0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

černých vran, na město náhle vrch zvláštní stín, s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

0: Dnes se společně v pořadu Na cestě opět vrátíme do Mohelnice na loňský Folkfest a bude to už 15. pokračování a bude poslední. Jak jsem slíbila, zvu vás ke společné návštěvě koncertu kapely Druhá tráva s Robertem Křesťanem, který zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Úsměv

0: Na kytaru Radek Hlávka. Na bicí Martin Novák. Na basu Tomáš Liška. A na banjo Luboš Malina. Teď zrovna na mandolínu.
1: A náš zpěvák a skladatel Robert Křesťan.
2: Posloucháme záznam vystoupení druhé trávy s Robertem Křesťanem. Nahrávka se mi natolik líbila, že jsem do pořadu Na cestě zařadila celý koncert, který je autentický, skladby znějí trochu jinak než na albech, mají svou neopakovatelnou atmosféru. Robert už představil jednotlivé muzikanty druhé trávy. Já bych chtěla ještě vyzdvihnout taky dvorního zvukaře druhé trávy Chryse Schuta, který doplňuje muziku různými efekty a dotváří tak atmosféru. A vřele doporučuji návštěvu některého z koncertů druhé trávy doplněného videomapingem, který vytváří Linda Arbanová.
0: Odpočiň se, Sáro, obrať list.

0: mě komocká.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Děkuju mockrát.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam koncertu Druhé trávy, kde už o 15. návrat na loňský 6. ročník Mohelnického folkloru.

15. pokračování poslechu záznamu Českého rozhlasu Olomouc z 6. ročníku Mohelnického folkfestu v pořadu Na cestě posloucháme dnes koncert druhé trávy. A protože 7. ročník se rychle blíží, vězte, že na Roberta Křesťana a druhou trávu se můžete těšit i letos. Měli by na folkfestu vystoupit v sobotu 29. srpna večer, vlastně už tradičně. A doufám, že zahrají i něco z připravovaného nového alba Memphis, natočeného přímo v Americe.

jako by splouvila jazykem rem nebo vidíš, jako by splouvila nekonečný palindrom, kdybys mě zabila, tak vážně nevím, co ti vadí, tyborská jsi byla. S hlasem pevným jako zvon, jako by cítila, že se ti prsou jadit.

tak vážně nevím, o co kráčí. Dívenko spanilá, ale silná jako hrad, je to snad postela, nebo vavřín v květináči, nikdy si nebyla. Můj věrný federál.

mě zabila se srdcem proměněným v kámen, sekerou do týla. A já bych běžel smrti vstříc, krajková mantila by se ti svezla z holých ramen, krásná jí zběsila.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď rozloučíme s druhou trávou z koncertu, který odehrála na loňském Mohelnickém folkfestu. A od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano,
0: dlouhý
1: a měl
0: vlas,
1: krásný
0: hudební.
1: Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takový fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona, u té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena říkala, on je takový dědek. 45 let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali,
0: to
1: ego. Ne.
0: Doufejme, že se na nás beru, nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá je to přirozeně, příroda. Že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat a čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: Je to, mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně všechny kanály televizní.
1: Ano,
0: tak tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky. A on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tými do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní. No a teďko byla neděle, já veterina, je, Slušovice. Naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. Tak dopadlo to dobře.
0: Byla
1: jo.
0: To drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný. Ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich.
1: Se mu.
0: Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousalý pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička. To se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v ty ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, že si to domluvili. Domluvili se, že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumím? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojúhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení v ohně. Jaký mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom její trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou.
1: Jo,
0: jistě kladný.
1: Jo, celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku, no. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, já bych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásnej vztah jako Petr Novotný, to ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky, tak ne, já ty beru jenom jako prostě skříň, kde stačí, je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: V dnešní humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, volet bych Ačko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Máte černé svědomí. No, ale tak hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No vidíme,
7: ano,
4: kdo
7: děkujeme.
4: Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Halo.
7: Halo, halo.
8: Halo, dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale já bych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry, mějte se.
7: Naschledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme, dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
7: Máme to zapsané.
4: A kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
7: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se, dobré odpoledne, haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
7: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
7: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co je hojest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Poustevna, prosil bych pana Nepila.
4: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
7: Nepil.

0: Rodí a dříve, než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici mladšího bráchy.
3: Ano.
2: Jak
3: moje
2: to
3: sestra Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk a já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
2: z Jojobendu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojobendu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaní, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásné sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší než tou Segrou, pubertální. Vlastně. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Nepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova. Jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek. Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
2: Miloslav z Karviné. Dobrý den, pane
3: Brousku.
2: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
2: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
3: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné. Jak zpívali bratři Tesaříci, když jsme
3: ano.
1: u nich byli. Dobré odpoledne. Halo.
4: Dobré odpoledne, Magdalena z Radce a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Halo, halo. Dobrý den.
5: Karel no. Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás, zapsáno.
3: Máme.
5: Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty. Že
3: pro anekdot.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
3: My to slyšíme,
1: my
3: že
1: víme,
3: nás
1: že tam
3: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martin Zrňovská.
1: Mhm.
7: Dejte prosím vás Bečko.
1: Bečko, anekdoty,
3: Bečko,
1: tak zdravíme
3: samozřejmě.
1: Martina.
7: Anekdoty, ne?
3: Ano.
1: No, tuž dáme.
3: Tak. Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík. Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
8: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází. A ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
10: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slezl z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znovu.

0: Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá: no, pane otče, že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku, ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
3: no
2: teď. No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeněkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
3: Já bych anekdoty klidně.
2: Zůstal by.
3: Já bych zůstal.
2: Nás v rozhlase.
3: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká: tak rabi otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne: všechno je jinak. Mm-hmm. A je to pravda.
2: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
3: Jo?
2: S Václavem Vidrou.
3: Je, s Vaškem. S no jo, vaším, no, tak Vašek jich zná hodně.
2: Tak jsme navázali volně. Ano. Přátelé, výběr je dán. Anekdoty nebo Jiří Krampol. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Támecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Broušku?
2: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty...
1: To je to, co je teď ten velkofilm?
2: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odyssea. Tak teď vyšla Odyssea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní odcházení ze života spíš, tak by se to dalo říct. Taková vážná, no Němec.
1: No, ale vrátíme se k té Odyssee. Ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
2: Ano.
1: A jeho příběhy Odyssee.
2: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
1: jím
2: přepsal.
1: Jím namluvené, pane tak, přesný.
2: Přesně.
1: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás, dobré odpoledne.
3: Haló. Dobrý den.
4: Tady vás Tina Sklnová.
1: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
1: Výborně.
4: Prosím.
1: Děkujeme pěkně.
2: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Helbert-Bladomov. Zdravím vás oba.
1: Dobrý den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ano. Anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
1: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
2: Já velmi děkuji.
6: Moc pěkně vás zdravím. Máme vás moc rádi a já tady pro ty anekdoty bych ráda.
1: Dobře, hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza Zlokavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
1: Děkuji. A?
7: A já bych hlasoval pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
7: Papi, pěkně. Když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
2: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novy na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka okolo něj po chvilce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
1: No jo,
2: ano.
1: Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, prosím vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel, bohužel, jenom desítku. A tak mi lidé desítku. Tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pověl: a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel, jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedle, ten první se rozčílí a přijde k němu a podá: ty jsi si ze mne dělat srandu? A on podá: tebe ne, z něho.
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
8: Ano, prosím.
9: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost a kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu, zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá, chobotnici. A ona povídá, není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždím má kohouta a pod druhým paždím má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne, že vy mě chcete znásilnit? On povídá, bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá, já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
10: Humoriáda.

Petr z Vinicky šesténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři jí městem vedou, odpustit to nedovedou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botiči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se leda co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnoholeté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, trop, art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert, potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Český rozhlas. Nádvoří Želivského kláštera je opravené. Energetické firmy se chystají na dopad zatmění slunce na fotovoltaické elektrárny. Bude jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký pátek přeje Jakub Holík. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnil se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Opatření například více podporují rodiče než bezdětní. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
0: Zákaz telefonu na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny. Začít platit by měl od září příštího roku. Želivský klášter slavnostně otevře zrekonstruované nádvoří. Skončila tak první etapa obnovy tamního areálu. Program v Želivě začne zítra v 10 hodin dopoledne. Nabídne například hrané prohlídky, hudební doprovod i prezentaci archeologických objevů. Pokračuje marketingový zástupce kláštera Želiv Petr Žák.
3: Vlastně v sobotu bude možnost i vystoupat na jednu z věží kostela a budou se moci vlastně návštěvníci podívat na to nádvoří i z výšky. Tam je teda docela omezená kapacita, takže na to doporučujeme rezervaci.
0: Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
4: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout 2 rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové první zápas 3. předkola Evropské ligy prohráli. Na svém hřišti před vyprodaným hledištěm podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Turecký tým se prosadil v době, kdy dohrával v 10. Trenér David Horejš své svěřence přesto po utkání chválil, nicméně litoval zahozených šancí.
5: Já si cením toho výkonu, který ty kluci předvedli. Bohužel místo toho, aby jsme ten zápas překlopili na svou stranu, tak si necháme dát lacinou branku a zkazila celý krásný večer. Těch možností jsme tam měli spousty, ale prostě strašně blbě jsme je řešili a to asi tady na té úrovni už to prostě neodpouští.
0: Jablonec naopak slaví na úvod 3. předkola konferenční ligy vítězství nad RFS Riga 2-0 díky brankám Čanturašviliho a Polidara. Počasí. V Jihlavě a Dukovanech je 19 stupňů, v Počátkách 17. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno. Nejvyšší teploty budou 25 až 28 stupňů a vád bude mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Brno na kilometru 94 za exitem Humpolec pracují silničáři a je uzavřený levý jízdní pruh. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám krásné ráno, už je tady pátek, 7. srpen roku 2026. Lada dnes slaví svátek svatého Kajetána, otvírá se Stodol brána, praví dnešní pronostika. Zpěvák Sámer Issa má dnes 41. narozeniny, tak tam posíláme gratulaci. A je to taky 25 let ode dne, kdy se atlet Tomáš Dvořák stal potřetím mistrem světa v 10 boji. Poprvé na mistrovství světa v roce 1997, podruhé pak na mistrovství světa v roce 1999. Tak ať se dnes daří nám všem.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela. Tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: To byla Austrálie, to byla zpěvačka Natalie Imbruglia v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Ano, máme pro vás rychlou předpověď počasí. Je před námi 7. srpnový den. Na Vysočině bude jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno. Odpolední teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia a vát bude mírný severní vítr.

Lucie Plavci nebo Aneta Langerová se chystají na horácký žbánek do Žďáru nad Sázavou. Tato akce se na Žďárském zámku uskuteční už zítra odpoledne. I dnes ráno pro vás budu mít dvě vstupenky, dostanete je zcela zdarma, takže díky Českému rozhlasu Vysočina můžete ušetřit až 1600 korun. Jak? Je to velmi jednoduché. Jakmile uslyšíte skupinu Lucie, písničku Ona ví, zavolejte na náš telefon 22 155 49 99 a pokud zrovna vy budete první na telefonu, nebude co řešit, dostanete dvě vstupenky. Tak vám přeju, aby vám to při pátku vešlo. Je 5.23.

0: Éteři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď už stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahalem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme v plné sklizni.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Veronky Sonte, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Do studia už přechází Jakub Holík a to znamená, že nás čekají krátké zprávy.
7: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku, uvedl na Facebooku Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Z letoška pochází také absolutní rekord pro celé Česko. V Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili 41,9 stupně Celsia. Nový vůz mají hasiči v Batelově na Jihlavsku. Užitkový automobil s pohonem 4x4 nahradil starší auto, které hasiči dosud používali. Městys na něj získal příspěvek v částce téměř 1,5 milionu korun. Vozidlo podle vedení obce nabídne hasičům vyšší bezpečnost i lepší průjezdnost náročným terénem. Fasáda vily Tugendhat v Brně se tento víkend mimořádně rozsvítí. Muzeum města Brna oslaví 25 let od zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou kromě videomappingu i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil. Zahrady jsou zdarma otevřené ode dneška do neděle. Hlavní program je posetmění vždy od 9 hodin do půlnoci. Turecký prezident Erdogan během dneška navštíví Saúdskou Arábii. Během jednodenní pracovní cesty bude jednat se saúdsko-arabským korunním princem a pákistánským premiérem. Erdogan zemi navštíví týden potom, co Saúdská Arábie a 13 dalších zemí vytvořili mnohonárodní alianci pro námořní obranu v souvislosti s působením jemenských husijských povstalců v Rudém moři. Turecko i Pákistán jsou její součástí. Fotbalisté Hradce Králové na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno. Nejvyšší teploty budou 25 až 28 stupňů a vád bude mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: V Novém Městě na Moravě na silnici 19 na obchvatu města probíhají stavební práce a provoz je tam veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Možná, že jste už letos byli, možná, že teprve budete na prázdninách v Telči. My jsme odtud živě

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Přesně tak, připravujeme, protože...

byly Brontosauři a jejich růže z papíru v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 5.38. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, jsme pro vás včera vysílali živě z festivalu Prázdniny v Telči. U mikrofonu se vystřídala řada hostů. Kromě pořadatele Vojty Koláře jsme vyspovídali i zakládajícího člena skupiny

0: epidemie. Jana Přesličku, kterého jsme se zeptali, jestli si připravuje na festivalový koncert v Telči nějakou specialitu.
1: Přesně tak, připravujeme, protože tady tu mimořádnost cítíme, tak chceme taky něco mimořádného udělat a včera se nám povedlo si zahrát tady na ulici jako basking způsobem a vzpomněli jsme na svá stará léta, když jsme jezdili takhle třeba do Německa na ulici jako studenti a vzpomněli jsme taky na Glena Hansarda a jeho, už teďka jeho scénu, která tady je a bude.
2: Já jsem možná ráda, že tady máme ještě Vojtu Koláře, protože na prázdninách v Telči vzniklo takové, řekněme, pamětní místo na Glena Hansarda. Ještě stále můžeme přijít, dát tam nějaký vzkaz nebo fotku, vzpomínku.
3: Je to tak, u lodiček na scéně vlastně tam jsme pořídili, když tady byl Glen poprvé, záběr, kdy on nazvučil koncert na zámku a nechal tam čekat ty lidi, ale ne, oni samozřejmě poslouchali před kapelu, ale on se sebral s kytarou a šel si jen tak zahrát na tu hráz toho rybníka a tam si sedl pod ten strom a hrál tam asi pro 6 děvčat a tam na zámku už čekalo 1000 lidí nebo poslouchalo jiný koncert. A on si jen tak pro radost tam šel udělat radost pár lidem prostě. Že máme z toho tu fotku a vlastně to nám vnuklo to, že na tomhle místě by taky byla pěkná scéna. A tak jsme tam udělali takový místečko, jsou tam fotky ze všech jeho účastí tady v Telči a vzpomínáme tam na něj. Jsou tam různé naše historky od pořadatelů, ty publikovatelné, takže přejte, můžete si tady to přečíst a je to takový málo není to moc smutný, jo, chceme vesele vzpomínat.
2: Dobře.
3: Já jenom musím prozradit ještě na Honzu, že on tady nehrál jenom včera na hlavní scéně a na baskingu, ale ještě předevčírem do 6 do rána, včera nechci
2: no,
3: vědět, dokolik
2: to dám,
3: do rána,
2: ale neřek, ne? Honzo, to jste nám
3: takže neřek. Tak tolik vystoupení tady ještě jiný muzikant měl.
0: Na prázdninách v Telči je zkrátka, že můžete se tam vypravit i vy. Dnešním hostem dobrého dopoledne bude zpěvák, textař a skladatel Jinek Ledecký, který minulé pondělí oslavil 64. narozeniny. Kdo ho trénuje na lyžích a co musí udělat pro to, aby se udržel na windsurfingu? Tak si to poslechněte po 11. hodině.

0: Přejeme vám krásný prázdninový pátek, je 7. srpna, za minutu bude 6:15. My Češi jsme národem chatařů a chalupářů. Proč si chaty a chalupy pořizujeme? Tak na to odpoví už za chvíli Makovečky. A možná, že vy se na tento víkend někam na chatičku chystáte, co?
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno, teploty budou mezi 25 až 28 stupni Celsia.

0: souměrná Bára Basiková, 6:45. Za chvíli další dáma, Anaka, písnička Nelítá nízko. Možná, že už se těšíte, až skončí dnešní pracovní den, protože po práci pojedete na chatu.
1: Makovičky.
2: Proč mají lidé chaty?
3: Jezdíme tam proto, aby jsme měli nějaký domeček a mohli bychom se někde ubytovat, když budeme chtít jít na nějakou dovolenou.
4: Aby jsme nemuseli někam jezdit daleko letadlem.
5: Aby jsme si mohli třeba něco zasázet.
6: Třeba se tam spí.
7: Na chatě se spí ve spacácích.
2: A co děláme třeba na takové chatě?
8: Kopáme si s míčem.
9: Ještě si tam můžeme opíkat bůsty.
10: Když tam máš třeba pískoviště, tak si můžeš hrát pískovišti.
11: A může se v létě tam i třeba koupat, jestli tam máte bazén.
12: A třeba se tam může hrát ještě badminton.
2: A když je blízko u chaty les?
13: Trhat houby.
14: Jahody. Barufky.
15: A když tam je vyježděná cestička, tak to můžeme jezdit i na kolech, když někdo má.
16: A ještě můžeme trhat maliny. Makovičky.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Česku se od ledna do července prodalo už skoro 150 tisíc nových aut. Začínají krajské fotbalové soutěže, otevře je duel Bystřice se Speřicemi. Firma Meta má podle amerického soudu zaplatit 12 miliard za újmu, kterou působí dětem. Bude jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Poslechněte si ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Prodeje rostly ve všech kategoriích, včetně plug-in hybridů a elektroaut. Podle tajemníka Svazu Josefa Pokorného bude vývoj podobný i v následujících měsících.
3: Úplně neočekáváme, že by byl výrazný růst, ale že by nebyl pokles. To znamená, že by nadále se tady uvádělo na trh dostatečné množství nových vozidel, tak aby například i s porovnáním s ojetinami jsme měli výrazně větší přínos k obnově vozového parku.
2: Začíná nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží. Po 4 letech strávených v divizi se letos do krajského přeboru vrací tým Dálnice Speřice. Své první utkání po sestupu odehraje tým dnes od 18 hodin v Bystřici nad Pernštejnem. Cíle do nové sezóny shrnul trenér Speřic Jiří Holenda.
4: Ty nejdůležitější hráči tady zůstali. A pokud zůstanou zdraví, tak jsme konkurenceschopní každému. To, což jsme byli i v divizi, ale tam jsme měli velký, velký problém, protože my jsme měli úzký kádr máme. V tom krajském přeboru je pravda, že si to můžou zahrát i pár těch kluků z Bčka, těch dobrých, který jakoby jsou lepší.
2: Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost taky musí změnit způsob fungování svých platform, tedy třeba Facebooku nebo Instagramu. Má například omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Peníze mají do fondu na podporu duševního zdraví teenagerů. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Dodala, že pracuje na odstranění závadného obsahu na svých platformách.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1, odvetu v Turecku budou hrát za týden. Naopak Jablonec v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy porazil lotyšský RFC Riga 2-0. Na gól Vachtana Čanturišviliho ve druhé půli navázal trefou Matěj Polidar. Toho těšilo, že Severočeši duel odehráli bez inkasované branky.
5: Každá nula je podle mě jako důležitá ve fotbale i pro tu obranu, vlastně i pro ty útočníky. A když se vyhraje 2-0, je to z nulou, je to slačí. Mohli jsme dát asi více gólů, taky jsme ten gól mohli dostat. Asi by to bylo samozřejmě lepší, by to bylo 5-0, tak tam je s větším klidem, ale myslím si, že se nemáme jako na co stěžovat. 2-0 je dobrý výsledek a jak jsem říkal, jeden tam prostě s respektem a doufám, že to urveme.
1: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě nebo Vatíně je 19 stupňů, v Telči 17. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno. Nejvyšší teploty budou 25 až 28 stupňů a vád bude mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 ve směru na Brno na kilometru 94 za exitem Humpolec pracují silničáři a je uzavřený levý jízdní pruh. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 6:04, máme 7. srpna. Na dnešek připadá Mezinárodní den piva. Je dobře, že zrovna na pátek, protože zítra předpokládám, budete mít volno, tak dnes večer ten Mezinárodní den piva můžete s nějakým tím orosaným v ruce oslavit. Je jenom na vás, jestli bude alko nebo nealko. Každopádně věci v Praze u nás zkouší zcela bezlepkové pivo. Tak základem prý má být rýžový slad. Jak asi chutná? No, ochutnáme to po 6:45.
1: Dobré

0: To byl Karel Gott a muzika za chvíli Marek Ztracený v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Po 13. hodině pak naše poradna o zdraví a zdravém životním stylu. Těší se na vás paní doktorka Kateřina Cajthamlová i Patrik Rozehnal. Oběma přeji hezké ráno a ptám se na dnešní téma.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme znovu mluvit o ztrátě čichu, tedy o tom, když najednou zjistíte, že ráno necítíte omamnou vůni kávy, při vaření vás nepotěší vůně cibulky nebo masa.
2: Možná se vám stává, že se čich zeslabil nebo vytratil úplně. Něco není v pořádku a vy jste z toho nesví.
1: Pak se to dnešní povídání v naší poradně bude týkat právě vás. Zvolili jsme téma, které tu už před časem bylo, ale nestihli jsme odpovědět na všechny vaše dotazy.
2: Tak to dnes napravíme. Stačí poslouchat po 13. hodině naše vysílání a pořád vesele a zdravě a dozvíte se vše o ztrátě čichu.
1: A nezapomeňte, že náš pořad je i na internetu na stránce www.veseleazdravie.cz a jsme taky na Facebooku.
2: Tam najdete moje tipy, rady, povídání a odkazy na už odvysílané díly. Staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne u tématu Ztráta čichu a co s tím.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, za chvíli tady bude Marek Ztracený s písničkou Modlitba za pátek. Ta písnička zrovna dnes dostává úplně jiný rozměr, protože Marek Ztracený se samozřejmě na dnešek, na pátek moc těšil, jeho faninky a fanoušci také, protože dnes se v Praze na Letenské pláni uskuteční jeho zatím největší koncert v kariéře. Pořadatelé očekávají více než 70 tisíc lidí. Na místě budou rozprašovače, vody, občerstvení, samozřejmě, že v záloze budou i kropící hasičské vozy a lékařská služba. Techniku tam dovezlo asi 114 kamionů, je rozhodně na co se těšit. Areál se otevře v 16.30, vystoupí Martina Pártlová, koncert Marka Ztraceného pak odstartuje ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: Co se týká dnešního, tedy pátečního dne, čekáme na Vysočině jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Zdracený v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je pátek, ano, 7. srpen roku 2026 a je Mezinárodní den piva. Sládci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury. Zkouší udělat i další piva vhodná pro celiaky. Místo ječmene použijí třeba proso nebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin, ale v nabídce českých pivovarů zatím chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
1: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady 3 sladovací boxy, protože i sladování se skládá takových 3 úseků.
2: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad, jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
1: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen, a i hezky chrastí.
3: To je vlastně jako neloupaná rýže.
1: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
2: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení, je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
1: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
2: Až budou mít vědci dostatečné množství rýžového sladu, pustí se do výroby piva v univerzitním minipivovaru.
1: Máme tady 2 varny. Jednu starší 4nádobovou a poté modernější 2nádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
2: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
4: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, potom už nám tam vlastně nevadí.
2: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
1: Teď už jenom nám právě chybí nasladovat si větší množství a jít na to.
3: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
1: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
2: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldová ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

0: To byla zpěvačka Sandra, tady je Český rozhlas Vysočina, přejeme vám krásný pátek. Jakub Holík servíruje krátké zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Rodina a politici se dnes v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy a bývalý prezident Václav Klaus. Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let. Z grafita umělce Karla Němce z fasády jednoho z brněnských domů získalo Novoměstské muzeum. Dílo tamního rodáka nechá zrestaurovat a nalepit na speciální zítku přímo ve svém areálu. Omítku s figurálním výjevem věnoval muzeu majitel budovy, který malby nechal sejmout při rekonstrukci domu. Zpěvák Marek Ztracený dnes večer odehraje koncert na Letenské pláni v Praze. Kvůli vystoupení tam v minulých týdnech vznikl dočasný stadion s tribunou, pódiem a asi 17 metrů vysokými věžemi s obrazovkami. Koncert začne ve 20 hodin a očekává se účast několika desítek tisíc posluchačů. Tajvanská armáda pokračuje v každoročním desetidenním vojenském cvičení na severu země. Cílem největší akce takového druhu, kterou země pořádá, je prověřit bojovou připravenost a obranné schopnosti Tajvanu. Agentura AP také píše, že má simulovat reakci na možnou čínskou invazi na samosprávný ostrov, který si Peking nárokuje. Tajvan během akce mobilizuje zatím největší tým záložníků, víc než 5000 vojáků ve dvou brigádách. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj série Masters v Montrealu do osmifinále. Belgičana Blokse porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar, který vyřadil ve dvou setech Itala Musettiho. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a vár bude mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Třebíči v ulici Suchéniova u autobusového nádraží je odstavený porouchaný traktor a počítejte tam se zdržením. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Nádvoří Želivského kláštera je po rekonstrukci. Je tam nová fontána i lavičky. Slavnostní otevření pro návštěvníky bude zítra. My se tam ale vypravíme už dnes. Za chvíli s redaktorkou Českého rozhlasu Vysočina Terezou Pešoutovou.
4: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Petr Spálený, trápím, 5 minut před 6:45 na Českém rozhlasu Vysočina. Želivský klášter už zítra představí lidem své nové nádvoří. Plocha, která dříve sloužila jako velké parkoviště, je teď vydlážděná a auta z nádvoří zcela zmizela. Přibyly lavičky a fontána. Jde o první dokončenou část rekonstrukce areálu kláštera.
1: Nádvoří Želivského kláštera se v posledních měsících proměnilo z neorganizovaného parkoviště na dlážděnou plochu s lavičkami.
2: Myslím si, že přeměna nádvoří je tady docela radikální. Teď to tu vypadá mnohem lépe. Já si to tu pamatuju ještě před nějakými 20 lety, když jsme tu jezdili na dovolenou na Trnávku.
1: Popisuje paní Ivana Plášilová, která teď dělá v klášteře průvodkyni, že dělníci také vytvořili na nádvoří fontánu a očistili sochy svatých. Pan Petr a paní Jana, kteří jsou je na dovolené, ale upozorňují na nevýhody nádvoří při horkém počasí.
3: Na mě to moc kamenný, moc betonový. Hlavně jak je teď to horko, tak je to extrémně rozpálené, takže to extrémně působí na nás, že to je jako málo zeleně.
4: Mysleli jsme si, že tady budou nějaký vzrostlejší stromy.
1: Stromů je na nádvoří několik, jsou to ale mladé, čerstvě vysazené stromky, které zatím moc stínu nevrhají. Podle Petra Žáka z kláštera Želiv je to ale právě rozsáhlé dláždění, které vizuál celého areálu vylepšuje.
5: To nádvoří byla samá díra, že byla to vlastně víceméně jako uježděná hlína se štěrkem. Takže když na to zapršelo, se to na tom podepsalo a to samé, když bylo takovýhle sucho. Tady fouk vítr a tady nebylo vidět.
1: Návštěvníci aktuálně parkují na louce nedaleko kláštera. Do budoucna ale v Želivě parkovací místa přibydou. Zítřejším slavnostním otevřením nádvoří totiž rekonstrukce areálu nekončí.
5: Vlastně druhá etapa není jenom vlastně tohleto nádvoří nebo ten zbytek, ale je to vlastně opatská zahrada, kterou vlastně vidíme tady před sebou, vlastně za tou zdí, před opatským kostelem, tak tam vidíme, že tam teď pracuje bagr. Celkově se ten projekt týká asi 5 hektarů. Takže vlastně největší část, která je, tak je panský rybník, který je tady pod klášterem, ten má asi 4 hektary a bude se tam vlastně revitalizovat i to okolí.
1: Vysvětluje Petr Žák, že v rybníce vzniknou například vodovodní lávky, které budou vyvolávat dojem, že návštěvníci chodí po vodě. Veškeré práce budou dokončené na podzim příštího roku. Z Želiva Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Léto v Želivském klášteře a místním pivovaře. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Hezké ráno vám přejeme, minutu po 6:45.
1: Počasí.
0: Počasí v kraji Vysočina sleduje meteorolog Mojmír Martan. Dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Ptám se, jak je právě teď a jak bude v průběhu dne.
2: Tak v té východní části kraje ještě více oblačností, ale na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku tam už převládá skoro jasno a slunečno. Teploměry ukazují hodnoty od 19 do 15 stupňů. No a co se týče počasí přes den, tak ta oblačnost bude tam, kde ještě je zvětšená, dále ubývat, takže převažovat bude polojasno nebo skoro jasno. Později večer začne od jihozápadu přibývat částečně průsvitná oblačnost, nejvyšší odpolní teploty 24 až 27, na jihovýchodě kraje to může být až k 28 stupňům a pofukovat bude mírný vítr severních směrů.
0: Jaké počasí nám nabídnete na víkend?
2: Hezké počasí, slunečné, jasno, na nejvýš polojasno. Ranní teploty budou nižší než v minulých dnech, konkrétně zítra ráno 15 až 12 stupňů, v údolích lokálně i kolem 10 stupňů, odpolední teploty 26 až 29 stupňů, v neděli se odpoledne oteplí ještě více, tam budou teploty mezi 28 a 32 stupni. No a foukat bude slabý, v sobotu mírný vítr východních směrů.
0: Předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Vaďo, řekni for.
1: No tak to nebude vtip, je to takový přijímací test do blázince. Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude zavřen nebo ne. A ředitel vysvětluje, no my napustíme vanu, tady vodou, víte, a dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu vyprázdnil. Aha, rozumím. Normální člověk vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že jo? Normální člověk totiž vytáhne špunt. No a vy chcete pokoj s balkónem nebo bez?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
2: I v pátek 7. srpna hrajeme písničky, které nestárnou. V příští hodině tady bude třeba Michal Tučný. Rád se brouzdám rosou.
3: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách. Ukázal to exkluzivní průzkum pro Český rozhlas. Kraj letos malým prodejnám rozdělí přes 3,5 milionu korun. Polská strana Právo a spravedlnost by v případě vítězství ve volbách deportovala část Ukrajinců v odvodovém věku. Bude jasno až skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Jsou tu ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Opatření například více podporují rodiče než bezdětní. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
3: Zákaz telefonu na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny. Začít platit by měl od září příštího roku. Venkovské prodejny ve středně velkých obcích na Vysočině si letos rozdělí více než 3,5 milionu korun. Finanční pomoc z programu Obchůdek 2021+, Ministerstva průmyslu a obchodu, dostane celkem 52 zájemců, kterým je pošle kraj jako zprostředkovatel. Žádat mohli ale jen některé obce, vysvětluje hejtman Martin Kukla z Hnutí ANO.
5: Je to pro obce nad 501 obyvatel do 3000. My jsme obdrželi 52 žádostí a vyplácíme 3 640 000 korun. A jenom na jednu žádost bylo možno žádat maximálně 70 000 korun.
3: Obcím do 500 obyvatel dlouhodobě přispívá na chod ze svého rozpočtu přímo kraj Vysočina. Polská opoziční strana Právo a spravedlnost chce deportovat nezaměstnané Ukrajince, muže v odvodovém věku. Na sjezdu strany to oznámil europoslanec PiS Tobiáš Bocheňský. K deportacím by došlo, pokud by národně konzervativní strana Právo a spravedlnost příští rok zvítězila v parlamentních volbách.
6: Tobiáš Bocheňský z polské strany Právo a spravedlnost prohlásil, že aby byla střední a východní Evropa bezpečná a svobodná, Ukrajina musí ve válce proti Rusku zvítězit. Z Polska deportovaní nezaměstnaní nebo nelegálně zaměstnaní Ukrajinci, tak podle něj budou mít šanci bojovat za svou vlast a válku ukončit. Právo a spravedlnost se v současnosti rozpadá. Ze strany odešlo několik desítek poslanců, kteří se připojili k nově vznikající formaci ex-premiéra Mateuše Morawieckého. Tento krok PiS významně oslabil ve volebních preferencích. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalista Liberce Vasil Kušej dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 zápasy. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
7: Kušej ostrým skluzem dohrál teplického Jakubka a červenou kartu dostal už po 48 sekundách hry. Další hráč Severočechů Petr Hodouš si po vyloučení nezahraje jedno utkání. Disciplinární komise zároveň potrestala Zbrojovku a Spartu za výtržnosti fanoušků v úvodním kole nejvyšší soutěže. Brněnský klub zaplatí 150 tisíc korun, Pražané dostali pokutu 300 tisíc korun. Zbylá 2 utkání z 8-zápasového trestu pak komise podmíněně prominula slavistovi Davidu Mousesovi, který v minulé sezóně zlomil čelist libereckému Hodoušovi. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Počasí.
8: V
3: Třebíči nebo Libici nad Doubravou je 18 stupňů, v Černovicích 15. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na jihovýchodě kraje až 28. Vád bude mírný, severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Třebíči v ulici Suchéniova u autobusového nádraží stojí porouchaný traktor a počítejte tam se zdržením. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sedmá hodina, pátá minuta, tady je Český rozhlas Vysočina, přejeme všem dobrý den v pátek 7. srpna. Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě získalo do svých sbírek netradiční exponát. Jde o sgrafita vytvořená tamním rodákem Karlem Němcem. Dosud byla součástí domu v Brně. Jak se dostala zpátky do Nového Města, co s nimi bude muzeum dělat, řekne po čtvrt na osm Veronika Bartes-Vohralíková.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Dobrouzdali jsme se k 7. hodině 11. minutě. Přejeme dobré páteční ráno všem mladám, přejeme hezký sváteční den. Ať se nám všem daří.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela. Tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Láska je ve vzduchu, Love is in the air, v 7.17 přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: Je pátek, je 7. srpna, v tuto chvíli máte 16 stupňů Celsia v Nedvězí, 17 stupňů hlásí Jihlava, 18 stupňů máte v Třebíči, v Bystřici nad Pernštejnem nebo v Havlíčkově Brodě, 19 stupňů po ránu hlásí Oblačné Dukovany. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno, odpolední teploty na Vysočině budou mezi 25 až 28 stupni Celsia.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Celkově se uvádí, že týden je málo, že měl by to být a vždycky sudý počet na 2 nebo 4 týdny. A první týden je taky jako by, když vypneme nějaký strojový motor, tak vlastně pomalu to jako zastavuje se. V tom druhém týdnu jako by se právě regenerovali ty jednotlivé spoje v tom mozku, v třetím týdnu, jak kdyby to tak trochu zase usnulo a ten čtvrtý týden vás jako vrátí potom zpátky do toho, co chceme dosáhnout. Znamená, že člověk se vrací dovolené a je v pohodě a šťastný a veselý a krásně se mu nastupuje do práce.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla energická Eva Farna 8 minut před půl osmou na Českém rozhlasu Vysočina. Originální z grafita novoměstského rodáka Karla Němce získalo tamní muzeum. Výjevy Kašpárka, Venuše nebo Rváčů, které donedávna zdobily jeden z domů v centru Brna, nechal majitel budovy kvůli rekonstrukci sejmout a daroval je Horáckému muzeu. Do Nového Města rozebrané kusy vnější fasády domu dovezl nákladní automobil ve speciálních boxech.
1: Řidič velkého stěhovacího vozu už chystá rampu. Jaká byla cesta?
2: Dobrý, děkujeme.
1: Z Brna po dálnici jste jeli?
2: Ne, postaré.
1: Postaré. Pět velkých beden.
3: 506.
2: 506, no, jak teda.
1: Jdeme otevírat bedny. No teď pro mě přichází ta nejtěžší část, to popsat pro rozhlas.
4: Skříň je široká vlastně dle formátu OSB desky, to znamená 125 cm. Na výšku každá skříň měří přibližně 220 cm. Uvnitř po stranách jsou vodorovně našroubované smrkové hranolky, které slouží jako jakési pojezdy pro jednoduché zásuvky, které v sobě vlastně obsahují jednotlivé fragmenty z grafit.
1: Vy jste to popsal za mě, to je skvělé. Můžu poprosit vaše jméno?
4: Jiří Doupal, historik muzea.
1: Z grafita brzy změní polohu z vodorovné do svislé, jak popisuje ředitelka Horáckého muzea Alice Hradilová.
5: My tady máme takovou předzdí toho dvora.
1: Jo, to je tady u které stojíme.
5: Ano, předsazenou takovou představenou novou zeď, která kopíruje tvar těch dvou zdí domků, na kterém ta zgrafita byla. A vlastně se tam přesně do toho tvaru ta zgrafita nanesou. Takže budou vlastně součástí muzejní expozice přímo tady na muzejním dvorku.
1: Muzeu věnoval z grafita David Bryša.
6: Tak já jsem moc rád, že se dobrá věc podařila, protože tím z grafitům vlastně vdechneme, abych tak řekl, nový život. Oni byli původně umístěny na naprosto neveřejném místě. Jsem rád, že veřejnost v Novém Městě bude mít možnost se na ně tady v prostoru Horáckého muzea dívat a vrací se vlastně do místa rodiště Karla Němce, což je taky krásné.
1: Restaurátoři začnou postupně pokládat více jak 100 kusů z grafita na novou stěnu na nádvoří na podzim. Lidé celý výjev uvidí na konci června příštího roku při znovu otevření muzea po rekonstrukci. Z Nového Města na Moravě Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku, uvedl na Facebooku Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Z letoška pochází také absolutní rekord pro celé Česko. V Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili 41,9 stupně Celsia. Nový vůz mají hasiči v Batelově na Jihlavsku. Užitkový automobil s pohonem 4x4 nahradil starší auto, které hasiči dosud používali. Městys na něj získal příspěvek v částce téměř 1,5 milionu korun. Vozidlo podle vedení obce nabídne hasičům vyšší bezpečnost i lepší průjezdnost náročným terénem. Fasáda vily Tugendhat v Brně se tento víkend mimořádně rozsvítí. Muzeum města Brna oslaví 25 let od zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou kromě videomappingu i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil. Zahrady jsou zdarma otevřené ode dneška do neděle. Hlavní program je posetmění vždy od 9 hodin do půlnoci. Turecký prezident Erdogan během dneška navštíví Saúdskou Arábii. Během jednodenní pracovní cesty bude jednat se saúdsko-arabským korunním princem a pákistánským premiérem. Erdogan zemi navštíví týden potom, co Saúdská Arábie a 13 dalších zemí vytvořili mnohonárodní alianci pro námořní obranu v souvislosti s působením jemenských husijských povstalců v Rudém moři. Turecko i Pákistán jsou její součástí. Fotbalisté Hradce Králové na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a vád bude mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Novém Městě na Moravě na silnici 19 na obchvatu města probíhají stavební práce a provoz je tam veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:33, pokud rádi chodíte na túry a třeba tak trochu se věnujete i skálám a baví vás chodit po nich, tak nás poslouchejte i za chvíli, bude to stát za to. Je 7:33.

0: Olympik, okno mé lásky, 4 minuty před 7:45. Za chvíli tady bude Věra Špinarová, Meteor lásky, nebo Tomáš Linka, ten zaspívá písničku Paní má se má. Teď už je ale s námi na Českém rozhlasu Vysočina Martin Písařík. Čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes vám Martin prozradí, jak vznikaly skály na našem území.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adržpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Chystáte se o víkendu na chatu, makovečky, také v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina nám za chvíli udělají jasno v tom, proč si my Češi chaty a chalupy pořizujeme.
1: Počasí.
0: 7. srpen bude na Vysočině jasný nebo skoro jasný, v průběhu dne, tedy toho pátečního, čekáme polojasno. Odpolední teploty budou mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní díl přinese příběh dvou historiků, dvou vzdělanců, celoživotní Masarykovec a chvilkový stalinista. Zdálo se, že je dělí propast. Přesto je jednou spojilo přátelství a vzájemný obdiv. Oba beze zbytku zasvětili své životy Československé republice v jejich nejsložitějších chvílích.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Květen 1945, Chocko. Obrovské koňské stádo žene krajinou, doprovázeno jezdci v amerických vojenských uniformách. Jen zasvěcení tehdy věděli, co se děje. Nedělní příběh nás zavede do jedinečné akce, která v dějinách druhé světové války neměla obdoby. Říkali jí Operace Kovboj.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7.50 na Českém rozhlasu Vysočina nás čekají makovičky. Teď bych o malou spolupráci poprosil skupinu Buty.
1: Musíme zajet na chatu.
2: Makovičky.
3: Proč mají lidé chaty?
4: Jezdíme tam proto, aby jsme měli nějaký domeček a mohli bychom se někde ubytovat, když budeme chtít jít na nějakou dovolenou.
5: Aby jsme nemuseli někam jezdit daleko letadlem.
6: Aby jsme si mohli třeba něco zasázet.
7: Třeba se tam spí.
8: Na chatě se spí ve spacácích.
3: A co děláme třeba na takové chatě?
9: Kopáme si s míčem.
8: Ještě si tam můžeme opíkat bůsty.
10: Když tam máš třeba pískoviště, tak si můžeš hrát pískovišti.

0: je blízko u chaty les.
1: Trhat houby,
2: jahody, borůvky.
3: A když tam je vyježděná cestička, tak to můžeme jezdit i na kolech, když někdo má.
4: A ještě můžeme trhat maliny.
5: To je pravda, na chatě je fajn. Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V Česku se od ledna do července prodalo meziročně víc aut. Nejoblíbenější značkou zůstává Škoda. Nádvoří Želivského kláštera je opravené. Energetické firmy se chystají na dopad zatmění slunce na fotovoltaické elektrárny. Bude jasno až skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Poslechněte si ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, další 1/5 měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. Želivský klášter slavnostně otevře zrekonstruované nádvoří. Skončila tak první etapa obnovy tamního areálu. Program v Želivě začne zítra v 10 hodin dopoledne. Nabídne například hrané prohlídky, hudební doprovod i prezentaci archeologických objevů. Pokračuje marketingový zástupce kláštera Želiv Petr Žák.
4: Vlastně v sobotu bude možnost i vystoupat na jednu z věží kostela a budou se moci vlastně návštěvníci podívat na to nádvoří i z výšky. Tam je teda docela omezená kapacita, takže na to doporučujeme rezervaci.
3: Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
5: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout dvě rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Jablonce vyhráli v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma nad lotyšským celkem RFS Riga 2-0. Hradci Králové první duel třetího předkola Evropské ligy nevyšel. Na domácím hřišti podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1, i když hrál soupeř závěrečných 20 minut o 10. Brankář Hradce Adam Zadražil litoval velkého počtu nevyužitých šancí.
6: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, které prostě musíme proměnit. A kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
2: Počasí.
3: V Náměšti nad Oslavou nebo Velké Meziříči je 18 stupňů, v Novém Rychnově 16. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na jihovýchodě kraje až 28. Vád bude mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Pozorněte na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 134. kilometru těsně za exitem Měřín stojí porouchané vozidlo a je tam neprůjezdný odstavný pruh. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 8:04 je pátek 7. srpna, pokud jste se probudili až teď a říkáte si, zítra bych šel nebo šla na horácký čbánek do Žďáru nad Sázavou, ale nechce se mi platit vstupenka. Mám pro vás dobrou zprávu, výherní písnička dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina ještě nezazněla. Čekáme na Lucii a písničku s názvem Ona ví. Lucie totiž bude koncertovat na horáckém čbánku, stejně jako Aneta Langerová nebo Plavci, a to už zítra. Takže dvě vstupenky, je jasné, že někdo z vás dostane v této hodině. Takže až zahraje Lucie písničku Ona ví, zavolejte 22 155 49 99 a dvě vstupenky budou vaše.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je se mnou Jože Kolář, přeju ti hezké ráno.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ty se chystáš do Bystřice nad Pernštejnem, co se tam o tomto víkendu bude dít?
1: Tradiční vavřinecká pouť s bohatým doprovodným programem, všechno se to bude hlavně soustředit na náměstí, tedy společně se mnou, ale já tam budu v neděli, nicméně ten program na náměstí bude už v sobotu, kdy se tam dali sraz historická vozidla už od 7:30 od rána, pak taky je program v Lužánkách, dětský majáles, prázdninová rokotéka, to bude všechno v sobotu a v neděli se těším na naše posluchače na náměstí taky já.
0: Ano, ale ještě než se dostaneme k tomu programu, co ty jako lotoče?
1: Nic.
0: Neberou tě.
1: Já jsem kdysi dávno, když jsem byl ještě chlapec malý, nesmělý, tak jsem chodil a měl jsem dvě zásadní atrakce na poutích. Videohrací automaty za 2 koruny a autodrom za 5 korun.
0: Krásné ceny.
1: Krásné ceny, no ono, když to vezmeš v souvislosti s výdělky, tak to bylo skoro jako dneska. Ale kolotoč, já jsem byl jednou na horské dráze v 15 letech v tehdejším pražském parku kultury a oddechu Julia Fučíka a vždycky, když to jelo dolů, tak jsem se úplně schoulil do toho vagónku a říkal jsem si, ještě žiju a kamarádi pak dole říkali, my jsme tě vůbec neviděli, no takže já tyhle ty atrakce opravdu úplně nedávám.
0: Takže radši bez kolotočů, aby si pak mohl vyjít na pódium.
1: Ano, ruské kolo, labutě, ano, autodrom, tohle zvládnu a vyjdu na pódium v neděli.
0: Tak pojďme na ten nedělní program.
1: Pojďme na něj v 10 hodin dechová hudba Oderské chasy. Pak taky v poledne bystřická kapela, odpoledne akrobatická show, čarování s bublinami, ale hlavně hlavní hvězda, slovenská skupina, která tuším v prosinci oslavuje v O2 aréně svoje narozeniny velikánským koncertem, tak vy můžete, přátelé, přijít zadarmo se na ně podívat, je to No Name a od 18 hodin budou hrát a koncertovat v Bystřici na pouti.
0: A nebo pak 12.12. v pražské O2 aréně, tam bude ta velká mega oslava.
1: To je druhá varianta, ale tam vás to vyjde na víc peněz.
0: Ano, tam už je to za peníze. V Bystřici nad Pernštejnem zcela zdarma. Jože Kolář se na vás těší už tuto neděli. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a těším se na viděnou.
2: Jsme s vámi i na Bystřicku. Český

0: To byl Ricky Martin, s ním si užíváme léto roku 2026.
1: Počasí.
0: Je pátek 7. srpna 8.18, dnes bude na Vysočině jasno nebo skoro jasno, teploty se dostanou na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Právě teď si můžete vyhrát dva lístky na festival Horácký Džbánek do Žďáru nad Sázavou. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

se k tobě lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadly tvý

0: Na Českém rozhlasu Vysočina Lucie, ona ví, skupina Lucie bude už zítra hrát na Horáckém Džbánku. Vše ve 14.30 odstartuje Aneta Langarová, v 16 hodin Plavci, v 17.30 Kači, pak tam bude Tomáš Kočko a Lucie odstartuje svůj koncert na Žďárském zámku ve 22 hodin. Jedna vstupenka stojí 790 korun, od nás můžete mít dvě a rovnou zadarmo. Na telefonu i paní Kateřina, zdravím vás do Třebíče, hezké ráno vám přeji.
1: Dobrý den.
0: Jak jste se dnes vyspala?
1: No super, dneska dobře pršelo.
0: Ulevilo se nám, to je pravda.
1: Ano.
0: A hlavně hned po probuzení už jste majitelkou dvou vstupenek na Horácký Džbánek.
1: To je krása.
0: Jsou vaše, moc vám blahopřeju. Jinak Aneta Langerová je první českou superstar. Zpíváte třeba ráda?
1: Jo, docela jo.
0: A nechcete nám zaspívat něco?
1: Ona ví.
0: Dokonce i Lucie jste se chytla.
1: Jo.
0: Mohla se si vybrat jakoukoliv, jakou máte ráda. Tak věřím, že si nejenom s Lucí zítra zaspíváte. Užijte si Horácký Džbánek. Přeju vám hezký den a naslyšenou.
1: Jo, děkuju.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Dobrý den, jsou tu zprávy a Jakub Holík.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Rodina a politici se dnes v krematoriu v Pražských Strašnicích rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy a bývalý prezident Václav Klaus. Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let. Z grafita umělce Karla Němce z fasády jednoho z brněnských domů získalo Novoměstské muzeum. Dílo tamního rodáka nechá zrestaurovat a nalepit na speciální zítku přímo ve svém areálu. Omítku s figurálním výjevem věnoval muzeu majitel budovy David Bryša. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes večer vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu víc než 70 tisíc lidí. Naproti fotbalového stadionu Sparty vyrostla velká tribuna s pódiem a asi 17 metrů vysokými věžemi s obrazovkami. Techniku na místo dopravilo 114 kamionů. Tajvanská armáda pokračuje v každoročním desetidenním vojenském cvičení na severu země. Cílem největší akce takového druhu, kterou země pořádá, je prověřit bojovou připravenost a obranné schopnosti Tajvanu. Agentura AP také píše, že má simulovat reakci na možnou čínskou invazi na samosprávný ostrov, který si Peking nárokuje. Tajvan během akce mobilizuje zatím největší tým záložníků, více než 5000 vojáků ve dvou brigádách. Fotbalový Real Madrid získal nejdražší posilu v klubové historii. Španělský velkoklub přivedl Jana Diomandeho z Lipska s bonusy v přepočtu za necelé 3,5 miliardy korun, píše to deník Marka. Real oznámil, že reprezentant Pobřeží slonoviny podepsal 7letou smlouvu. Vedení klubu zároveň informovalo, že s předstihem prodloužilo kontrakt s Brazilcem Viniciusem juniorem do roku 2032. Dnes bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a vád bude mírný severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Pelhřimovsku mezi Pacovem a obcí Eš je ode dneška do konce srpna zcela uzavřena silnice číslo 128 z důvodu rekonstrukce vozovky. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už dnes prvním zápasem 5. ligy odstartuje nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží. Co nabídne, zeptáme se předsedy Krajského fotbalového svazu Radka Zimy už za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina. Teď máme 3 minuty po půl deváté.
4: Dobré ráno.

0: Je 8.630, festival prázdnin v Telči dnes nabízí nádherný program. V 19.30 na nádvoří zámku v Telči vystoupí Javory, tedy i Anna a Petr Ulrichovi. V 21 hodin pak na Panském dvoře začne koncert skupiny Mňága a Žďorp. Nebudou chybět pohádky, samozřejmě i různá představení na scéně u lodiček s koncerty zdarma. Samozřejmostí je i večerní nocturno. Podívejte se na program www.prázdniny.cz anebo se ledacos zajímavého o prázdninách v Telči můžete dozvědět v našem audioarchivu. Stačí si najít včerejší, tedy čtvrteční dobré dopoledne, kdy jsme mezi 11. až 12. hodinou živě vysílali právě z prázdnin v Telči.
1: Léto na prázdninách v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: poletní přestávce startuje o tomto víkendu nový ročník regionálních fotbalových soutěží. Zapojí se do nich tisíce hráčů ve 174 klubech po celé Vysočině. Na telefonu Českého rozhlasu Vysočina je předseda Krajského fotbalového svazu pan Radek Zima. Přeju vám hezké ráno.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: My se celý tento týden věnujeme regionálnímu fotbalu ve speciálním seriálu. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že jsou místa, kde fotbalem žije celá vesnice. Vznikl i nový romský oddíl, ale jsou i místa, kde se fotbalu moc nedaří a hráči ubývají. V jaké celkové kondici je podle vás amatérský fotbal na Vysočině? Přibývají nebo hráči spíš ubývají a čím si to vysvětlujete?
1: Tak řekl bych, že amatérský fotbal na Vysočině je celkově dobré kondici. V posledních letech sledujeme postupný nárůst počtu hráčů. Zároveň roste nám zájem dětí a mládeže o fotbal, což je pro budoucnost určitě velmi dobrá pozitivní zpráva. Samozřejmě to neznamená ale, že se všude daří stejně. Před novou sezónou například tam zanikly dva kluby na Vysočině. Byly to Třebenice na Třebíčku a Černíš na Jihlavsku. Každý takový případ nás mrzí, ale při celkovém pohledu můžeme říct, že zájem o fotbal na Vysočině je stále velký a zejména u mládeže vidíme pozitivní vývoj.
0: Zeptám se, co vy sám byste chtěl ve fotbalu na Vysočině zlepšit?
1: Tak kdybych měl zmínit jednu oblast, kde vidím největší prostor pro zlepšení, pak je to určitě počet hřišť s umělým povrchem. V rámci kraje Vysočina jich stále není dostatek, což je fakt

0: jako velký problém. Jsem rád, že se v současné době dokončí hřiště ve městě na Moravě a v Bedřichově, protože to může rozvoj fotbalu výrazně pomoci. Všichni víme v podstatě, jaká je Vysočina, zejména v závěru podzimní části, na začátku jarní části. Jo. To znamená, že to kvalitní hřiště s umělým povrchem umožňuje pravidelně trénovat i za horších podmínek. Je to důležité pro mládež, je to v podstatě důležité pro dospělé týmy. Proto si právě myslím, že další rozšiřování této infrastruktury by bylo pro fotbal na Vysočině velkým přínosem.
1: Fotbal se hraje především pro diváky. Chodí lidi na Vysočině na fotbal?
0: Tak myslím si, že ano. Je třeba říct, že fotbal je vášeň. Je pro spoustu lidí na Vysočině to srdeční záležitost. Je vidět, že o něj zájem je. My jsme teď měli v podstatě před zahájením podzimní části krajský pohár, my jsme cyklovali krajského poháru, který ukázal, že si fanoušci cestu na stadion najdou, návštěvy byly velmi slušné a já věřím, že to bude podobné i v nadcházejícím soutěžním ročníku. No a co nabídne, tak to je hlavně na hráčích, si myslím, protože diváci chtějí vidět krásný bojovný fotbal, plný nasazení, dobré výkony, jo, ale potřeba říct, že k tomu samozřejmě patří i příjemná atmosféra na fotbale, což je dobrý párek, dobré pivo a možnost potkat se s přáteli. Jo? A co je důležité říci, že fotbal na vesnici není jen o těch 90 minutách, které se odehrává na tom hřišti, ale je to v podstatě společenská událost. To znamená, já budu rád, když lidé si najdou cestu na stadiony a budou s fotbalu odcházet s dobrým zážitkem.
1: Každopádně ve fotbalu dlouhodobě chybí rozhodčí. Jak je na tom kraji Vysočina? Jsou sudí?
0: No, tak je pravda, že nedostatek rozhodčích je téma, která řeší v podstatě celá republika. Vysočina není výjimkou. Přesto si myslím, že se u nás na Vysočině situace zlepšuje. My jsme v podstatě během zimní přestávky došlo ke změně v komisi rozhodčích. Já bych chtěl tímto poděkovat nové komisi za práci, kterou v podstatě za ten uplynulý půl rok odvedla. Je vidět, že se u nás zlepšila komunikace a práce s rozhodčími, pořádají se pravidelné semináře, ať už je to prezenční formou, online formou. Celkově bych řekl, že je snaha rozhodčí podporovat a dál rozvíjet. No, samozřejmě těch rozhodčí není tolik, kolik bychom si přáli. Jo, jejich počet se ale navyšuje, my máme v rámci kraje Vysočina na listině rozhodčích nějakých 59 rozhodčích. A věřím tomu, že komise, pokud bude komise pokračovat v nastavené práci, že situace bude dále zlepšovat. A v podstatě to je potřeba ještě říci, že teďky od nového soutěžního ročníku 2026-2027 je na listině rozhodčích profesionální soutěže nově i jako prosvědky z Velkého Meziříčí, což je v podstatě ocenění jeho práce a zároveň důkaz, že kvalitní rozhodčí na Vysočině vyrůstají.
1: Každopádně po nepovedeném mistrovství světa se snesla kritika i na výchovu mladých hráčů a na způsob, jakým s nimi pracují kluby. Plánujete nějakou metodickou změnu ve výchově mladých hráčů na krajské úrovni nebo ne?
0: No, je to taková těžší otázka, ale já si nemyslím, že by výchova mládeže na Vysočině byla špatně nastavená. Jo, naopak si myslím, že se u nás odvádí kvalitní práce. Samozřejmě je vždy co zlepšovat, ale máme vytvořený systém, který funguje. Velkou roli v něm hraje grassroots trenéři mládeže, což na krajské úrovni je standard uben a v jednotlivých okresech pracují okresní trenéři, kteří klubům pomáhají jak s metodikou, tak i vzděláváním trenérů. A samozřejmě důležitou součástí je taky regionální fotbalová akademie v Jihlavě, která talentovaným hráčům nabízí kvalitní podmínky pro další rozvoj. Proto si nemyslím, že by byla potřeba dělat nějaké zásadní metodické změny. Spíše, když to řeknu takhle, chcem pokračovat v tom, co funguje, podporovat vzdělávání trenérů, vytvářet dětem co nejlepší podmínky pro jejich fotbalový i osobní růst.
1: To říká předseda Krajského fotbalového svazu Radek Zima. Děkuju za rozhovor a zdravíme všechny na hřišti. Naslyšenou.
0: Taky mějte se hezky, na shledanou, děkuju.
2: Sport v regionu, Český rozhlas Vysočina.

0: To byla skupina Boniem, 9:45.
1: Počasí.
0: Je tady závěr pátečního dobrého rána, ten závěr jako vždy patří předpovědi počasí. Je s námi Petr Minster, hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí jste si nachystal na 7. srpnový den?
2: Příjemné, pěkné, no, slunečné, i teploty jsou mnohem lepší. Už ráno bylo mezi 18 a 14 stupni. Teď se ty teploty díky slunečnímu svitu dostaly i nad 20 stupňů lehce, ale pofukuje severní vítr, oblačnost je malá, teď už skoro jasno a teploty v maximech dosáhnou mezi 24 až 27 stupni. Na Třebíčsku by mohlo být na okraji až 28, ale pořád to nejsou tropické teploty, což je teď to hlavní.
0: V jakém duchu se ponese počasí o víkendu?
2: O víkendu to bude podobné hlavně v sobotu, kdy bude malá oblačnost, jasno, jenom v kolem poledne přechodně drobná kupovitá oblačnost a teploty o stupínek maximálně vyšší, těch 25 až 28, opět na tom jihovýchodě by mohla být i 29. Vítr bude stále ještě trošičku od toho severu nebo východu mírný, no a potom v neděli se začne dostávat od jihozápadu do České republiky teplejší vzduch, takže už někde se mohou objevit i tropické hodnoty, ale pořád to budou ještě takové ty mírné hodnoty okolo 30, 28 až 32 stupně a oblačnost bude buď to žádná, nebo jenom velice malá.
0: To předpovídá meteorolog Petr Minster. Moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina se loučí Robin Šalamon. Po 9. hodině s vámi bude Jiří Kolář. Příští týden s vámi bude Ivana Víznerová vstávat. Já zase od 17. srpna. Tak se mějte hezky a užívejte léta.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Vládo, řekni fór.
1: No tak to nebude vtip, je to takový přijímací test do blázince. Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude zavřen nebo ne. A ředitel vysvětluje, no my napustíme vanu, tady vodou, víte, a dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu vyprázdnil. Aha, rozumím. Normální člověk vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že jo? Normální člověk totiž vytáhne špunt. No a vy chcete pokoj s balkónem nebo bez?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Mě si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
7: Devět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Lidé si můžou koupit letošní první burčák. Kraj letos malým prodejnám rozdělí přes 3,5 milionu korun. Polská strana Právo a spravedlnost by v případě vítězství ve volbách deportovala část Ukrajinců v odvodovém věku. Bude jasno až skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký den přeje Jakub Holík. Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Chateau Valtice David Šťastný.
8: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam schladí třeba na 4-5 stupňů.
7: Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni, od 80 do 100 korun. Venkovské prodejny ve středně velkých obcích na Vysočině si letos rozdělí více než 3,5 milionu korun. Finanční pomoc z programu Obchůdek 2021+, Ministerstva průmyslu a obchodu, dostane celkem 52 zájemců, kterým je pošle kraj jako zprostředkovatel. Žádat mohli ale jen některé obce, vysvětluje hejtman Martin Kukla z Hnutí ANO.
9: Je to pro obce nad 501 obyvatel do 3000. My jsme obdrželi 52 žádostí a vyplácíme 3 640 000 korun. A jenom na jednu žádost bylo možno žádat maximálně 70 000 korun.
7: Obcím do 500 obyvatel dlouhodobě přispívá na chod ze svého rozpočtu přímo kraj Vysočina. Polská opoziční strana Právo a spravedlnost chce deportovat nezaměstnané Ukrajince, muže v odvodovém věku. Na sjezdu strany to oznámil europoslanec PiS Tobiáš Bocheňsky. K deportacím by došlo, pokud by národně konzervativní strana Právo a spravedlnost příští rok zvítězila v parlamentních volbách.
10: Tobiáš Bocheňsky z Polské strany Právo a spravedlnost prohlásil, že aby byla střední a východní Evropa bezpečná a svobodná, Ukrajina musí ve válce proti Rusku zvítězit. Z Polska deportovaní nezaměstnaní nebo nelegálně zaměstnaní Ukrajinci, tak podle něj budou mít šanci bojovat za svou vlast a válku ukončit. Právo a spravedlnost se v současnosti rozpadá. Ze strany odešlo několik desítek poslanců, kteří se připojili k nově vznikající formaci expremiéra Mateuše Morawieckého. Tento krok PiS významně oslabil ve volebních preferencích. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
7: Dnešní předehrávka mezi zbrojovkou Brno a Libercem otevře v 19 hodin program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan Liberec se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi.
0: Počasí.
7: V Moravských Budějovicích nebo Bystřici nad Pernštejnem je 19 stupňů, v Košeticích 18. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na jihovýchodě kraje až 28. Vád bude mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Dopravní nehoda osobního auta a autobusu se stala v Jihlavě v Sokolovské ulici u zastávky na Růžku. Probíhá tam vyšetřování a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Buďte opatrní a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Je krásně po 9. hodině a já doufám, že si užíváte páteční dopoledne přesně podle vašeho gusta. Ať už jste v práci, doma, na cestách, na dovolené, přeji vám všem příjemný a pohodový poslech. A i dnes si ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina dáme tip na něco dobrého k obědu. Společně s Dášou Kubíkovou vyzkoušíme kuřecí masové kuličky se sýrem. Už za pár minut.
0: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
11: A také Olgou Lounovou.

0: Tak co pak jste si vybrali? Nebe, peklo nebo ráj? Dospívala Věra Martinová, příjemné a pohodové dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Sýr a maso kombinujeme často, známe holandské řízky, Gordon Blue nebo třeba cheeseburger. I v dnešním receptu to bude tato kombinace, protože si dáme kuřecí kuličky se sýrem.
2: Masové kuličky jsou u nás doma velmi oblíbené, zvlášť pokud si dám záležet a vytvořím je z mletého vepřového, upeču v troubě a podávám s rajskou omáčkou. Do tohoto receptu jsem nikdy sýr nedávala, ale do receptu na kuličky z kuřecího masa patří nejenom sýr, ale i několik dalších ingrediencí. Tyto kuřecí kuličky se sýrem se podávají s chutnou máslovou omáčkou s výraznou příchutí česneku. A jak na ně? Mleté kuřecí maso smícháme v míse se strouhaným sýrem, solí, pepřem a trochou strouhanky. Přidáme prolisovaný česnek a citronovou kůru. Rukama promícháme a tvoříme asi 3 cm kuličky. Ty rovnou klademe na pánev do rozpáleného oleje a osmažíme je ze všech stran. Vyndáme je stranou a do výpeku přidáme 60 gramů másla a 3 stroužky prolisovaného česneku. Přidáme lžíci hladké mouky a rozmícháme. Zahuštěný základ naředíme kuřecím vývarem a šťávou z půlky citronu. Provaříme asi 8 minut a hotovou omáčkou přeléváme masové kuličky. Podáváme s nasekanou petrželkou, kolečkem citronu a přílohou, jakou máme nejradši. Tak to zkuste a dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Multižánrový festival umění, to je Mimofest. Už dnes odpoledne bude na hradě Vleči nad Sázavou připravený pestrý program. Na co se můžete těšit, nám řekne regionální stopař Adéla Zachová už za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: kapela opět a Radeček za vydatné podpory Moravské filharmonie, písnička Praha, páteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař, živě, přímo z terénu.
0: Na Hradě Vlčina Sázavou dnes odpoledne začne Mimofest. Tento multižánrový festival umění nabídne bohatý program plný divadelních představení, tance nebo také světelnou show. Na přípravě se jel podívat náš regionální stopař s kolegyní Adélou Zachovou. Jsme teď ve spojení. Adélo, na co dalšího se můžeme na Mimofestu těšit? Hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne. A tady na Hradě už se všechny přípravy pomalu dokončují a v 16 hodin festival vypukne a zahájí ho zpěvačka Anna Marie Pavelková. Těšit se můžete na cirkusová vystoupení, divadelní představení jako Hrdý budžes v podání divadelního spolku Hr, orientální taneční vystoupení a pro děti tu jsou připravené pohádky jako třeba Čert a Káča, která je pojatá napůl činoherně a napůl sloutkami, nebo jsou pro děti připravené i tvořivé dílničky. No a protože je festival na Hradě, tak také můžete nahlédnout i na prohlídkové okruhy nebo hradní věž. A další podrobnosti nám teď přidá jeden z organizátorů, Tomáš Doležal. Krásné dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Já bych vás rád za spolek Mimochodem z Vlčina nad Sázavou pozval právě na náš festival, který má letos druhou obnovenou premiéru. Krásný Hrad Vlčina nad Sázavou se svojí atmosférou právě bude hostit, jak jste říkala, divadla, zpěv, světelnou show, tanec, a za nás je to vlastně krásná kulturní akce v létě v Vlčina nad Sázavou, kam můžete přijet sami s rodinou, s babičkou, s dědečkem, protože to je akce pro všechny. Tento bohatý program na tom hezkém místě se uskutečnil i díky podpoře z kraje Vysočina, zároveň i z Ministerstva práce a sociálních věcí. Rozhodně děkujeme i městu Ledeč, Hradu, tady v Vlčina nad Sázavou, že nám právě takovou akci umožnil, a také Českému rozhlasu Vysočina, že je naším mediálním partnerem. Děkujeme a rozhodně vás všechny zveme. Jestli nemáte plány na víkend, tak si je udělejte a přijeďte do Vlčina nad Sázavou.
2: Já vám moc děkuju a ještě dodám, že Mimofest začíná dnes v 16 hodin, potrvá až do 22 hodin a v sobotu začínají vystoupení v 9 hodin ráno a končí opět ve 22 hodin večer.
0: Na Mimofest do Vlčina nad Sázavou nás pozval regionální stopař Adéla Zachová a také Tomáš Doležal. Díky a naslyšenou.
2: Děkujeme, hezké dopoledne.
1: Léto na Ledečském hradě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: No a nejenom na Ledecký hrad, ale všude, kde nás posloucháte, posílám další přímo letní hit La Isla Bonita, originál Madonna. My si dáme dneska českou verzi, neméně povedenou, co říkáte, Ilona Čáková. Také se vám líbí i v 9 hodin 23,5 minuty. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný a pohodový letní den přeje Joža Kolář.

0: byla Bad Boys Blue, písnička World Without You pro pohodové páteční dopoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. To dopoledne vám může zkazit bolest hlavy. Co si budeme povídat, každý z nás to asi zná. V pořadu Bejvávalo s Miroslavem Markem se teď právě na tento zdravotní problém podíváme.
1: Bejvávalo.
2: Co dobré jest na hlavy bolení? Bolest hlavy je bohužel nejspíš nejčastějším zdravotním problémem. V knihách odborných ze století 19., kdy nebylo možné si vzít i Ibalgin, se píše o tom, kteráže bylina by mohla člověku pomoci. Čaj z máty peprné byl jednou z možností. Ovšem prababičky mnohem častěji chodívaly v létě trhat kopretinu hřimbabu. Na mírnění bolesti hlavy je tahle květinka doslova vyhlášená. Dneska víme, že působí dokonce i na migrény. Kdysi si ji bylinkářky i pěstovali. A když bylo potřeba někomu odpomoci od bolení hlavy co nejrychleji, doporučovali utrhnout čerstvý lístek hřimbaby a rozvíkat ho. Pak zapít a polknout. Je to tedy nepříjemně hořké, ale koho bolí hlava, tak to rád podstoupí. A ještě rady německého faráře a vodoléčitele Kneipa. Cituji. Hlavy bolení vyskytuje se zpravidla u žen. Odstranit jej lze brzy otužováním celého těla. Dělejme v každém týdnu 3 úplná omývání a 2 koupele poloviční a bolení hlavy ustupovati začne záhy, až zmizí docela. Některé ženy si stěžují na větší neb menší hlavy bolení, nechuť k jídlu a na studené nohy. V takovém případě jde o silný nával krve do hlavy, proto musíme krev tuto svést do dolejších částí těla a to každý večer na nohy teplou koupelí s popelem a solí, trvající 1¼ hodiny. Pak 3 úplná omývání těla v každém týdnu, 2 poloviční koupele týdně a každý den ráno nechť si chorobou stižená žena asi 1 minutu lije studenou vodu na kolena. Poté jest předepsán okamžitý pohyb. Zrnkové kávy, čaje pravého, vína a piva jest třeba se vystříhati. No a příště v pondělí příběh svatého Vavřince.

0: Když jsme u toho času, o kterém zpívala Hana Zagorová, je 9 hodin 35 minut a já vám přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina pohodové sluncem zalité páteční dopoledne. Za chvíli se v minutě pro zdraví podíváme na to, jaká je vhodná prevence proti včelímu nebo vosímu bodnutí. No a ve 9:45 se i dnes přihlásí zámecké léto. Hezký poslech.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Celkově se uvádí, že týden je málo, že měl by to být a vždycky sudý počet na 2 nebo 4 týdny. A první týden je taky, jako by, když vypneme nějaký strojový motor, tak vlastně pomalu to jako...

0: zdraví.
1: Můžeme něco udělat, aby nás vosa ani včela nebodla?
2: Prevence je možná samozřejmě vhodná, ale ne vždy se nám podaří veškerému bodavému hmyzu vyhnout. Co můžeme udělat je, že pokutíme venku, dáváme si pozor, aby nám vosa nehodovala na soustu, které strkáme do pusy. Pozor na okraje sklenic, hrdla láhví. Po jídle je dobré vše sklidit, aby ty zbytky vosy nelákaly, neslítaly se a nekroužily kolem nás. Prudkými pohyby je můžeme rozdráždit, to je známo, a vosa se také bude bránit bodance, pokud si ji nevšimneme a nechtící přimáčkneme nebo na ní šlápneme.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám pro

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkný pátek, hezký den vám přeje Pavel Kudrna od mikrofonu. 7. srpna už máme, no a my budeme uzavírat už 6. týden našeho zámeckého léta. Pak nám zbývají ještě 3, takže pokud chcete soutěžit, tak to už trošku finišuje, tak už se snažte, já vím, vy se snažíte, dovolat se není vůbec jednoduché. No, musím říct, že dnes nás čeká také losování, tady ano, trošku prohrávnuty naše losovací míčky a řadu posluchačů, včerejší posluchač soutěžící pan Jan z Krásenska pobavil, protože já jsem řekl, je čtvrtek, přiřazuji vám 4, no on by si raději přál 3, to by musel ale soutěžit vlastně ve středu. Přišlo mi to trochu jako na vysoké škole, když dívky dostali 2 nebo 3. Můžeme na zkoušku ještě jednou, my pánové jsme byli šťastní za 3, no za 4 už ne. Tak pan Jan má 4 z Krásenska, paní Jana z České Kamenice 3, paní Lucie z Brna 2 a pan Jiří z Nedamova má 1. Kdo dostane 5, to je u nás dobré ocenění, tak to se teprve rozhodne. Záleží, jak budete soutěžit, jaký budete mít vlastně nebo jaké budete mít štěstí při tom volání, musíte být prostě 3. Ale dobře poslouchejte i následující povídání. Kam nás dnes, na jaký zámek nás František Kinský pozve?
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice? Můžeme. Tak. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun-Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7 000, jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
5: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den a byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvici, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Krásný závěr návštěvy, popíjejí pálenku a šňupou tabák, tak v tomhle vedru rozhodně nějaké popíjení nedoporučujeme, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Tak doufám, že dobře dopadne to naše soutěžení, protože teď přichází váš čas, takže 731 800 900, už žhavte. Já jenom řeknu, že hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, no a dnes se také rozhodne, kdo z výherců tohoto týdne získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Jestli jste připraveni, já rovněž, tak se můžeme dát do soutěžení.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Iveta Bartošová, nekonečná, já myslím, že to jsou nekonečné vteřiny teď pro naše soutěžící, volající, dovolám se, když už se dovolám, budu třetí, nebudu třetí, no je to trošku dramatické, ale to přeci patří k tomu soutěžení, když se pak losuje. Vzpomenete na malé televizní sázení, nemáte se, jak se vytahovali ty uši z té hlavy, taky drama, odškrtávali jste si, mám, nemám, těsně vedle, vždycky to bylo těsně vedle. Tak teď doufám, že paní Pavlína z Jílového u Prahy se trefí do černého. Paní Pavlíno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste soutěživý typ?
1: No, jsem.
0: A sázíte třeba nějakou loterii?
1: No, někdy.
0: A vyhráváte?
1: Málo kdy.
0: A plánujete, kdybyste vyhrála, co by bylo kdyby?
1: Aby bylo kdyby? Asi bych to rozdala.
0: Rozdala? Myslím si, já se stavím do řady. Jo? Kdybyste náhodou vyhrála nějakých 200 milionů, stavím se do řady, prosím vás, vzpomeňte.
1: Ježiši, co bych s tím dělala?
0: Ježiš, abych věděl, já nechápu, jak se někdo může zbláznit z toho, že vyhrál, že potřebuje psychologa. Já tomu nerozumím. Ale rozumím tomu, že vyhrajete zámecký cestovatelský balíček, z toho se nezblázníte, pak už se můžete malinko zbláznit z té soukromé prohlídky, protože tu nemá každý. No a na konci prázdnin pak vylosujeme tři výherce, kteří získají víkendový pobyt na zámku a to si myslím, že je luxusní cena. Tak paní Pavlíno, dáme se do soutěžení, abych to nepřeskočil a rovnou nelosoval. Tak, otázka zní, pojďme zvážnit. Kolik oken má kruhová místnost neboli rondel na zámku Bílovec? Za A1, za B4, za C8.
1: Za B.
0: Je to přesně tak, je to za B a paní Pavlíno, máte pětku, dávám vám pětku, to je výborná známka u nás, ještě taky v Rusku, ale to bych nerad zdůrazňoval. Takže pojďme na to. Pavlíno, paní Pavlíno, s vámi se rozloučím, mějte se hezky, zdravím do Jílového u Prahy, naslyšenou.
1: Já taky. A můžu ještě něco říct?
0: Rychle, ale prosím pěkně.
1: Mám dneska narozeniny.
0: Ježíš.
1: Mi radost.
0: No tak to gratuluju, to je výborná zpráva. Děkuji. Mějte se moc pěkně, děkuji. Užijte si to, oslavte to a nerozdejte všechno. Děkuji. Naschledanou. No a já budu teď tedy losovat, zanořím ruku tady do toho našeho losovacího osudí a já už to vím a vy to nevíte a už to taky víte. Vyhrává číslo 1. Pan Jiří, a jestli si dobře pamatuju, tak to je penzion, kde nás pondělí poslouchali, myslím, že i v úterý, a gratulujeme do Nedamova. No, rád bych pogratuloval vám všem dalším, ale bohužel samozřejmě výherce může být vždycky jenom jeden v tom týdnu, ale příští týden rozjedeme další kolo, začínáme v pondělí. Nezapomeňte, že taky o víkendu budete moci navštívit zámky, v sobotu Karlovu korunu v Chlumci nad Cidlinou, no a v neděli zámek Malečno a v pondělí se pak sejdeme. Napište si do diáře nebo dejte si do toho mobilu v 9.45. Hezký pátek a hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Se smuteční řečí dnes na pohřbu Milana Knížáka vystoupí bývalý prezident Václav Klaus. Ve Slepičárně na Třebíčsku hořela elektrorozvodna. Slovensko instaluje nové silniční radary, podle opozice vyrobila ruská firma. Dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Poslechněte si zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Rodina a politici se dnes v 11 hodin v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy a bývalý prezident Václav Klaus. Milan Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let.
2: Já jsem chtěl jenom žít podle svých představ. Oni ze mě udělali nepřítele státu.
3: Knížák byl jednou z nejvýznamnějších postav českého undergroundu. Za normalizace byl šikanován policií a opakovaně skončil ve vězení. Po změně režimu se stal rektorem AVU a mezi léty 1999 až 2011 řídil Národní galerii. Jeho éru provázely úspěchy i kontroverze. Sám říkal, že světu nerozumí a že s ním svádí zápas.
2: Řekl bych, že řeším stále jeden problém, to znamená problém, jak se srovna s tímto světem, ale hledám k tomu různé prostředky.
3: Knížák se zajímal i o hudbu, architekturu, design nebo módu. Vlastnil taky největší soukromou sbírku loutek v Česku. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Požár elektrorozvodny v areálu Slepičárny v Kožichovicích na Třebíčsku likvidovali v noci 4 jednotky hasičů. Aktuálně na místě stále zůstávají posádky se dvěma cisternovými stříkačkami. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 300 tisíc korun. 2 miliony se jim podařilo zásahem uchránit. Příčinu požáru budou dál vyšetřovat. Podle vedení společnosti neuhynula při požáru žádná slepice. V areálu je asi 200 tisíc kusů drůbeže. Slovenské ministerstvo vnitra čelí podezření, že pořídilo silniční radary s ruskou technologií. Rezort to odmítá. Slovenský deník N ale tvrdí, že kamery se do země dostaly přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj jen zakrývá jejich skutečný původ.
4: Ministerstvo vnitra tvrdí, že nové radary nejsou ruským výrobkem. Slovenský deník N ale zjistil, že jako jejich výrobce je v certifikátu uvedená málo známá firma z Kypru bez dohledatelné historie nebo referencí. Fotografie i technický popis zařízení podle listu odpovídají kamerám ruské společnosti z Petrohradu. Opoziční progresivní Slovensko proto žádá zveřejnění smluv i nezávislou kontrolu zařízení a varuje před možným zneužitím dat. Ministerstvo naopak tvrdí, že kamery fungují v uzavřené síti bez přístupu třetích stran a data z nich nemohou odcházet mimo jeho informační systém. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj série Masters v Montrealu do osmifinále. Belgičana Blokse porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar. Nikola Bartuňková v Torontu ve třetím kole podlehla Američance Anisimovové ve třech setech. České volejbalistky v úvodním přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy porazili Rumunsko 3-0 na sety. Do utkání v Táboře se zapojila i nahrávačka Kateřina Valková, která se vrátila po květnovém zranění kolena.
1: Počasí.
0: V Telči je 21 stupňů, v Přibyslavi a Kušeticích 20. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na jihovýchodě kraje až 28. Vár bude mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dopravní nehoda osobního auta a autobusu se stala v Jihlavě v ulici Sokolovská a je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. A další nehodu dvou osobních aut máme hlášenou ze silnice 34 mezi obcemi Věž a Michalovice na Havlíčkobrodsku. Jezděte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já jsem rád, že i po 10. hodině je vaším dopoledním pátečním společníkem vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám přeji skvělý poslech. Za chvíli se podíváme za 100 let starou turbínou, která stále funguje. Kde ji najdeme a co dnes pohání, to se dozvíte z příběhu z Vysočiny za pár minut.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
5: No a pochopitelně také s dobrou muzikou. Miroš Birka a písnička Mám rád.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Historie obce Vír je spjatá s továrnou, která stojí na břehu řeky Svratky a vždy využívala její vodní energii. Rozsáhlý objekt s několika budovami po letech chátrání znovu ožívá. Noví majitelé chtějí továrně znovu vdechnout život. V místě už funguje informační centrum, restaurace a půjčovna sportovních potřeb, přibudou ubytovací kapacity nebo výstavní prostory. Při komentovaných prohlídkách továrny jsou k vidění originální nápady i některé zachovalé původní technologie.
2: Já se jmenuji Roman Jelínek.
3: Jste tady správce?
2: Ano, jsem správce v továrně.
3: Začneme u nejstarší části továrny. To byly dva mlýny ještě od Pernštejnu.
2: A Hamr, kde zpracovávali železo, ale neměli je zapsaný v těch zemských deskách a v podstatě podnikali na černo. Byla o tom zmínka, přiznali ano, že to vlastnili mnohem delší dobu, než to bylo zapsáno. Ty Hamry dva.
3: Po rodu Pernštejnu vystřídali mlýny několik majitelů, než je v roce 1911 koupil bystřický podnik. Zigmund Wallner se společníkem z Brna Josefem Rotrem.
2: Jsem chtěl přesunout tu výrobu, protože ty mlýny vlastnili vodní právo a on tady nechal postavit kalcovský stroje poháněný vodou. Takže se mu to hodilo pro zlevňování výroby.
3: A teď jsme v prostorách, kde je nějaký rybníček.
2: Tady byl nápad, kde jsme potřebovali nějakou místnost, kde bychom chladili pivo. A protože tady hnedka za tou zdí pod náma teče náhon, který vlastně vytíká z těch turbín. A je tam celoročně chladná voda. Samospádem to tady přitíká, proteče to starýma radiátorama, které tady zbyly, a pak to vyteče do toho bazénku. Cítíte, že tady je chladno.
3: Ano, já si sám, kolik to tady má stupňů.
2: To bude mít, si myslím, tak kolem 6 stupňů ta voda. No. Takže vlastně to pivo potom je předchlazený, dá se říct, a to elektrické chlazení, které je v tom výčepu, tak jede minimálně potom. Takže je to taky úspora jako energie.
3: Tady pod námi je nějak náhon. On je vidět? A já jsem si říkala, co to tady šumí.
2: To je moje vysekané ve skále, tady ta část.
3: Velkou změnou pro továrnu byla instalace turbíny v roce 1922. Další přibyla o necelých 20 let později.
2: Teď jsme vešli do srdce té továrny, což je elektrárna, která má dvě turbíny Kaplanovi, s tím, že byla modernizovaná v roce 2015, ale jeden motor je původní, ten je z 30. let, je do dneška pořád funkční. Takže sice ta hydraulická část je nově udělaná, ale ten motor je téměř 100 let starý a pořád funguje. Po válce samozřejmě stal se z toho odštěpný závod SK Neumana, kdy oni tady pokračovali v té textilní výrobě. Později se tady začaly dělat vojenské sítě v utajení. To je první část, kterou jsme vůbec tady začali opravovat. Je to opravený své pomocí. Tady třeba se mě líbily, toto jsou prvorepublikové zářivky, které jsme vlastně renovovali. Ty nádržky byly v oleji ponořený kvůli zamezení vzniku jiskry nebo prostě do nehořlavého prostředí. A už jsem to teda nahradil ledkovýma trubicema.
3: Vy jste elektrikář, takže takové věci vás baví.
2: Ano, ano. No tady to je jeden z výtahů, který se mě podařilo zprovoznit znovu. V celém tom objektu byly starý rozvaděče, které už neměly nějak využití. Z jednoho jsme udělali udírnu.
3: A tady ta obrazová dokumentace, to je ze stavby Vírské přehrady.
2: To, ano, ano, to jsou zrestaurované staré pohlednice, pak jsme to nechali zvětšit a udělali z toho takovou výstavku.
3: Z Víru Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Bystřicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vzpomínka na film Hříšný tanec, Patrick Swayze, Chase Like the Wind, páteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dnes startuje nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží. Jeho úvodní zápas dnes od 18 hodin obstarají i hráči z nejmenší vsi na Vysočině, kde se hraje krajská soutěž. Z Peřice na Pelhřimovsku mají zhruba 100 obyvatel a ještě v loni hráli divizi. I díky tomu se vysloužili zápis do České knihy rekordů. Už za chvíli se tam podíváme v dalším dílu našeho seriálu věnovaného regionálnímu fotbalu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Ona se smála, zpívala kapela Mandraže.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Mají zápis v České knize rekordu. Se zhruba stovkou obyvatel jsou Speřice na Peřimovsku nejmenší vesnicí, která hrála fotbal v divizi ve čtvrté nejvyšší soutěži. Letos sice sestoupili do krajského přeboru, ale i tam jsou nejmenší. Klub má i další specifika, například kozla, který je ve znaku a visí i na stěně v klubovně.
2: To je ten kozel, sundají hlavu, no to jde a pověsí to na plot.
3: Fakt, to se sundává na zápasy.
2: Jo, no.
3: Provází mě zázemím Speřického klubu sekretář Pavel Svoboda. Kromě běžných záležitostí, jako jsou kabiny nebo klubovna, k němu patří venkovní pódium nebo sál s výčepem. Právě tady visí červeno-černý kozel, který je i v logu klubu.
2: 25 let, když mi bylo kolem 30, jo, tak se udělal ten kozel. Ale on byl bílej, jo, a teďka, když se chtěly ty barvy, tak se to šplíklo, to a ono to holízá, no. Ta celá vesnice tím tady žije, jo? Když my tady, já nevím, děláme brigádu nebo to, tak nás tady třeba přijde 50 na brigádu.
3: Přímo ve Speřicích žijí i někteří hráči současného kádru. Jedním z nich je 30-letý David Jančík.
4: Tady je prostě směs kluků, který si jako se mají rádi, je to takový prostě, řekl bych, že to je takový spíš rodinný.
3: Za úspěchem klubu vidí dobrou práci s mládeží a že fotbalem žijí prakticky celé Speřice, dokládá i různými rituály při zápasech.
4: Tady máte třeba při zápase puštěnou hasičskou sirénu, když se dá třeba gól nebo když je nějaký tlak, tak jeden tady pán ze Speřic točí tou hasičskou sirénou, to je takový nepříjemný zvuk, takže to ty hráči jako taky může trošku děsit tady hrát. No.
3: Na jaře Speřice po 4 letech sestoupili z divize. Ta je podle trenéra Jiřího Holendy stropem klubu.
5: Tady ve okolí se hraje divize v Humpolci, v Pelřimově, v Brodě atd. Tak jako je to tady přesycený tím fotbalem. A ty fotbalisti už jsou tady zbytečně moc placen. U nás není placený nikdo, tady mají pouze za cestáky. Jo. Vyloženě říkám, nejchučí z chudejch.
3: Pro nový ročník v krajském přeboru zůstala osa týmu. Proto věří, že tým bude v soutěži konkurenceschopný. František Jirků, Český rozhlas.
1: Sport v regionu.

0: Olivera Hypochondr, který si užívá dovolenou. Zdravím ho a přeji hezký den jemu a vám všem. Vrásky z lásky dozněly ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina o 11:05. Přírodní lufa si poradí s nádobím i péčí o pokožku. Tohoto šikovného pomocníka do kuchyně i koupelny představí teď naše babské rady.
1: Babské rady.
2: Oblíbenou alternativou houbičky na nádobí je přírodní lufa. Jde o druh dýně, která se suší a která po namočení změkne. Její jedinečná textura a savost činí z lufy vynikající čistící nástroj na nádobí i tělo. Na první dotek vás překvapí její tvrdost. Nelekejte se, tak to má být. Když ji následně vložíte pod tekoucí vodu, tak po několika sekundách změkne a je připravena k použití. Stačí kapka saponátu a můžete začít mít i velmi špinavé nádobí. Díky porovitému povrchu lufa zvládne i připálenou vrstvu na dně hrnce. Navíc se v ní nedrží nepříjemný zápach jako v běžné houbičce na nádobí. Oceňovaná je i jako pomocník pro pleť. Slouží jako oblíbený a účinný tělový peeling, umí odstranit odumřelé buňky a regeneruje pokožku, proto se vyplatí mít ji nejenom v kuchyni, ale i v koupelně. Budete překvapeni, jak dlouho lufa vydrží. Je biologicky rozložitelná.

0: Velikánský hit z roku 1989, písnička Like a Prayer a Madonna na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám vůbec nejlepší recept z roku 2023. Tentokrát nám ho připraví michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Budou to masové taštičky. Podrobnosti řekneme za chvíli.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní díl přinese příběh dvou historiků, dvou vzdělanců, celoživotní Masarykovec a chvilkový stalinista. Zdálo se, že je dělí propast. Přesto je jednou spojilo přátelství a vzájemný obdiv. Oba beze zbytku zasvětili své životy Československé republice v jejich nejsložitějších chvílích.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Květen 1945, Chocko. Obrovské koňské stádo žene krajinou, doprovázeno jezdci v amerických vojenských uniformách. Jen zasvěcení tehdy věděli, co se děje. Nedělní příběh nás zavede do jedinečné akce, která v dějinách druhé světové války neměla obdoby. Říkali jí Operace Kovboj.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Leona Machálková, Petr Kolář, den, kdy se vrátí láska k nám. Český rozhlas Vysočina a páteční dopoledne. Samá úžasná kombinace, co říkáte. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherců receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat taštičky z tvarového těsta plněné masem a klobásou od Rudolfa Cibulky ze Šošůvky. Nejlepší recept roku 2023 šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal navštívil Romana doma a těšil se na další vaření.
1: Překvapivě.
2: Většinou se ty taštičky dělají z bramborového těsta, ale tady je navíc tvaroh. To je ta změna, kvůli které recept asi taky vyhrál.
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. Jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to.
2: Změny Roman Paulus udělal i u obyčejného špenátu. Přidal tam kromě jiného i jeden velký stroužek česneku. Opravdu jeden velký.
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
3: To je nějaký geneticky upravený.
1: Znáš mě druda, ano. To neznáš, Patriku.
2: No a pak samozřejmě hodně, ale hodně smetany.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost.
2: Taky už se těšíte, jak to uděláte a až to ochutnáte.
1: Jo, ty jdeš do té největší, jo?
3: Jako. Stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
2: Nezapomeňte, v neděli se to všichni hezky naučíme a kuchařem a vedoucím kurzu bude Roman Paulus.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
0: No, jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept michelinského kuchaře Romana Pauluse najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní tvarohové taštičky s mletým masem od Rudolfa Cibulky z Šašůvky v Moravském Kresu budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkový Pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Lidé si můžou koupit letošní první burčák. Soukromník z Brna věnoval Novému městu z grafita tamního rodáka. Střelba ve škole v Thajsku má nejméně 7 obětí, podle policie je pachatel po smrti. Bude jasno až skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký den přeje Jakub Holík. Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Chateau Valtice David Šťastný.
4: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam skladí třeba na 4-5 stupňů.
2: Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni, od 80 do 100 korun. Z grafita umělce Karla Němce z fasády jednoho z brněnských domů získalo Novoměstské muzeum. Dílo tamního rodáka nechá zrestaurovat a nalepit na speciální zítku přímo ve svém areálu. Omítku s figurálním výjevem věnoval muzeu majitel budovy David Bryša.
5: Tak já jsem moc rád, že se dobrá věc podařila, protože tím z grafitům vlastně vdechneme, abych tak řekl, nový život. Oni byli původně umístěny na naprosto neveřejném místě. Jsem rád, že veřejnost v Novém městě bude mít možnost se na ně tady v prostoru Horáckého muzea dívat a vrací se vlastně do místa rodiště Karla Němce, což je taky krásné.
2: 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci. Informovala o tom thajská policie s tím, že nejméně 15 lidí utrpělo zranění. Podle ní byl pachatel studentem školy, který po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu útočníka ani o stavu zraněných. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče.
3: Sport.
2: Dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře v 19 hodin program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účest pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Obranu fotbalistů Olomouce posílil Anton Ekerot, který je prvním švédským hráčem v klubové historii. 24-letý hráč, který působí na levé straně hřiště, přichází z norského prvoligového klubu z Hamaru.
3: Počasí.
2: V Jihlavě a Vatíně je 22 stupňů, v Dukovanech 23. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na jihovýchodě kraje až 28. Vát bude mírný severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Pelhřimovsku mezi Pacovem a obcí Eš je ode dneška do konce srpna uzavřena silnice číslo 128 z důvodu rekonstrukce vozovky. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 11. hodině a já vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Před několika dny měl narozeniny Janek Ledecký, i proto si v dnešním vysílání připomeneme náš rozhovor, který jsem s ním natočil před rokem po vystoupení v mojí talk show ve Vídni. Řeč bude o jeho básničkách, muzikálech a samozřejmě i o sportu. Kdo Janka Ledeckého trénuje na lyžích a co musí dělat proto, aby udržel plachtu na windsurfingu. Rozhovor vás čeká už za pár minut.
3: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: No a také Karlem Gottem. Text téhle písně jsem psal já, nebo někdo jiný?

0: Posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je Janek Ledecký, se kterým si povídám ve Vídni. Janku, hezký den.
2: No, tak zdravím z Vídně.
1: Ty jsi zpěvák, otec, spisovatel. Možná ta tvoje spisovatelská role není až tak známá. To, že jsi autor básnických sbírek, dvou básnických sbírek, možná posluchači nevědí. A tím bych možná začal naše dnešní povídání. Jak ses dostal k psaní básniček? Bylo to třeba kvůli nějaké dívce, nebo kde je inspirace pro tohle?
2: K tomu došlo úplnou náhodou během covidu, kdy jsme nemohli hrát. A já jsem... Začali jsme hromadit takové nápady na střelený rýmy a verše, o kterých se mi líbily a bavily mě, akorát jsem si nedovedl představit, jak bych je využil v nějaký své tvorbě, myslím hudební, jako písňové texty, a tak jsem zkusil takzvanou volnou tvorbu. Když jsem měl napsaný dvě, tak jsem to schválně přednes doma. A to musím říct, že jako ten domácí kritický board, jo, který je ten je jako úplně nejpřísnější ze všech, co znám. A oni se hrozně smáli a říkali...
1: A v jakém složení? Kompletní rodina to hodnotila?
2: No jo, jenom Jonáš, Ester, Zuzka, no. A oni říkali, protože jsme byli zrovna společně s chodou okolností v Řecku, a oni říkali, to je super, to ještě něco napiš. A když jsem měl pátou tu básničku hotovou, tak jsem zjistil, že jsou všechny o zvířátkách. A tak jsem si to jaksi zadal jako formu jako toho celého projektu. A uvědomil jsem si, proč tenkrát jako Ezop, který to vynalez vůbec, ten formát bajky, tak proč to tak senzačně funguje. Ono to je proto, že zkrátka dobře, nemusím popisovat, jak vypadá žirafa, nebo jestli má slon chobot a jak ten chobot. To prostě to jsou notoricky známé věci. A ještě navíc za tu dobu, prostě v průběhu historie lidstva, většina těch zvířátek dostala nějaký, jsou personifikovaný, takže mají nějaké lidské vlastnosti. Takže jak já říkám, už bohatě potom stačí jenom je pustit na sebe. A to jsem udělal a hnedka od začátku jsem, ten záměr byl, aby ta knížka byla pro děti, ale aby bavila jejich rodiče, protože já vždycky, když byli Jonáš a Ester malí a já jsem jim čet, tak jsem si vždycky vybíral knížky, které budou bavit mě, takže já nevím, od Wericha Fimfarum nebo Trnkovou zahradu, nebo tenkrát začal vycházet český Harry Potter, takže první dva díly mají Jonáš sester přeluskaný ode mě. A miloval jsem třeba u takových těch amerických animáků, že tam je vždycky, kromě toho, že to je jako pro děti, tak tam je vždycky v nějakém druhém plánu poselství pro rodiče, aby to bylo takový, my o vás víme, že jste vzali do toho biografu a tohleto, to je jenom pro vás, abyste věděli, že si toho vážíme. Takže takhle to je myšlený.
1: No a o básničkových publikacích Janka Ledeckého si s ním budeme povídat zase za chvíli. Teď si ho pojďme poslechnout i v písničce společně se Sabinou Laurinovou. Nestrácej čas. Tak se jmenuje.

0: Také nebudeme ztrácet čas, pokračuje repríza rozhovoru s Jankem Ledeckým. Pojďme se ještě popovídat o jeho básnických knížkách nebo knížce.
1: Ta knížka vyšla v roce 21, jmenuje se Verše potrhlé a ilustroval ji Jonáš, můj syn, který si odskočil od svého takového základního řemesla, což je komiksová ilustrace, nebo psaní a kreslení komiksů. A dal si s ním spoustu práce a jemu se podařilo, že kromě těch fórů, které jsou v tom textu, tak on si zadal, že musí ještě přijít s něčím, co tam v tom textu není, ještě navíc s něčím vtipným. A protože a tohle je disciplína, kterou on senzačně ovládá, před 3 roky kresl takovou tu vtipnou grafickou stranu do Playboye, což je teda jako jiný, jak bych řekl, jako publikum.
0: Což nejsou úplně bajky o zvířátkách.
1: To nejsou, ale prostě smysl pro humor je věc, kterou buď to máte, nebo ne. A on jí má teda báječnou a umí to v té ilustraci prodat. Takže jsme to tenkrát, teda jsme to dopsali, tu knížku, a teď už se o tom tak jako trochu vědělo, tak jsme dostali nabídky ze všech vydavatelských domů, od Albatrosu počínaje přes Gradu a tak. No a nakonec jsme se teda rozhodli, že si to vydáme sami. Což jsme udělali. A já si dodnes pamatuju, jak mi Jonáš volá ze zkušebny, kam přivezli ty knížky v létě 21. A volá a říká, tati, přivezli ty knížky. A říkám, no tak to je dobře, to tak měl, to je podle plánu. A říká, kolik jsi to nechal udělat, tati? A já říkám, no 4000. A totiž tenkrát nám všichni nabízeli jako tak maximálně 2,5 ty Albatrosa tak. A on říkal, už jsi někdy viděl pohromadě 4000 knížek? A to jsem teda fakt jako, to je velká, musím říct, že to je opravdu jako velká hromada. A on říkal, tati, 4000 básniček, knížek s básničkama, na to se tady budeme 10 let koukat a pak to ani ve sběru nám to nevezmou. A já jsem ten krářek. A já tomu věřím. Hele, jestli bude do Vánoc dotisk, takhle, jestli to do Vánoc prodáme, tak já napíšu 2. Takže jsem to slíbil a 2 vyšla teďka před týdnem.
0: A jestli je těžší napsat básnickou sbírku nebo písničkový hit, tak na to se Janka Ledeckého zeptám za chvíli.
2: Posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.

0: Posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dnes si s Jankem Ledeckým povídáme o životě, ale také o jeho básničkách. Napsal už dvě básnické sbírky. Janku, je těžké napsat básničku nebo hit, který má velký úspěch u posluchačů? Dá se vůbec porovnat?
2: Ta práce na tom textu je obdobná, muzika u těch básniček chybí, ale já jsem hrozně přísný na sebe, když píšu. A to je jedno, jestli jsou to texty, nebo tady najednou to začalo s těma básničkama. No. Jako každá básnička, ono to vypadá, že to tak jako odsejpá a jsou to, možná by to někdo uměl napsat jako rychlejc. Asi určitě, ale prostě mi to trvá, to jsou fakt jako desítky hodin. Na každý tý básničce, některý věci samozřejmě šly prostě třeba za 3-4 hodiny, ale většinou jsou takový 3-4 dny, kdy na tom i víc jako pracuju a vracím se k tomu a pak to ještě leštím. Takže výhoda teda obrovská, jaksi toho formátu knížky, která ještě musím říct, že jaksi součástí té knížky audioverze, kterou namluvili tady špičky naší herecké scény, takže od Ivany Chýlkový přes Petra Rychlýho, Marka Ebena, Kohák, Sokol, Taclík, Kotek, Prachař, Čvančarka a teďka v té dvojce mám ještě prostě Ondru Vetkýho, Terezu Koskovou, Zdenka Svěráka, takovýhle velikány. A jaksi výhoda toho formátu je, že se nedá jakýmkoliv způsobem jako po domácku rozmnožit. Jo. A zatímco ta muzika, v podstatě ten prodej nosičů dneska už není vůbec tak zásadní, protože většina z nás konzumuje tu muziku ze streamů a prostě z jiných obdobných formátů, včetně mě, tak prostě knížku si nevypálíte, knížku si neuděláte si jako na kopírce, to prostě ještě, že to z toho audioverzi, je to prostě tolik věcí dohromady, že prostě ta jednička teďka v současné době, tady, když mluvíme o Vysočině, tak v Havlíčkově Brodě to je, pěkně prosím, tak se tam tiskne 11. dotisk už, jo, což je prostě, já to považuji za zázrak a zázrak to je, moc si toho vážím.
1: Tvoje básničky jsou o zvířatech, písničky z 90% možná i víc o lásce. Když jsi zmínil tu Vysočinu, i tvoje manželka je z Vysočiny, z Jihlavy, protože tvůj tchán je bývalý slavný hokejista Dukly Jihlava, Jan Klapač. Vlastně mi ten sport máte v rodině. Ty jsi také sportoval. Já jsem slyšel, že i ty jsi byl docela dobrým sportovcem v mladším věku. Nebo jsou to špatné informace?
2: To jsou špatné informace. Já jsem dobrý sportovec ještě pořád.
1: Dobře, a v čem jsi dobrý sportovec?
2: Vtip je v tom, teda já jako pracuji na tom, že já třeba chodím jako celkem dost pravidelně běhat a jako cvičím jako s vahou těla, teda posilu a tak, ale taky pravidelně. A to všechno dělám jako kvůli tomu, přímě řečeno. To mě nebaví, jo, to si řekněme na rovinu. Ale jako je fakt, že udělám prostě víc chybů, než jsem udělal jako v 25. A já to využiju potom na tom windsurfu, jo. Protože to je jeden z nejtechničtějších sportů, který znám. A tam ale musíte mít tu výdrž a musíte to těma pazourama, musíte to v těch rukách udržet. Jinak prostě, když dobře fouká, tak prostě jste vyřízený za 2 hodiny a pak už prostě smutně koukáte na ty ostatní, jak jezdí, protože máte jako ruce až u kolen. A takže já právě mám, díky tomu, že jsem u těch technických sportů, tak ten windsurfing, to je jasný, a my jsme jako celá rodina ujíždíme na těch klouzavých disciplínách, takže
1: liže... Ester je v tom docela dobrá, mimořádně dobrá, dokonce řekl bych, nějaká ta zlatá medaile už tam cinkla.
2: No tak 3 jako olympijský, že jo. A prostě 4-násobná mistryně světa. No tak, jasně, ale to jsou jako opravdu technické sporty a já mám právě tu výhodu, že třeba u těch lyží a u snowboardu mě tu techniku opravujou ty trenéři, prostě olympijský vítězky. No. Tak díky tomu se zlepšuju ještě pořád.
1: Kdo z vás má trenéry olympijské vítězky? Jan Kledecký je naším hostem, povídat si budeme zase za chvíli.

0: posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Janek Ledecký je mým hostem. Dnes si povídáme ve Vídni, kam přijel coby host mojí talk show. A už jsme probrali písničky, sporty, Vánoce, ale nedílnou součástí tvého života jsou také muzikály. Jak jsi se k ním dostal?
2: To začalo v 97. roce, když jsme míchali album Mít kliku a Martin Kumžák za mnou přišel a prostě mě přesvědčil, že já jsem ten pravej, kdo musí jaksi převyprávět Hamleta Shakespeareova svýma textama a svojí muzikou. Upřímně, já jsem do té doby neměl absolutně žádný muzikálový ambice jako autor a na rovinu jsem v podstatě tím žánrem jako takovým opovrhoval. Jediný, co jsem jako uznával, bylo Jesus Christ Superstar, což ale není jako zdaleka jako klasický muzikál, to je opravdu rocková opera. A nicméně pustil jsem se do toho a řekl jsem Martinovi, OK, já všechno to zázemí, prostě toho Hamleta já už jsem v té době měl přelouskanýho z mnoha stran v divadlech, v kinech. Byl to jeden z prvních Shakespeareů, který jsem ve 13 letech čet. A říkal jsem, ale já nevím vůbec nic o tom, jak se píše muzikál. A Martin říkal, tak pojedeme. A on měl tenkrát za sebou už dva semestry nebo tři v Berkeley, v Bostonu, ve Spojených státech. A tak říkám, tak jedem do New Yorku. Tak jsme si teda, a teď to bylo to úžasné, že jako ještě 10 let zpátky by se mohla jako ale věc říct maximálně jako vtip. Jo. A my jsme se najednou mohli koupit letenky a hotel v New Yorku a během 3 neděl jsme tam viděli asi 20 věcí a já jsem si odtamtud odvez jaksi to poznání, že těch způsobů, jak převyprávět příběh muzikou je nepřeberně mnoho, že se to prostě musí udělat akorát, musí se to udělat hrozně dobře. A měl jsem to štěstí, že i v té konstelaci těch lidí, se kterýma jsem toho Hamleta dělal, takže se to prostě nějak jako projevilo na tom výsledku a ten Hamlet je prostě zázrak, který jako dneska u nás na Slovensku, ve Spojených státech těch představení bylo jenom pár, ale v Koreji, v Japonsku prostě vidělo dohromady 1 300 000 lidí, ještě víc. No.
1: A to je úžasné číslo. Poslední otázka, co chystáš do budoucna? Nějaký muzikál nebo nějaké další skvělé hity?
2: Teďka poslední muzikál můj, který se hraje,

0: tu věc, jak si mimo to divadlo, tak najednou se mi začaly jako objevovat nějaký další nápady a takže jsem zřejmě začal natáčet nový album. Tak ten single už je venku.
1: Jan Letecký byl naším dnešním hostem. Já ti děkuji za příjemné povídání a přeji ti do života všechno dobré.
2: Díky moc, ať se daří.
3: Doplním, že rozhovor s Jankem Ledeckým si můžete poslechnout také na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. No a zítra je sobota a proto mezi 11. a 12. hodinou uslyšíte souhrn toho nejlepšího z rozhovoru Dobrého dopoledne za uplynulý týden. Michala Penka a písničku o bláznech, tu pro vás máme právě teď. Příjemný a pohodový poslech a krásný zbytek pátečního dopoledne.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu.

zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

Simon, The Art Garfunkel, Valdemar Matuška a na Julie Slováčková nebo Petr Nať. Tihle interpreté se postarají o skvělou muziku až do 12. hodiny. No a po 12. hodině, jako každý den i dnes, budete vybírat muziku vy. Už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace. Písničky pro Vysočinu startují hned po zprávách. God.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Želivský klášter obnovil nádvoří, auta už tam nezaparkují. Na Třebícku hořela elektrorozvodna ve Slepičárně. Fotbalisté Jihlavy budou hrát ve druhé lize s Příbramí. Odpoledne bude slunečné, k večeru přibude oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Bývalé parkoviště u Želivského kláštera je zrušené. Muselo ustoupit rekonstrukci nádvoří, které je kompletně předlážděné. Šlo o součást první etapy oprav památky. Práce tam pokračují a místa k parkování později vzniknou jinde.
3: Sice se do něj opírá sluníčko, takže to bude asi při slunečném počasí náročné, ale věřím tomu, že to tady dopadne dobře.
4: Ukazuje průvodkyně Ivana Plášilová na nově zrekonstruované nádvoří, na kterém jsou zatím mladé stromky, které nevrhají stín. Díky dlažbě se už ale v areálu nepráší. Původně totiž na place bylo jen parkování. Teď jsou místa zrušená.
5: Parkování je samozřejmě problém, protože to bylo vlastně jediné velké parkoviště vůbec tady v Želivě celkově. Tím, jak je to turistická oblast, tak je to komplikace. Ale ve spolupráci s obcí, tak se tady parkuje na jedné louce hnedka vedle kláštera.
4: Vysvětluje Petr Žák z kláštera Želiv, že parkování na louce je pouze provizorní. Rekonstrukce areálu totiž pokračuje a mají v něm vzniknout desítky nových parkovacích míst. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Čtyři jednotky hasičů v noci likvidovali požár elektrorozvodny ve Slepičárně v Kožichovicích na Třebíčsku. V areálu je 200 tisíc kusů drůbeže, podle vyjádření společnosti žádné zvíře neuhynulo. Ještě dopoledne na místě byly posádky se dvěma cisternovými stříkačkami. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 300 tisíc korun, majetek za 2 miliony se jim podařilo zásahem uchránit. Příčinu požáru budou dál vyšetřovat. Do českých lékáren míří téměř 6 tisíc balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice a další mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chybí od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června nebyl k dispozici ani náhradní lék. Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, to je o 4,5% více než za stejné období loni. Prodeje rostly ve všech kategoriích, včetně plug-in hybridů a elektroaut. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného bude vývoj podobný i v následujících měsících.
6: Úplně neočekáváme, že by byl výrazný růst, ale že by nebyl pokles. To znamená, že by nadále se tady uvádělo na trh dostatečné množství nových vozidel, tak aby například i s porovnáním s ojetinami jsme měli výrazně větší přínos k obnově vozového parku.
2: V samotném červenci prodejů nových aut meziročně ubylo, a to o více než 3%. Podle Josefa Pokorného je to ale kvůli výrazně vyšším číslům loni v červenci.
1: Sport.
2: Fotbalisté FC Vysočina dnes budou hrát domácí utkání proti Příbrami. Zápas třetího kola druhé ligy začne v 17 hodin a 45 minut.
7: Vysočina vstupuje do třetího kola šance národní ligy ze čtvrtého místa. Po výhře 1-0 nad Žižkovem a bezbrankové remíze v Karviné zůstává stejně jako třetí Příbram neporažená. Středočeši mají za sebou remízu 2-2 na hřišti Slavie B a domácí výhru 1-0 nad Opavou. Jihlava zvítězila na Příbrami z posledních pěti vzájemných duelů třikrát a navíc už postoupila do prvního kola MOL Cupu. Lukáš Antoš, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V Telči je teď 23 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Dukovanech 25. Odpoledne očekávejte polojasno až skoro jasno. Večer začne od jeho západu přibývat velká, částečně průsvitná oblačnost. Teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Třebíči na Masarykově náměstí havarovala dvě osobní auta. Jeden jízdní pruh je tam neprůjezdný a dvě osobní vozidla bourala také v Měříně. Stalo se to v ulici Náměstí. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je krátce po 12. hodině a to znamená, že můžete volat také telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Jako každý den i dnes v pátek 7. srpna začínají písničky na vaše přání, písničky pro Vysočinu. Já vám přeji dobrou chuť k obědu a už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
8: No a než plníme první přání, je tady Hana Zagorová a Řeka zázraků.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme si připomenout i ostatní cesty, které vedou k nám do studia Českého rozhlasu Vysočina. Můžete psát i SMSky ve tvaru píseň, mezera a potom váš text v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky na číslo 90 011 04. A nebo využijte náš formulář na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu. Každý den mezi 12 a 13 plní vaše hudební přání. Už víte, jakou písničku chcete dnes slyšet? Tak si o ní napište nebo zavolejte.

Dobrý den, zdravím všechny posluchače, zahrajte prosím pro všechny pamětnickou písničku Bílá růže, kterou naspíval Milan Chladil v roce 1965. Děkuji, Jarek Střeště.

0: Hezký pátek, dnes se ještě vrátím k úternímu pohřbu irského písničkáře Glena Hansarda. Bylo tam hodně jeho kolegů z branže, mezi nimi i pánové ze slavné irské kapely U2. Jejich zpěvák Bono tam písničku Beautiful Day recitoval. Můžeme se ji nyní dát v plné hudební verzi. Hladám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům Sylvie z Prahy.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: Kapela U2 a Beautiful Day právě teď.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A pojďme splnit další písemné přání. Zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku od Elánu Bosorka. Posílám jí pusinky a těším se na ní Béďa. Tak Eláni jsou připraveni a věřím, že potěšíme. 22 155 49 99. Telefonní linka i pro vaše hudební přání.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Kubíka a Matýska Dolovětína, ať si užijí koupačku v tom vedru. Děkuji babička Haniška a mamka Lenka. Tak dále já děkuji za vaše přání, nenapsali jste, jakou písničku máme zahrát, tak jsem si říkal, že zavzpomínáme na takovou letní hitovku z 90. let. Tak si pojďme zacvičit levá, pravá, seno, sláma, Los Del Rio, Macarena. Hezký poslech a

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte prosím pro moji manželku Radku Mezerovou písničku Krev toulavá od Karla Gotta. Jen tak pro potěšení, děkuje manžel Václav. Hrajeme. Cirkus Humberto přichází.

Prosím zahrát k dnešním narozeninám vnoučkovi Tadeášovi a celému kolektivu T.J. Cejle za jejich obětavost s dětmi na celotýdenním soustředění. Děkuji, Hana Zlatušková. Píseň od Aleše Brichty Nechte vlajky vlád. Už hraje, ale já věřím, že se všem výše zmíněným bude líbit.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte krásnou vypalovačku z 90. let pro všechny, kteří si užívají léto, stejně jako já, David z Jihlavy. Tak vypalovačka z 90. let, co třeba tahle? Coco Jumbo a Mr. President.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

dobu, kdy tahle písnička byla populární, si až tak nepamatuji. No, je to jednoduché. Je to totiž hit z roku 1970 a to jsem ještě nebyl na světě. Za to další přání, které splním, tak to už si pamatuji poměrně dobře. Byl jsem štamgastem na nějaké té diskotéce. Dobrý den, nemáte prosím v archívu písničku Mr. Wayne? Od rána mi zní v hlavě. Děkuji. S podepsána, nebo podepsán. No nevím, je tady rok 1993, kapela Culture Beat a písnička, která v té době nechyběla na žádné diskotéce. Byla totiž velmi populární, velmi krásná. Mr. Wayne. A děkuji za tu vzpomínku. A mimochodem ještě stihnete si objednat svoji oblíbenou písničku třeba na lince 22 155 49 99.

0: Já ještě jednou děkuji za tohle přání, vůbec mi nepřijde, že tahle ta písnička už je 33 let stará. Je mladá, protože my hrajeme písničky, které nestárnou.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: A teď se ještě hlouběji zanoříme do našeho hudebního archívu, protože jdeme zase zpátky do minulosti poměrně dost. Prosím zahrát pro Jarouška a všem, co poslouchají Hospůdku známou. Mnohokrát děkuji, Verča z Peřimova. Já zdravím do Peřimova a posílám Jaromíra Majera.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy

Vyšel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

Zdravím, Jožo, zahrajte nám pěknou písničku, užíváme si léto na Lomně v Čenkově. Děkuji, Majka Střeště. Tak zdravím paní Majku do Čenkova, do Lomu a posílám písničku od Sandry, snad se bude líbit. Mimochodem je to poslední dnešní písnička na přání, neb se blíží 13. hodina, po 13. hodině pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamovou a Patrikem Rozehnalem. Dnešním tématem je ztráta čichu. Já vám přeji hezký poslech a budu se na vás těšit po 18. hodině v Dechovkách pro Vysočinu.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Hygienici na Vysočině odhalili stovky kosmetických výrobků se zakázanými látkami. Muži z Havlíčkobrodska kradli díly do sekaček, zaměstnavateli způsobili skoro 2milionovou škodu. Začínají krajské fotbalové soutěže, otevře je duel Bystřice se Speřicemi. Odpoledne bude slunečné, k večeru přibude oblačnosti, teploty do 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karol Piška. Bezmála 900 výrobků obsahujících zakázanou látku Lilial odhalili při kontrolách v prvním pololetí letošního roku hygienici v prodejnách na Vysočině. Obchodníci musí takové zboží stáhnout z prodeje a odpovědné osoby dostaly sankce. Lilial je syntetická látka s květinovou vůní, popisuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
4: V minulosti byla běžnou součástí třeba parfémů, deodorantů nebo vlasové kosmetiky. Od roku 2022 je však tato látka zakázána v Evropské unii používat, protože způsobuje alergické reakce a také je prokázaná toxicita pro reprodukci této látky.
3: Za krádeže náhradních dílů sekaček hrozí dvěma mužům z Havlíčkobrodska až 8 let vězení. Jeden z nich odnášel díly od svého zaměstnavatele, druhý je pak přeprodával na bazarech. Za posledních 6 let způsobili zaměstnavateli jednoho z mužů škodu přesahující 1 milion 800 tisíc korun. Oba jsou obvinění z krádeže ve formě spolupachatelství. Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let, vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten očekává, že obilnin se v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, což je o necelých 17% méně než loni. Řepky zemědělci sklidí o pětinu méně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obiloviny nicméně nehrozí, a to díky vyšším zásobám z loňské sklizně.
0: Sport.
3: Jihlavští fotbalisté dnes budou hrát domácí druholigový zápas. Ve třetím kole soutěže přivítají Příbram. Duel začne v 17 hodin a 45 minut. Vysočina je v tabulce čtvrtá. V předešlých duelech zvítězila nad Viktorií Žižkov a remizovala v Karviné. Dnes začíná nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží. Po 4 letech strávených v divizi se letos do krajského přeboru vrací tým Dálnice Speřice. Své první utkání po sestupu odehraje od 18 hodin v Bystřici nad Pernštejnem. Cíle do nové sezóny shrnul speřický trenér Jiří Holenda.
5: Ty nejdůležitější hráči tady zůstali. A pokud zůstanou zdraví, tak jsme konkurenceschopní každému. To, což jsme byli i v divizi, ale tam jsme měli velký, velký problém, protože my jsme měli úzký kádr máme. V tom krajském přeboru je pravda, že si to můžou zahrát i pár těch kluků z Bčka, těch dobrých, který jakoby jsou lepší.
0: Počasí.
3: Odpoledne čekejte polojasno až skoro jasno, k večeru začne od jeho západu přibývat oblačnosti, teploty 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na zdržení se připravte na Pelhřimovsku v úseku Velký rybník Komorovice. Nákladní auto se tam střetlo s osobním.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: vesele a zdravě.
7: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
8: A doktorka Kateřina Cajthamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. Jo? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
7: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě podle neslyšela. Tvaru.
0: Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někde, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Jistě. Já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak. Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano, víme, Barbru známe. Ano, takže orlí za mě. Jestřáb nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos.
1: Aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: Ano.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Žáček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy? V čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. Ne. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup.
4: Počúvať, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
3: Človeče, vy ma už dávno, čo to mohlo?
2: Neviem, čo to mohlo byť.
3: Človeče, vy ma už dávno, poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: Uh-huh.
4: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
4: Zbytočný krok.
2: Hey?
4: Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
4: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
4: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie.
4: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
4: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
4: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
4: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia. Ale
2: nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
4: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Mm. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
4: Mm-hmm. No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy.
4: Chápem, obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
4: Nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
4: Nostalgia.
2: No
4: tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
4: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemám.
4: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa, mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol, no. Tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
4: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a
0: ano,
1: jejich,
0: ano.
1: Vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor,
1: ano.
0: Při úklidu, čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností a ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou? A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě. s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitaminu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala, takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
2: já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka nebo nějaká kašel nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to,
1: to
2: objednání
1: no, té doby.
2: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
1: Další dotaz, který máte?
2: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A to je co?
2: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu.
2: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: Jo, to tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možná je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
2: Tak, paní Svatavá nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný.

0: efektů na nás.
1: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
0: Může být.
1: Nástupem třeba?
0: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té je to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdelnové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách veseleazdravie.cz?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit

0: nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
1: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
0: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
1: Ušní, nosní, krční?
0: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No. Samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyšší vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná paráda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu, ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Stát žaluje podnikatele za podvody s investicemi do whisky Střebíče. Restaurátoři v Novém Městě chtějí do konce roku složit darovaná z grafita rodáka Karla Němce. V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. Zítřek přinese jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Vítejte u zpráv. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Investice do sudu whisky Střebíče bude řešit soud. Státní zastupitelství obžalovalo z podvodu podnikatele Ondřeje Chládka, který možnost vložit peníze do alkoholu nabízel. Celkem je v Česku přes 700 poškozených, kteří přišli o více než 100 milionů korun. Obžalovanému hrozí 5 až 10 let vězení. Rozhodovat o tom bude krajský soud v Brně.
2: Ondřej Chládek byl statutárním orgánem ve společnostech Třebíč Holding a Česká whisky. Firmy začaly investice do sudů nabízet v roce 2020. Ukázalo se, že prodali více sudů, než jich reálně nakoupili. Kvalita whisky navíc neodpovídala a sudy tak měly nižší hodnotu. Společnosti pak nehradily úroky investorům. V insolvenčním řízení je firma od loňska. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Z grafita rodáka Karla Němce získalo darem Nové Město na Moravě. Horánskému muzeu je věnoval soukromník z Brna, který nechal nástěnné malby sejmout z fasády při rekonstrukci svého domu. Figurální výjev, vyškrábaný do omítky, je teď složený v 5 bednách na nádvoří muzea, kde ho odborníci postupně nalepí na zeď uvnitř objektu, vysvětluje jeden ze členů restaurátorského týmu Martin Fris.
3: Myslím si, že asi jako co se týče připravenosti tady té stěny nebo té stavby, tak tady asi tomu nic nebrání. To znamená, já bych to typoval, že v nejbližší době, v řádech týdnů, je možnost, že to bude do konce podzima hotové a kdyby byl nějaký zádrhel, tak určitě dodělat na jaře.
0: Lidé si z grafita budou moci poprvé prohlédnout v červnu příštího roku po dokončení oprav Horáckého muzea. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
4: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
0: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června nebyl k sehnání ani náhradní lék. Nejméně 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci, informují o tom thajští kriminalisté, s tím, že více než 20 osob utrpěly zranění. Podle místních médií byl střelcem student školy, který po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici zprávy o možném motivu útočníka. Policisté ale uvedli, že mladík před útokem ve škole zastřelil své prarodiče.
1: Sport.
0: Jediný duel má dnes na programu první fotbalová liga. V předehrávce třetího kola se od 19 hodin utká Zbrojovka Brno se Slovanem Liberec. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body dalšího adepta na účast v pohárech. A čeští hokejisté do 18 let odehrají svůj poslední zápas na letošním poháru Hlinky a Greckého. O konečnou pátou příčku nastoupí v kanadském Edmontonu proti Švýcarům. Utkání začne ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: V Počátkách nebo Libici nad Doubravou je právě 25 stupňů, ve Velkém Meziříčí 27. V noci teploty poklesnou na 15 až 12, v údolích lokálně až na 10 stupňů. Zítra bude opět slunečno, čekat můžeme po ránu jasno, dopoledne a odpoledne polojasno, k večeru se obloha znovu zcela vyjasní. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě v Polenské ulici v v její části vedoucí k místní části Hruškové dvory je silnice momentálně uzavřená. Havarovalo tam osobní auto, skončilo mimo vozovku, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda je také v Třebíči, v ulici Hrotovická. Tam se střetlo nákladní auto s osobním. Toto místo je s opatrností průjezdné a nehodu hlásí ještě D1, kousek od Velkého Meziříčí na 140,5 kilometru ve směru na Brno. Tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh, protože tam bouralo jedno osobní vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. hodině posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Do kina nemusíte jít jen do kina, a to ani do toho letního. Co v srpnu promítají v jaderné elektrárně, to uslyšíte za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Už příští víkend začne opět v areálu jaderné elektrárny Dukovany letní kino. Na parkovišti před chladícími věžemi se tak můžete podívat na filmy a na jaké, to nám prozradí tiskový mluvčí elektrárny pan Radek Doležal, kterého vítám i v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Během těch následujících tří víkendů budete promítat na parkovišti před jadernou elektrárnou hned několik filmů, tak nám prozraďte, na co byste posluchače nalákal.
1: Myslím, že na své si přijde opravdu každý. Pro sportovní fanoušky zahajujeme hned teď 14. srpna v pátek filmem Kouzlo derby. Dětem nabídneme film Zootropolis Město zvířat 2 a pro fanoušky filmu Jana Sviráka máme připravenou novinku Pět švestek. Celkově ale nabídneme 6 filmů, 6 filmových večerů. Bude to ty 3 srpnové víkendy od 14. do 29. srpna.
0: A pro posluchače, kteří ještě nikdy nebyli v letním kině na parkovišti u jaderné elektrárny Dukovany, jak to tam celé probíhá? Stačí prostě jen přijet autem?
1: Přesně tak, je to velice jednoduché. Přijedete autem, budete na vedení, abyste si zaparkovali, a pak už je to to, co možná všichni známe třeba i z amerických filmů. Naladíme si frekvenci, všichni sedneme si do aut, komu by to nebylo pohodlné, je možné si i vyndat židličku a dívat se třeba vedle auta. No a výhoda toho je, že promítání probíhá na rozdíl od různorodých jiných letních kin za každého počasí, protože i když prší, tak vlastně se promítat dá.
0: Na letní kino do jaderné elektrárny Dukovany nás pozval tiskový mluvčí Radek Doležal. Doplním tady ještě jednou, že promítání začíná od příštího víkendu. Já vám děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: Léto v infocentru jaderné elektrárny Dukovany. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. My se za pár minut s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou podíváme do Budišova na Třebíčku. Opět se tam přes letní prázdniny otevřela věž kostela svatého Gotarda a na nebezetí Panny Marie. Kam se můžete samozřejmě podívat i vy.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Celkově se uvádí, že týden je málo, že měl by to být a vždycky sudý počet na 2 nebo 4 týdny. A první týden je taky, jako by, když vypneme nějaký strojový motor, tak vlastně pomalu to jako zastavuje se. V tom druhém týdnu, jako by se právě regenerovali ty jednotlivé spoje v tom mozku, v třetím týdnu, jak kdyby to tak trochu zase usnulo a ten čtvrtý týden vás jako vrátí potom zpátky do toho, co chceme dosáhnout. Znamená, že člověk se vrací dovolené a je v pohodě a šťastný a veselý a krásně se mu nastupuje do práce.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Teď pro vás máme další tip, kam se vydat na výlet o prázdninách. V Budišově na Třebíčsku je teď opět otevřená věž kostela svatého Gotarda a na nebezetí Panny Marie, na kterou můžete vystoupat a podívat se na Budišov i jeho okolí z výšky. V rámci prohlídky si ale můžete prohlédnout i další zajímavosti. Jaké, o tom nám poví náš regionální stopař Adéla Zachová, která je přímo nahoře na věži. Adélo, dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne. Já jsem před malou chvílí vystoupala na věž a samotný výstup není nějak náročný, ale přímo tady na věži je trošku stísněný prostor. No ale ten výhled na městys a i na krajinu určitě stojí za to, takže vřele doporučuju. No a zároveň jsem se podívala ještě o kousíček výš na pozlacenou korouhev. Ta je největší v České republice, měří 4,2 metru a je zapsaná do České knihy rekordů. Také jsem si po cestě zazvonila na 500 let starý zvon a podívala se i na původní hodinový stroj. Letos je tady přidána i výstava autorky Blanky Trnkové, ale tu najdete na netradičním místě a najdete ji v Márnici za kostelem. No a celou tu prohlídku výstavy i té kostelní věže jsem teď absolvovala s farářem Petrem Balátem, který nám teď přidá ještě pár dalších doplňujících informací. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Výstup na věž je adrenalinový, není to jenom tak, zvláště okénko, kterým se jde na ochoz, je úzké a člověka prověří. A ten výhled za to stojí a také se takhle přiblížíte korouhvi, která letos slavila 300 let. Z jedné strany je to svatý Gotthard, patron kostela, z druhé strany Panna Maria. A když vylezete až nahoru, uvidíte, zjistíte, kam fouká vítr, odkud a kam, protože korouhev se natáčí přesně podle větru. Také ve věži jsme si všimli gratulací od našich dětí. Zvon slavil 500 let a děti mu gratulovali k tomu, že krásně zvoní, že hezky. Takže gratulace od dětí máme taky tady ve věži. To je tady věž, to je tady rozhled tady z Budišova do okolí a ta výstava je v Márnici. Je to netradiční místo, ale je to vlastně přesně na tom místě, kde se ty věci odehrávaly. Výstava o pohřbívání má obecnou část od antiky od Egypta až po současnost, to je obecná část, ale pak ta konkrétní část opravdu stojí za to. Jsou tady fotografie z pohřbu ze 60. 70. let, kdy se pohřívalo s tradičním způsobem. Lidé měli čas, šlo se z domu od neboštíka, šlo se z domu, celá vesnice přišla, rozloučila se s ním, takže doporučujeme jak výstup na věž, adrenalin, rozlet, tak také zajímavé fotografie ze 60. 70. let z pohřbívání.
3: Pane faráři, já moc děkuju a už jenom doplním, že na prohlídky můžete dorazit každý den až do konce prázdnin, tedy do 31. srpna, vždycky od 8 do 18 hodin.
1: A do kostela svatého Gottharda a na nebevzetí Panny Marie v Budišově na Třebíčsku nás vzal náš regionální stopař Adéla Zachová a taky Petr Balát. Díky a naslyšenou.
3: Děkujeme, hezké odpoledne.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme půl třetí, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a dospíval Karel Gott.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Historie obce Vír je spjatá s továrnou, která stojí na břehu řeky Svratky a vždy využívala její vodní energii. Rozsáhlý objekt s několika budovami po letech chátrání znovu ožívá. Noví majitelé chtějí továrně znovu vdechnout život. V místě už funguje informační centrum, restaurace a půjčovna sportovních potřeb. Přibudou taky ubytovací kapacity nebo výstavní prostory. Při komentovaných prohlídkách továrny jsou k vidění i originální nápady, i některé zachovalé původní technologie.
2: Já se jmenuji Roman Jelínek.
3: Jste tady správce?
2: Ano, jsem správce v továrně.
3: Začneme u nejstarší části továrny. To byly dva mlýny ještě od Pernštejnu.
2: A Hammer, kde zpracovávali železo, ale neměli je zapsaný v těch zemských deskách a v podstatě podnikali na černo. Byla o tom zmínka, přiznali ano, že to vlastnili mnohem delší dobu, než to bylo zapsáno.
4: Ty Hammery dva.
3: Po rodu Pernštejnu vystřídali mlýny několik majitelů, než je v roce 1911 koupil bystřický podnikatel Zygmunt Wallner se společníkem z Brna Josefem Rotrem.
2: Jsem chtěl přesunout tu výrobu, protože ty mlýny vlastnili vodní právo a on tady nechal postavit kalcovský stroje poháněný vodou. Takže se mu to hodilo pro zlevňování výroby.
3: A teď jsme v prostorách, kde je nějaký rybníček.
2: A tady byl nápad, kde jsme potřebovali nějak místnost, kde bychom chladili pivo a protože tady hnedka za tou zdí pod náma teče náhon, který vlastně vytíká z těch turbín a je tam celoročně chladná voda. Samospádem to tady přitíká, proteče to starýma radiátorama, které tady zbyly a pak to vyteče do toho bazénku. Cítíte, že tady je chladno.
3: Ano, já si sám, kolik to tak má stupňů?
2: To bude mít si myslím tak kolem 6 stupňů ta voda. No. Takže vlastně to pivo potom je předchlazený, dá se říct, a to elektrické chlazení, který je v tom výčepu, tak jede minimálně potom, takže je to taky úspora jako energie.
3: Tady pod námi je nějak náhon. On je vidět? A já jsem si říkala, co to tady šumí.
2: To je jenom vysekaný ve skále, tady ta část.
3: Velkou změnou pro továrnu byla instalace turbíny v roce 1922. Další přibyla o necelých 20 let později.
2: Teď jsme vešli do srdce té továrny, což je elektrárna, která má dvě turbíny Kaplanovy, s tím, že byla modernizovaná v roce 2015, ale jeden motor je původní, ten je z 30. let, je do dneška pořád funkční. Takže sice ta hydraulická část je nově udělaná, ale ten motor je téměř 100 let starý a pořád funguje. Po válce samozřejmě stal se z toho odštěpný závod SK Neumanna, kdy oni tady pokračovali v té textilní výrobě. Později se tady začaly dělat vojenské sítě v utajení. To je první část, kterou jsme vůbec tady začali opravovat. Je to opravený své pomocí. Tady třeba se mě líbily, toto jsou prvorepublikové zářivky, které jsme vlastně renovovali. Ty nádržky byly v oleji ponořený kvůli zamezení vzniku jiskry nebo prostě do nehořlavého prostředí. A už jsem to teda nahradil ledkovýma trubicema.
3: Už jste elektrikář, takže takové věci vás baví.
2: Ano, ano. No tady to je jeden z výtahů, který se mě podařilo zprovoznit znovu. V celém tom objektu byly starý rozvaděče, které už neměly nějak využití. Z jednoho jsme udělali udírnu.
3: A tady ta obrazová dokumentace, to je ze stavby Vírský přehrady.
2: To, ano, ano, to jsou zrestaurovaný starý pohlednice, pak jsme to nechali zvětšit a udělali z toho takovou výstavku.
3: Z Víru Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Bystřicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Počasí.
0: Teď je s námi taky meteorolog Petr Minstr. I vás zdravím. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Dnes asi není takové teplo, jako bylo v těch dnech na začátku týdne, ale i tak už se nám to leto zase vrací zpátky.
2: Dalo by se říct, že jsou krásné letní teploty, protože 30-stupňovou hranici jsme nepřekročili, i když na jihovýchodě, hlavně tedy v Třebíči, kde měříme, nebo měřili jsme až 29 stupňů v maximu dneska, tak se to blíží, jinak ty teploty jsou od těch 25 do 28 stupňů. Oblačnost je malá, hlavně v té severní polovině, skoro jasno, trošičku více oblačnosti teď bude přibývat na jihozápadě kraje Pelhřimovsko. Je pravdou, že v jižních Čechách se vyskytují velice slabé přehánky, které postupují směrem na Vysočinu, ale je dost možné, že za těch pár desítek minut, než tam dorazí, tak budou tak slabé a neměřitelné, že o nich vlastně ani nemusíme mluvit.
0: Večer a v noci na zítřek se ještě nějaké přehánky mohou objevit, anebo už to bude bez srážek úplně?
2: Srážky se objevovat nebudou. Bude větší oblačnost z počátku noci, ale ta bude vysoká, částečně průsvitná a v průběhu noci, zhruba kolem půlnoci, se bude obloha čistit a vyjasňovat. Teploty ráno potom se budou nacházet v rozmezí 15 až 12 stupňů. V některých údolích to může být lokálně kolem 10. No a zítra nás čeká slunečný den, ráno a večer bude jasno a v průběhu dopoledne a potom větší část odpoledne bude polojasno, ale to bude drobná kupovitá oblačnost, ze které pršet nebude. Teploty budou v podstatě stejné jako dnes, 25 až 28 stupňů.
0: No pojďme se ještě podívat na neděli, ta bude jaká?
2: Tam bude sice chladnější ráno, tedy jako, stejně jako v sobotu, ale odpoledne už bude místy i tropické, 28 až 32 stupně jsou maximální hodnoty. Oblačnost bude buď to malá průsvitná nebo žádná, takže slunečno zůstane, vítr ten se přechodně změní z toho severního, bude proudit do té neděle až na jihovýchodní. Bude to značit i právě to, že se vrací ten teplejší vzduch, protože v pondělí čekáme teploty až do 34 stupňů, ale bude přecházet studená fronta.
0: Počasí nám předpověděl na celý víkend meteorolog Petr Minstr. Děkujeme za to. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Přes 50 zámků s námi můžete navštívit během letošního zámeckého léta. No a teď před víkendem pro vás máme další pozvánku. Každý prázdninový den vás zveme na jeden z nich. No a kam to bude tentokrát, to už je otázka pro Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho, je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Parcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice? Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thunheimstein, Colorado Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7 000. Jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
5: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den a byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hrali jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvíci, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Něco si nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým píré.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2, ve které z kajuce ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
8: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Na Vysočině hygienici odhalili stovky kosmetických výrobků se zakázanými látkami. V bratislavské rafinérii Slovnaft vypukl požár. Jihlavští fotbalisté na domácím trávníku svedou souboj s Příbramí. Zítřek přinese jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Vítejte u zpráv. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Bezmála 900 výrobků obsahujících zakázanou látku Lilial odhalili při kontrolách v prvním pololetí letošního roku hygienici v prodejnách na Vysočině. Obchodníci musí takové zboží stáhnout z prodeje a odpovědné osoby dostaly sankce. Lilial je syntetická látka s květinovou vůní, popisuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
9: V minulosti byla běžnou součástí třeba parfémů, deodorantů nebo vlasové kosmetiky. Od roku 2020 je však tato látka zakázána v Evropské unii používat, protože způsobuje alergické reakce a také je prokázaná toxicita pro reprodukci této látky.
8: Hladina vodní nádrže Vír na Žďársku je hluboko pod normálem. Důvodem je sucho a vysoké teploty, které v posledních dnech vystoupaly na 40 stupňů. Podle zprávy přehrady je v současnosti hladina asi o 8 metrů níže, než je běžný stav. Z vody se vynořily také části původní zatopené cesty. Nádrž přesto dál bez omezení zásobuje vodárny i řeku Svratku.
10: Od jara hladina klesla o více než 11 metrů. Bez deště se navíc každý den snižuje zhruba o 12 cm. Ani současné bouřky zatím nestačí na výraznější zvýšení hladiny. Pokud nepřijdou delší vytrvalé deště, může se nádrž podle správců dostat do třetího regulačního stupně. Ten by znamenal omezení odtoku vody do řeky. Magdalena Machová, Český rozhlas.
8: Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let, vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten očekává, že obilnin se v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, což je o necelých 17% méně než loni. Řepky zemědělci sklidí o pětinu méně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obiloviny nicméně nehrozí, a to díky vyšším zásobám z loňské sklizně. V bratislavské rafinérii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý dým. Server Aktuality.sk cituje mluvčího společnosti Antona Molnára a píše, že popolední došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty, což způsobilo požár. Další slovenská média píšou o výbuchu. Na místě zasahují hasiči. Obyvatelům prý nehrozí bezprostřední nebezpečí.
0: Sport.
8: Fotbalisté FC Vysočina dnes budou hrát domácí utkání proti Příbrami. Zápas třetího kola druhé ligy začne v 17 hodin a 45 minut.
11: Vysočina vstupuje do třetího kola šance Národní ligy ze čtvrtého místa. Po výhře 1-0 nad Žižkovem a bezbrankové remíze v Karviné zůstává stejně jako třetí Příbram neporažená. Středočeši mají za sebou remízu 2-2 na hřišti Slavie B a domácí výhru 1-0 nad Opavou. Jihlava zvítězila na Příbrami z posledních pěti vzájemných duelů třikrát a navíc už postoupila do prvního kola MOL Cupu. Lukáš Antoš, Český rozhlas.
0: Počasí.
8: V Telči je právě 24 stupňů, v Černovicích 26, Třebíč hlásí 28, v noci teploty poklesnou na 15 až 12, v údolích lokálně až na 10 stupňů. Zítra bude opět slunečno, čekat můžeme po ránu jasno, dopoledne a odpoledne polojasno a k večeru se obloha znovu zcela vyjasní. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: V Jihlavě je dočasně uzavřená Polenská ulice před městskou částí Hruškové dvory. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce po havárii osobního auta. V Třebíči odklízejí střed nákladního a osobního vozidla v Hrotovické ulici. Ta je s opatrností průjezdná, navíc nehoda už by měla být brzy odklizená. A pozor také na Žďársku, tam je uzavřená silnice v úseku Herálec-Kadov. Důvodem je nebezpečí pádu stromů. Šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina krátce po 15. hodině. Když se řekne Bordeaux, člověk si zřejmě představí láhev dobrého červeného vína. Stále častěji ale vinaři z tohoto regionu pěstují třeba kivy, olivy nebo melouny. Za chvíli se k jednomu takovému vinaři vydáme.
0: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Můžeme něco udělat, aby nás vosa ani včela nebodla?
2: Prevence je možná samozřejmě vhodná, ale ne vždy se nám podaří veškerému bodavému hmyzu vyhnout. Co můžeme udělat je, že pokud jíme venku, dáváme si pozor, aby nám vosa nehodovala na soustu, které strkáme do pusy. Pozor na okraje sklenic, hrdla láhví. Po jídle je dobré vše sklidit, aby ty zbytky vosy nelákaly, neslítaly se a nekroužily kolem nás. Prudkými pohyby je můžeme rozdráždit, to je známo, a vosa se také bude bránit bodance, pokud si ji nevšimneme a nechtíc ji přimáčkneme nebo na ní šlápneme.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Dobré páteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Francouzští vinaři z Bordeaux bojují s dlouhodobým suchem a klesajícím zájmem o červené víno. Stále častěji tak místo vinné révy pěstují melouny, kivy nebo olivy. Slavný vinařský region se tak kvůli klimatickým změnám a chování zákazníků mění před očima. S vinařem nedaleko Bordeaux natáčel i náš zpravodaj ve Francii.
1: Je bio, 100%. Pas de soufre, pas de cuir, rien du tout.
2: Claude se natahuje k vinné révě, která popíná kamennou zeď a pobízí mě, ať si utrhnu bobuly. Stolní víno už je sladké a Claude mě upozorňuje, že je to 100% bio. Vinnou révu tady, asi 40 km od Bordeaux, vysadili na začátku 19. století jeho předci. Dlouhotrvající sucho a měnící se klima ale zásadně mění zdejší vinařský region.
3: Nedostatek vody a sucho nás velmi trápí. Od loňského roku je kvůli nedostatku vody v bobulích málo šťávy. Teď by potřebovalo zapršet a pořádně, aby se to ještě projevilo na hroznech a aby v nich bylo dost šťávy.
2: Claude obhospodařuje 50 hektarů vinic se svojí rodinou, zejména se svým synem, který vystudoval enologii v Bordeaux. Společně teď zkoušejí pěstovat i jiné plodiny, které nejsou na sucho tak náchylné jako víno.
3: Došlo to tak daleko, že můj syn předevčírem zasadil olivovníky. Olivovníky, které jsou typickým stromem jižní Evropy. Za 3 nebo 4 roky možná sklidíme první olivy na výrobu oleje. Všichni teď přemýšlejí nad tím, jestli zasadit kivy, pískové ořechy, mandloně nebo něco jiného. S odstupem času možná zjistíme, že právě kivy nebo olivovníky budou tím nejlepším řešením.
2: Claude bere velký klíč a otevírá dveře od vinného sklepa. Na zemi jsou dřevěné sudy a v nich víno jenom z několika málo odrůd.
3: Pořád pěstujeme stejné odrůdy. Jsme v tom trochu omezení. Prostě to tak je. U nás je to Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Semillon, Muscadet a tím to končí. Můžeme samozřejmě vysadit i jiné odrůdy, ale víno z nich už nemůžeme prodávat jako Bordeaux. Přišli bychom o apelaci.
2: Vysvětluje Claude, který by kvůli přísným francouzským zákonům chránícím kvalitu vína nemohl na lahvích uvádět, že je dané víno z Bordeaux. Místní vinaře netrápí jenom dlouhodobé sucho, ale i klesající spotřeba alkoholu, a to zejména u mladé generace. Nice, která provozuje obchod s vínem v obci Ares nedaleko Bordeaux, proto musela začít nabízet i různé pivní speciály nebo whisky.
4: Bordeaux bylo po velmi dlouhou dobu významnou vinařskou oblastí. Dobré víno ale není úplně nejlevnější a lidé nemají takový zájem pít víno a vychutnávat si kvalitní láhve. Už neplatí ani to, že by si v neděli u rodinného oběda otevřeli láhev. Mně je 25 a moje generace pije méně než generace mých rodičů. A nová generace pije ještě méně. Ale pijí zase jiné věci. Hodně koktejly, tvrdý alkohol, pivo. Ale s vínem to nevidím dobře. Ve Francii je mnoho vinařů, kteří krachují. Dlouhou dobu jsme dováželi pivo z celého světa. Lidé milují řemeslné pivo z menších pivovarů. Za rok a půl jsme zdvojnásobili prodej piva. A teď navíc spolupracujeme zejména s místními řemeslnými pivovary.
2: Odklon mladší generace od alkoholu souvisí taky s rostoucí popularitou zdravého životního stylu. Mladší generace nepovažují skleničku vína za nezbytnou součást běžného oběda nebo večeře. A když už si vybírají víno, tak dávají podle ministerstva zemědělství přednost tomu bílému nebo růžovému a vyhýbají se červenému. To je přitom pro vinaře z jihozápadní Francie zásadní. Producenti vína se navíc obávají negativních dopadů rozsáhlých lesních požárů, které region Gironde zasáhly. Požáry se sice vinicím vyhnuly, turisti ale ruší rezervace v hotelích a oblasti se vyhýbají. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.

0: Máme krátce po půl čtvrté a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Co na bolest hlavy používali naši předci, tak to vám v dnešním bejvávalo, řekne Miroslav Marek, aspoň vám poradí, jakou nazbírat bylinu.
1: Bejvávalo.
2: Co dobré jest na hlavy bolení. Bolest hlavy je bohužel nejspíš nejčastějším zdravotním problémem. V knihách odborných ze století 19., kdy nebylo možné si vzít i Ibalgin, se píše o tom, kteráže bylina by mohla člověku pomoci. Čaj z máty peprné byl jednou z možností. Ovšem prababičky mnohem častěji chodívaly v létě trhat kopretinu Zimbabu. Na mírnění bolesti hlavy je tahle květinka doslova vyhlášená. Dneska víme, že působí dokonce i na migrény. Kdysi si ji bylinkářky i pěstovali. A když bylo potřeba někomu odpomoci od bolení hlavy co nejrychleji, doporučovali utrhnout čerstvý lístek Zimbaby a rozvíkat ho. Pak zapít a polknout. Je to tedy nepříjemně hořké, ale koho bolí hlava, tak to rád podstoupí. A ještě rady německého faráře a vodoléčitele Kneipa. Cituji. Hlavy bolení vyskytuje se zpravidla u žen. Odstraniti jej lze brzy otužováním celého těla. Dělejme v každém týdnu 3 úplná omývání a 2 koupele poloviční a bolení hlavy ustupovati začne záhy, až zmizí docela. Některé ženy si stěžují na větší neb menší hlavy bolení, nechuť k jídlu a na studené nohy. V takovém případě jde o silný nával krve do hlavy, proto musíme krev tuto svésti do dolejších částí těla a to každý večer na nohy teplou koupelí s popelem a solí, trvající 1¼ hodiny. Pak 3 úplná omývání těla v každém týdnu, 2 poloviční koupele týdně a každý den ráno nechť si chorobou stižená žena asi 1 minutu lije studenou vodu na kolena. Poté jest předepsán okamžitý pohyb. Zrnkové kávy, čaje pravého, vína a piva jest třeba se vystříhati. No a příště v pondělí příběh svatého Vavřince.
1: Bejvávalo.

0: Je tady páteční odpoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina a už tento víkend můžete vyrazit na hrad v Letči nad Sázavou, kde proběhne festival Mimofest. Je tam celá řada aktivit, kterých se můžete zúčastnit, nejen že tam uslyšíte muziku, ale bude tam taky například divadelní vystoupení, vystoupí tam volnočasový spolek Mimochodem, můžete tam tančit, zpívat, taky nebude chybět poezie anebo cirkus. No a večer vás taky samozřejmě čekají i prohlídky nebo taky autorská čtení. To vše na Mimofestu na hradě v Letči nad Sázavou už o tomto víkendu, kam vás zve i Český rozhlas Vysočina.
1: Léto na Ledečském hradě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Bardo, řekni fór.
1: No tak to nebude vtip, je to takový přijímací test do blázince. Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude zavřen nebo ne. A ředitel vysvětluje, no my napustíme vanu, tady vodou, víte, a dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu vyprázdnil. Aha, rozumím. Normální člověk vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že jo? Normální člověk totiž vytáhne špunt. No a vy chcete pokoj s balkónem nebo bez?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde, plno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásku.
1: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Sýr a maso kombinujeme často, známe holandské řízky, cordon bleu nebo třeba v cheeseburgeru. No a i v dnešním receptu to bude tato kombinace, protože si dáme kuřecí kuličky se sýrem.
3: Masové kuličky jsou u nás doma velmi oblíbené, zvlášť pokud si dám záležet a vytvořím je z mletého vepřového, upeču v troubě a podávám s rajskou omáčkou. Do tohoto receptu jsem nikdy sýr nedávala, ale do receptu na kuličky z kuřecího masa patří nejenom sýr, ale i několik dalších ingrediencí. Tyto kuřecí kuličky se sýrem se podávají s chutnou máslovou omáčkou s výraznou příchutí česneku. A jak na ně? Mleté kuřecí maso smícháme v míse se strouhaným sýrem, solí, pepřem a trochou strouhanky. Přidáme prolisovaný česnek a citronovou kůru. Rukama promícháme a tvoříme asi 3 cm kuličky. Ty rovnou klademe na pánev do rozpáleného oleje a osmažíme je ze všech stran. Vyndáme je stranou a do výpeku přidáme 60 gramů másla a 3 stroužky prolisovaného česneku. Přidáme lžíci hladké mouky a rozmícháme. Zahuštěný základ naředíme kuřecím vývarem a šťávou z půlky citronu. Provaříme asi 8 minut a hotovou omáčkou přeléváme masové kuličky. Podáváme s nasekanou petrželkou, kolečkem citronu a přílohou, jakou máme nejradši. Tak to zkuste a dobrou chuť.
2: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vesnicí kraje Vysočina se stala osová bytýška na Žďársku. Muži z Havlíčkobrodska kradli díly do sekaček, zaměstnavateli způsobili skoro 2milionovou škodu. Fotbalisté Jihlavy budou hrát ve druhé lize domácí duel proti Příbrami. Sobota bude jasná až polojasná s teplotami do 28 stupňů. Začínají zprávy, přináší vám je Karol Pěška. Titul Vesnice kraje Vysočina pro rok 2026 a zlatou stuhu získala osová bytýška, informovalo o tom hejtmanství. Obec na Žďársku s téměř 1 000 obyvatel uspěla mezi dalšími 18 přihlášenými z kraje. Postupuje do celostátního kola soutěže.
2: Hodnotitelská komise vyzdvihla výjimečnou péči o veřejný prostor, spolupráci spolků, školy a farnosti. Podle ní se v osové bytýšce podporují všechny generace a respektuje se její venkovský charakter. Mezi další oceněné obce na Vysočině patří Herálec a Sazomín na Žďársku, anebo Vilémovice na Havlíčkobrodsku. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Za krádeže náhradních dílů sekaček hrozí 2 mužům z Havlíčkobrodska až 8 let vězení. Jeden z nich odnášel díly od svého zaměstnavatele, druhý je pak přeprodával na bazarech. Za posledních 6 let způsobili zaměstnavateli jednoho z mužů škodu přesahující 1 800 000 korun. Oba jsou obvinění z krádeže ve formě spolupachatelství. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice a další mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června nebyl k dispozici ani náhradní lék.
1: Sport.
0: Jihlavští fotbalisté dnes budou hrát domácí druholigový zápas. Ve třetím kole soutěže přivítají od 17 hodin a 45 minut Příbram. Vysočina je v tabulce čtvrtá. V předešlých duelech zvítězila nad Viktorií Žižkov a remizovala v Karviné. Jediné utkání má na programu první fotbalová liga. V předehrávce třetího kola se Zbrojovka Brno střetne se Slovanem Liberec. Tento zápas začne v 19 hodin.
1: Počasí.
0: V Humpolci je teď 24 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo náměšti nad Oslavou 27. V noci teploty poklesnou na 15 až 12, v údolích lokálně až na 10 stupňů. Zítra bude opět slunečno, čekat můžeme po ránu jasno, dopoledne a odpoledne polojasno, k večeru se obloha znovu zcela vyjasní. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě už se podařilo odklidit havárii osobního auta v Polenské ulici kousek před městskou částí Hruškové dvory. Místo je opět průjezdné. Na Třebícku havarovala 3 osobní vozidla mezi Zašovicemi a Okříškami. Projet se tam dá pouze jedním pruhem. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: my jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne všem.
1: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp. Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby, co mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování. To během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak... Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak teď slávisti ohrnuli trošku
1: já prostě, ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme?
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale jako Sparta to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím, do toho se člověk fakt asi narodí, do takový lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá. A to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků a řetězů a cinkala?
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi ji tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako,
0: před,
1: je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů, ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Neudem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna... Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině? Tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes,
4: Já, tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak, jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: no,
4: nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Velíte se, ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil no. A dali jste po to titulek, opuchlý si hledá místo, to bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane, oteklý napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No dala jsem pod to titul před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíp, Lucie Bílá, můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
6: Dobrý odpoledne. Stanka Zeníkos, zdraví paní Formáčkou. A já bych si dal asi růžu.
7: Je, bezva.
5: Je to zapsáno. Mějte se.
6: Děkuji.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Miloša z Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
5: Dobrý.
7: Dobrý den.
8: A hlasuju pro Béčko.
5: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
7: Také zdravím.
9: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
7: A vám také.
9: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
10: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůzky nad Labem, zdravím vás a paní...
5: Marušku.
10: Marušku,
5: ano.
10: Dám Ačko.
5: Ano.
10: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
7: Vy jste sávistka.
10: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
7: Nashledanou.
5: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, ta je vlastně výzvalná. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo slziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
5: Ale.
7: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
11: Ano.
7: Brno taky debata. Dobrý.
5: Jo? Tak jo, vlastníku, jste vtipen, jak se říká.
11: Ano.
5: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
7: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
5: no,
7: mám...
5: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie
7: ale
5: teď bude ukazovat.
7: Mám ventilátorek, který teď si to vidí
5: růžový,
7: webová kamera.
5: Starorůžový.
7: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější.
5: Já si ale vždycky... má tři rychlosti,
7: ano,
5: jsem mi říkal.
7: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
5: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
7: Ventilátorek,
5: máme.
7: Ano, ventilátorek. Vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
5: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
7: Ano, ale
5: tak to je vybavená pěkně do vedra.
7: Ten teď nevylovím, protože tam máme
5: pořádek. Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
7: A máme skvělý
5: inspirace motry. Proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den. Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
12: Dobrý den. Pavle, tady Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
5: Děkujeme.
12: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, někdo jiný, někoho jinýho.
5: Dobře, máme to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: No, Pavličku, dobrý den.
5: Dobrý
4: tady
5: den.
4: Milám, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Pochopitelně, že zdravím celou Sackou, kamaráda Šlejara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
5: tak, a pro koho hlasujeme?
4: A hlasujeme, prosím tě, pro Ačko.
5: Dobře,
7: a
5: děkujeme.
7: Petrovi taky vše nejlepší.
4: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
5: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
13: Dobrý den, tady je Petrík Růžička.
5: Ale...
13: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
7: Jmenovkyni, jasně.
13: Pavle, paní Formáčkovou.
5: Děkujeme jo? krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno. A my můžeme pokračovat. Teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
14: Manželství je souzvuk duší. Tak nejechtej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství s mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem. Ale co má daleko i od májového vánku. Je plachej, je bázlivej a netečnej, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říkám mu, jinej mužskej se hrnek milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takový Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
7: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na její devadesátiny, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda, to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Mm-hmm, byly tam škoda. Kostýmy z těch jejich rolí. Aha. A fakt jako by tam byla.
15: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
7: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. Aha. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
15: No a to sledovala. Ze zhora zařídila ano. Všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě, zotahovně, anebo tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek. Zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně,
4: že to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo, hezký den.
1: Mějte se, mějte se. A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře,
1: Marie Formáčková, Facebook.
4: Tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je, ale
6: je mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy a budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
9: Já.
7: No, teď oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
10: Dovolíte, paní Burdová,
7: no,
10: prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
9: No, to jsme. No.
7: Ano.
10: Máte dva pokoje.
9: No.
10: A jste jedna rodina.
7: No ano.
10: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
10: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No, no.
8: Dvě máme cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, no, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
9: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
7: jako jedna rodina. Tak proč jste to
11: myslili? Jen ty dva by. Vždyť byste nechtěli, jsme tam byli namačkaný jako v ratejně, víte, co nás dostalo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastních kapsy.
11: Jste taky platili.
7: No počkejte, paní Lovo, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti.
11: No tak to.
7: No my právě máme taky takový děti, a nechci
11: jsme u babičky.
8: No, no, prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
9: Jo, počkejte.
10: Buďte uznalí.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
7: No,
11: odpověste mi.
7: Jo, ale tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no. Obě jsou.
11: Ale děti, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
12: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. Ty teď tam já bych je. Na jich.
13: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
12: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím našich, naše rybníky. Tam je krásně.
14: Písecky třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
14: Ježiš, to je škoda. To máte moc solisovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
13: Ježiš Maria, pojďte mluvit k věci.
14: Takhle okolo rybníku. To je taková krása, vám,
13: když jsem viděl
14: ten opar na tím ráno.
8: Opar,
14: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali. Teda.
12: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
14: Co ty si myslel?
12: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
13: Ale pro leště
12: znáte Třeboňský
8: rybník? Ne, taky neznám, no, tam jezdíme.
12: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
14: No to, kde mám podívejte se. Bezdrev, že?
12: No, Bezdrev. No? Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
14: Taky
12: no, moře. No, vy jste taky jako trouba. Ale helejte. Víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no. A vy si myslíte... No, hejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartíry, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
14: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
15: To je pravda.
14: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
15: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
14: Jak to o 4? Tak co?
15: Ne, o 3.
14: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
15: Nevím, děti teď už nevím.
14: Ale babi přece vím, vím o

0: léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6., kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín.

0: protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
1: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
2: Hlavně vpřed. Pojde, to je dobrý, pojde. Jej. Mě. Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý nínkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Hele, ženský mi vyprávě o pokroku je marný. Ženský, to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Předtím mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Stácku, umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně odnucená. Člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, pičej. Ale sem, pičej, nemluvím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle známá filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
2: Ale to je pravda.
1: Že jo?
2: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
1: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyber si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B SMS-kou na 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali, my děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala a hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v sedmém štoku. A dole ježci měli sled. Jen mě viděli, vymokně hned. Jabka dolů, bodli dolů. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozemřeli. Člověče, já jsem tě utíct vezma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec od samice. Od samocený stálka člověče, tlamu, tlamu. No to ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí ári, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já vám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Jsem vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Stát žaluje podnikatele za podvody s investicemi do Visky Střebíče. Lidé se rozloučili s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár v bratislavské rafinérii Slovnaft. Sobota bude jasná až polojasná s teplotami do 28 stupňů. Začínají zprávy, přináší vám je Karel Pěška. Investice do sudu Visky Střebíče bude řešit soud. Státní zastupitelství obžalovalo z podvodu podnikatele Ondřeje Chládka, který možnost vložit peníze do alkoholu nabízel. Celkem je v Česku přes 700 poškozených, kteří přišli o více než 100 milionů korun. Obžalovanému hrozí 5 až 10 let vězení. Rozhodovat o tom bude Krajský soud v Brně.
3: Ondřej Chládek byl statutárním orgánem ve společnostech Trebič Holding a Česká Visky. Firmy začaly investice do sudu nabízet v roce 2020. Ukázalo se, že prodali více sudů, než jich reálně nakoupili. Kvalita whisky navíc neodpovídala a sudy tak měly nižší hodnotu. Společnosti pak nehradily úroky investorům. V insolvenčním řízení je firma od loňska. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Rodina, bývalí studenti, umělci, politici a další veřejnost se dnes na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
4: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
5: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
6: Opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
4: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Požár v bratislavské rafinérii Slovnaft mají hasiči pod kontrolou a začínají vyšetřovat jeho příčinu. Agentuře TASR to řekl mluvčí společnosti Anton Molnár a Českému rozhlasu potvrdil zprávy o slovenských médií o výbuchu, který podle něj nebyl silný. V rafinérii krátce popolední došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a následně se daný materiál vznítil, popsal Anton Molnár.
7: Tím, že to byla izolovaná nádrž, která nebyla v aktuálnom čase nějak aktívne využívaná, tak nedošlo k ohrozeniu ani iných výrobných jednotiek alebo potrubia alebo iných nádrží. Takže tým pádom chod rafinérie nie je ohrozený a nenasvedčuje nič tomu, že by bol nejaký vplyv ďalší tohto incidentu.
2: Sport.
1: Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala v polské Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. Nejlepší byla už v kvalifikaci a suverénně ovládla také finále. Čeští hokejisté do 18 let odehrají svůj poslední zápas na letošním poháru Hlinky a Greckého. O konečnou pátou příčku nastoupí v kanadském Edmontonu proti Švýcarům. Utkání začne ve 3 hodiny ráno našeho času.
2: Počasí.
1: V Moravských Budějovicích nebo Bystřici nad Pernštejnem je teď 27 stupňů, v počátkách 23. Noční teploty se stoupí na 15 až 12 stupňů, v údolích lokálně až na 10. Zítra očekávejte po ránu jasno, dopoledne a odpoledne polojasno, večer se opět vyjasní. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Havlíčkově Brodě, opatrně v ulici Havlíčkova, havarovala tam dvě osobní auta. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný, na místě zasahují policisté. Na Třebíčsku stále opatrně v úseku Zašovice Okřížky. Tam odklízejí střed tří osobních aut a jezdí se jedním pruhem. Na Žďársku opatrně v úseku Herálec Kadov. Tato silnice musela být uzavřená, spadl tam strom a další polámané vzrostlé stromy jsou na místě. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina páteční den v kraji. Zaparkovaná auta nahradily lavičky a fontána. Nádvoří Žilivského kláštera je po rekonstrukci. Slavnostní otevření pro návštěvníky bude zítra, ale my vás tam vezmeme už dnes.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Osová bytýška na Žďársku se může pyšnit titulem Vesnice kraje Vysočina pro rok 2026 a zlatou stuhou. Dnes to oznámili zástupci kraje. Obec s téměř tisícovkou obyvatel uspěla mezi dalšími 18 přihlášenými z kraje a postupuje do celostátního kola soutěže. Hodnotitelská komise u ní vyzdvihla výjimečnou péči o veřejný prostor, spolupráci spolků, školy a farnosti. Hygienici v prodejnách na Vysočině v letošním prvním pololetí odhalili bezmála 900 výrobků obsahujících zakázanou látku Lilial. Obchodníci musí takové zboží stáhnout z prodeje a odpovědné osoby dostaly sankce. Lilial je syntetická látka s květinovou vůní, přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
2: Způsobuje alergické reakce a také je prokázaná toxicita pro reprodukci.
1: Na Vysočině si venkovské prodejny ve středně velkých obcích letos rozdělí více než 3,5 milionu korun. Finanční pomoc ze státního programu dostane 52 zájemců, kterým je pošle kraj jako zprostředkovatel. Žádat mohly ale jen některé obce, vysvětluje hejtman Martin Kukla z Hnutí ANO.
3: Je to pro obce nad 501 obyvatel do 3000 a jenom na jednu žádost bylo možno žádat maximálně 70 000 korun.
1: 4 jednotky hasičů v noci na dnešek likvidovali požár elektrorozvodny ve Slepičárně v Kožichovicích na Třebíčsku. V areálu je 200 tisíc kusů drůbeže. Podle vyjádření společnosti žádné zvíře neuhynulo. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 300 tisíc korun. Majetek za 2 miliony se jim podařilo zásahem uchránit. Příčinu požáru vyšetřují. Z grafita tamního rodáka Karla Němce získalo darem nové město na Moravě. Horáckému muzeu je věnoval soukromý z Brna, který nechal nástěnné malby sejmout z fasády při rekonstrukci svého domu. Figurální výjev, vyškrábaný do omítky, je složený v 5 bednách na nádvoří muzea. Jaké plány s ním odborníci mají, uslyšíte v reportáži před 17:30. Jihlavští fotbalisté dnes ve druhé lize budou hrát domácí utkání proti Příbrami. Zápas třetího kola soutěže začne v 17 hodin a 45 minut. Začíná také nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží. Po 4 letech strávených v divizi se do krajského přeboru vrací tým Dálnice Speřice. Své první utkání po sestupu odehraje od 18 hodin v Bystřici nad Pernštejnem. V našem seriálu o amatérském fotbalu se právě do Speřic vydáme v reportáži po 17:30. Přehled regionálních událostí končí, den v kraji ale pokračuje. Dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Želivský klášter už v sobotu představí lidem své nové nádvoří. Plocha, která dříve sloužila jako velké parkoviště, je teď vydlážděná a auta z nádvoří zcela zmizela. Přibyly naopak lavičky a fontána. Jde o první dokončenou část rekonstrukce areálu kláštera.
1: Nádvoří Želivského kláštera se v posledních měsících proměnilo z neorganizovaného parkoviště na dlážděnou plochu s lavičkami.
2: Myslím si, že přeměna nádvoří je tady docela radikální. Teď to tu vypadá mnohem lépe. Já si to tu pamatuju ještě před nějakými 20 lety, když jsme tu jezdili na dovolenou na Trnávku.
1: Popisuje paní Ivana Plášilová, která teď dělá v klášteře průvodkyni, že dělníci také vytvořili na nádvoří fontánu a očistili sochy svatých. Pan Petr a paní Jana, kteří jsou na dovolené, ale upozorňují na nevýhody nádvoří při horkém počasí.
3: Na mě to moc kamenný, moc betonový. Hlavně jak je teď to horko, tak je to extrémně rozpálený, takže to extrémně působí na nás, že to je jako málo zeleně.
4: Mysleli jsme si, že tady budou nějaký vzrostlejší stromy.
1: Stromů je na nádvoří několik, jsou to ale mladé, čerstvě vysazené stromky, které zatím moc stínu nevrhají. Podle Petra Žáka z kláštera Želiv je to ale právě rozsáhlé dláždění, které vizuál celého areálu vylepšuje.
5: To nádvoří byla samá díra, že byla to vlastně víceméně jako uježděná hlína se štěrkem. Takže když na to zapršelo, se to na tom podepsalo a to samé, když bylo takovýhle sucho. Tady fouk vítr a tady nebylo vidět.
1: Návštěvníci aktuálně parkují na louce nedaleko kláštera. Do budoucna ale v Želivě parkovací místa přibydou. Zítřejším slavnostním otevřením nádvoří totiž rekonstrukce areálu nekončí.
5: Vlastně druhá etapa není jenom vlastně tohleto nádvoří nebo ten zbytek, ale je to vlastně opatská zahrada, kterou vlastně vidíme tady před sebou, vlastně za tou zdí před opatským kostelem, tak tam vidíme, že tam teď pracuje bagr. Celkově se ten projekt týká asi 5 hektarů. Takže vlastně největší část, která je, tak je panský rybník, který je tady pod klášterem, ten má asi 4 hektary a bude se tam vlastně revitalizovat i to okolí.
1: Vysvětluje Petr Žák, že v rybníce vzniknou například vodovodní lávky, které budou vyvolávat dojem, že návštěvníci chodí po vodě. Veškeré práce budou dokončené na podzim příštího roku. Z Želiva Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Léto v Želivském klášteře a místním pivovaře. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Už teď v sobotu 8. srpna se v Třebíči slavnostně otevře zrekonstruovaná KHNP Arena. Ještě předtím, než se budete moci do arény podívat, tak je připravený od 13 hodin slavnostní ceremoniál na Karlově náměstí, v jehož části vystoupí například skupina Bagr, přijedou tam taky hokejisti, bude probíhat i autogramiáda, těšit se můžete i na pohár pro mistra světa, který doveze odchovanec Karel Vejmelka, i pohár pro vítěze extraligy, který na náměstí dovezou zase odchovanci Vladimír Sobotka a Tomáš Vondráček. A od 16 hodin se potom můžete vypravit přímo do zimního stadionu, který bude otevřený a úderem té 16. opět otevře kapela Bagr.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní díl přinese příběh dvou historiků, dvou vzdělanců, celoživotní Masarykovec a chvilkový stalinista. Zdálo se, že je dělí propast. Přesto je jednou spojilo přátelství a vzájemný obdiv. Oba beze zbytku zasvětili své životy Československé republice v jejich nejsložitějších chvílích.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Květen 1945, Chocko. Obrovské koňské stádo žene krajinou, doprovázeno jezdci v amerických vojenských uniformách. Jen zasvěcení tehdy věděli, co se děje. Nedělní příběh nás zavede do jedinečné akce, která v dějinách druhé světové války neměla obdoby. Říkali jí Operace Kovboj.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde krátce před půl šestou vysíláme Den v kraji. Originální grafitám novoměstského rodáka Karla Němce získalo tamní muzeum. Výjevy Kašpárka, Venuše nebo Rváčů, které donedávna zdobily jeden z domů v centru Brna, nechal majitel budovy kvůli rekonstrukci sejmout a daroval je Horáckému muzeu. Do Nového Města rozebrané kusy vnější fasády domu dovezl nákladní automobil ve speciálních boxech.
1: Řidič velkého stěhovacího vozu už chystá rampu. Jaká byla cesta?
2: Dobrý, děkujeme.
1: Z Brna po dálnici jste jeli?
2: Ne, postaré.
1: Postaré. Pět velkých beden.
3: 500 kg. 500 kg,
2: no, tak teda.
1: Jdeme otevírat bedny. No a teď pro mě přichází ta nejtěžší část, to popsat pro rozhlas.
4: Skříň je široká vlastně dle formátu OSB desky, to znamená 125 cm. Na výšku každá skříň měří přibližně 220 cm. Uvnitř po stranách jsou vodorovně našroubované smrkové hranolky, které slouží jako jakési pojezdy pro jednoduché zásuvky, které v sobě vlastně obsahují jednotlivé fragmenty z grafit.
1: Vy jste to popsal za mě, to je skvělé. Můžu poprosit vaše jméno?
4: Jiří Doupal, historik muzea.
1: Z grafita brzy změní polohu z vodorovné do svislé, jak popisuje ředitelka Horáckého muzea Alice Hradilová.
5: My tady máme takovou předzdí toho dvora.
1: To je tady u které stojíme?
5: Ano, předsazenou takovou představenou novou zeď, která kopíruje tvar těch dvou zdí domků, na kterém ta sgrafita byla. A vlastně se tam přesně do toho tvaru ta sgrafita nanesou, takže budou vlastně součástí muzejní expozice přímo tady na muzejním dvorku.
1: Muzeu věnoval z grafita David Bryša.
6: Tak já jsem moc rád, že se dobrá věc podařila, protože tím z grafitům vlastně vdechneme, abych tak řekl, nový život. Oni byli původně umístěny na naprosto neveřejném místě. Jsem rád, že veřejnost v Novém Městě bude mít možnost se na ně tady v prostoru Horáckého muzea dívat. A vrací se vlastně do místa rodiště Karla Němce, což je taky krásné.
1: Restaurátoři začnou postupně pokládat více jak 100 kusů z grafita na novou stěnu na nádvoří na podzim. Lidé celý výjev uvidí na konci června příštího roku při znovu otevření muzea po rekonstrukci. Z Nového Města na Moravě Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Větší část rozhovoru s Jankem Ledeckým vám nabídneme zítra po 11. hodině. No ale dnes dopoledne si s ním povídal kolega Joža Kulář a položil mu také otázku, zda by byl dobrým sportovcem. Tady máte odpověď.
1: To jsou špatné informace, já jsem dobrý sportovec ještě pořád.
2: Dobře, a v čem jsi dobrý sportovec?
1: Vtip je v tom, teda já jako pracuji na tom, že já třeba chodím jako celkem dost pravidelně běhat a jako cvičím jako s vahou těla, teda posilu a tak, ale taky pravidelně. A to všechno dělám jako kvůli tomu, přímě řečeno. To mě nebaví, jo, to si řekněme na rovinu. Ale jako je fakt, že udělám prostě víc chybů, než jsem udělal jako v 25. A já to využiju potom na tom windsurfu, jo. Protože to je jeden z nejtechničtějších sportů, který znám. A tam ale musíte mít tu výdrž a musíte to těma pazourama, musíte to v těch rukách udržet. Jinak prostě, když dobře fouká, tak prostě jste vyřízený za 2 hodiny a pak už prostě smutně koukáte na ty ostatní, jak jezdí, protože máte no, jako ruce až u kolen. A takže já právě mám, díky tomu, že jsem u těch technických sportů, tak ten windsurfing, to je jasný, a my jsme jako celá rodina ujíždíme na těch klouzavých disciplínách, takže
2: liže... Ester je v tom docela dobrá, mimořádně dobrá, dokonce řekl bych, nějaká ta zlatá medaile už tam cinkla.
1: No tak 3 jako olympijský, že jo. A prostě 4-násobná mistryně světa. No tak, jasně, ale to jsou jako opravdu technické sporty a já mám právě tu výhodu, že třeba u těch lyží a u snowboardu mě tu techniku opravujou ty trenéři, prostě olympijský vítězky, no. Tak díky tomu se zlepšuju ještě pořád.
0: Část rozhovoru s Jankem Ledeckým uslyšíte také zítra, kdy vám mimo jiné nabídneme i souhrn toho nejlepšího z dobrého dopoledne za uplynulý týden. Probereme například i knižní novinky, dáme návod, jak si skutečně odpočinout na dovolené. Tak poslouchejte i zítra dopoledne Český rozhlas Vysočina.
3: Den v kraji.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Mají zápis v České knize rekordů. Se zhruba stovkou obyvatel jsou z Peřice na Pelhřimovsku nejmenší vesnicí, která hrála fotbal v divizi ve čtvrté nejvyšší soutěži. Letos sice sestoupili do krajského přeboru, ale i tam jsou nejmenší. Klub má i další specifika. Například kozla, který je ve znaku a visí i na stěně v klubovně.
2: To je ten kozel. Sundají hlavu, no to jde a pověsej to na plot.
3: Fakt, to se sundává na zápasy. Provází mě zázemím z peřického klubu sekretář Pavel Svoboda. Kromě běžných záležitostí, jako jsou kabiny nebo klubovna, k němu patří venkovní pódium nebo sál s výčepem. Právě tady visí červeno-černý kozel, který je i v logu klubu.
2: 25 let, když mi bylo kolem 30, jo, tak jsem udělal ten kozel. Ale on byl bílej, jo, a teďka, když se tyhle ty barvy, tak se to šplíklo, to a ono to volízá, no. Ta celá vesnice tím tady žije, jo? Když my tady, já nevím, děláme brigádu nebo to, tak nás tady třeba přijde 50 na brigádu.
3: Přímo ve Speřicích žijí i někteří hráči současného kádru. Jedním z nich je 30-letý David Jančík.
4: Tady je prostě směs kluků, který si jako se mají rádi, je to takový prostě, řekl bych, že to je takový spíš rodinný.
3: Za úspěchem klubu vidí dobrou práci s mládeží a že fotbalem žijí prakticky celé Speřice, dokládá i různými rituály při zápasech.
4: Tady máte třeba při zápase puštěnou hasičskou sirénu, když se dá třeba gól nebo když je nějaký tlak, tak jeden tady pán ze Speřic točí tou hasičskou sirénou, to je takový nepříjemný zvuk, takže to ty hráči jako taky může trošku děsit tady hrát. No.
3: Na jaře Speřice po 4 letech sestoupili z divize. Ta je podle trenéra Jiřího Holendy stropem klubu.
5: Tady ve okolí se hraje divize v Humpolci, v Pelhřimově, v Brodě atd. Tak jako je to tady přesycený tím fotbalem a ty fotbalisti už jsou tady zbytečně moc placený. U nás není placený nikdo, tady mají pouze za cestáky. Jo. Vyloženě říkám, nejchudší z chudých.
3: Pro nový ročník v krajském přeboru zůstala osa týmu. Proto věří, že tým bude v soutěži konkurenceschopný. František Jirků, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Máme krátce po 6:15 a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: Před námi je víkend a jaké počasí bude o dvou dnech volna, to probereme s meteorologem Petrem Minstrem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Podíváme se nejdřív na noc. Očekáváte, že by mohlo pršet a jaké budou noční teploty?
2: Oblačnost se sice přechodně zvětší, ale bude to oblačnost většinou částečně průsvitná, beze srážek a navíc už kolem půlnoci očekáváme zase její ubývání, takže zbytek noci bude jasno. Ty teploty poklesnou z těch hodnot, které jsou teď kolem 25 stupňů až na 15 až 12 stupňů, v některých údolích může být dokonce i kolem 10 stupňů. No a ráno začneme jasnou oblohou, ještě i večer bude jasno, v průběhu dopoledne a části odpoledne polojasno, ale bude to jenom drobná kupovitá oblačnost beze srážek. Teploty budou velice podobné těm dnešním, většinou 25 až 28 nebo 29 stupňů.
0: Podíváme se ještě na neděli. Bude se oteplovat nebo bude tak stejně?
2: V tu neděli se už bude pomaličku oteplovat, i když to ještě nebude nejteplejší den. Slunečno zůstane s tím, že ráno kolem 14 stupňů, odpoledne potom už kolem 30, od 28 do 32 stupňů. Vítr ten zůstane mírný, ale změní se na jižní směry. No a další v průběh počasí bude vlivovat potom studená fronta, před kterou právě bude proudit nejteplejší vzduch během pondělí.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Petr Minstr. Díky, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Českém rozhlase Vysočina jste teď mohli slyšet Karla Gotta. Dnešní vydání Dne v kraji je ale už u konce. Po zprávách v 18 hodin se ale na vás už těší kolega Joža Kolář a taky páteční dechovky pro Vysočinu.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Osová bytýška na Žďársku se stala letošní vesnicí kraje Vysočina. V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. Španělští policisté rozbili síť pašeráků, migrantů a drog, zadrželi skoro 80 lidí. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Hezký večer vám přeje Karol Pěška. Titul Vesnice kraje Vysočina pro rok 2026 a zlatou stuhu získala Osová bytýška. Informovalo o tom hejtmanství. Obec na Žďársku s téměř 1 000 obyvatel uspěla mezi dalšími 18 přihlášenými z kraje. Postupuje do celostátního kola soutěže.
3: Hodnotitelská komise vyzdvihla výjimečnou péči o veřejný prostor, spolupráci spolků, školy a farnosti. Podle ní se v Osové bytýšce podporují všechny generace a respektuje se její venkovský charakter. Mezi další oceněné obce na Vysočině patří Herálec a Sazomín na Žďársku, anebo Vilémovice na Havlíčkobrodsku. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
4: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
2: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června nebyl k sehnání ani náhradní lék. Španělští policisté rozbili síť pašeráků migrantů do Evropy, zadrželi celkem 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu, a zabavili také 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty a zpátky potom drogy.
5: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než 1 000 000 nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
2: Jihlavští fotbalisté právě hrají domácí zápas třetího kola druhé ligy proti Příbrami. A Jihlavě se zatím daří. Probíhá 17. minuta utkání a FC Vysočina vede 1-0. Kapitán fotbalistů Sparty Lukáš Haraslín by mohl přestoupit do Saúdské Arábie. Informaci webu eSport.cz potvrdili Českému rozhlasu zdroje blízké klubu. Slovenský křídelník má mít lukrativní nabídku z týmu Al Fateh. Z pražského celku by zároveň mohl odejít útočník Jan Kuchta, o kterého má zájem polská Legie Varšava.
1: Počasí.
2: V Libici nad Doubravou je právě 27 stupňů, v Telči 25, Nový Rychnov hlásí 23. Noční teploty se stoupí na 15 až 12 stupňů, v údolích lokálně až na 10. Zítra očekávejte po ránu jasno, dopoledne a odpoledne polojasno, večer se opět vyjasní. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Havlíčkobrodsku na hlavním tahu číslo 34 na trase Česká Bělá Ždírec nad Doubravou pozor u odbočky na Havlíčkovou Borovou. Dodávka se tam střetla s osobním autem. Na místě zasahují policisté a jezdí se pouze jedním pruhem. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krásně po 18. hodině a protože je tady pátek, tak jako každý den, ať je pondělí nebo pátek nebo svátek, startují dechovky pro Vysočinu. Já vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdravím a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.
1: Dechovky pro Vysočinu

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit první telefonické přání. Kdo pak je na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iva z Koječína. Já bych chtěla nechat zahrát paní Drdlový na Vysokou, která má ráda Pepička Zimu. A písnička by byla i do Dubí, panu Prokopovi a všem, kdo poslouchají tenhle pořád a mají to rádi.
1: Dobře, posíláme Josefa Zimu.
2: Večer.
1: Já taky, díky za váš telefonát.
2: Děkuji, že jste mě vzali do vysílání.
1: Není vůbec zač.
2: Naslyšenou.

0: telefonní linka 22 155 49 99, která vás spojí se studiem Českého rozhlasu Vysočina, je opět obsazena. Pojďme se podívat na další přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Ivanka z Větrného Jeníkova a já bych dneska chtěla popřát mojí sestře paní Mařence Ďáskový z Hybrálce k jejím dnešním narozeninám. Mařenko, přejeme ti všechno nejlepší, všichni z Jeníkova, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hlavně hodně radosti z vnučky Barušky. A víme, že máš ráda písničky od Jožky Černého, jako pan Joža Kolář, tak jsme ti spolu vybrali Záhorskou dědinu. Mm-hmm. Doufám, že se ti bude moc líbit a pane Jožo, vám moc děkuju za zahrání a zase někdy třeba naslyšenou.
0: Já taky děkuji, předávám se k vaší gratulaci, ještě doplním, že s Jožkou Černým bude zpívat taky Karel Hegner. No a tu písničku si pojďme poslechnout. Díky, mějte se
1: ano,
0: krásně,
1: ano, děkuju,
0: hezký večer.
1: Ano, děkuju, vy taky, naschledanou.

0: Pojďme splnit další přání. Kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je u telefonu Zdeněk. Já bych chtěl nechat zahrát písničku od Budvarky pro Miloše Skálu a jeho manželku Věrušku z Balkánu.
0: Dobře.
1: Některý, jo? A na písnice jsme se domluvili. Mm-hmm.
0: Tak já přidám ještě nějakou gratulaci, nebo je to jenom pro potěšení, pro lepší
1: podvečer? Jenom pro potěšení a...
0: Mm-hmm. Dobře.
1: Aby se nám dobře dařilo.
0: Tak ať se vám všem dobře daří. Díky za váš telefonát. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: No a je to Doudlecká polka, která doufám udělá radost.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také s Jardou Zdačic, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, já bych tuhle tu písničku zase, protože teď jsem měl taky trošku pauzu, taky jsem cestoval, kapárek, my jsme se o tom vlastně ani nepobavili, vidíš to. Neměli jsme tolik času na to.
1: Ano, zase. Ano,
2: je to tak,
1: ano.
2: Jo.
1: Je to tak, já jsem si užíval trošku pár dní volna a zase i v příštím týdnu si budu trošku užívat, no, tak.
2: Ano, ano, to už jo, to je třeba si vždycky trochu dáchnout, to jako neškodí. Jo.
1: To je bez diskuze, to je bez diskuze.
2: Tak, a já teda ze Staněnku, směsku, která se jmenuje Šakvická, bych poslal Lidušce do Kališ, Růžence do Růžené, Elišce do Dačic, Věře Amerkové do Batova, Pepovi ještě pravděpodobně do těch lázní, protože já myslím, že se ještě nevrátil, ale jeho manželce Janě jí pošlu do Batova, protože ta je doma, ještě jí pošlu Mílovi a jeho manželce Janě do Hřebníka, písničku ještě pošlem Markovi do Lanžota a písnička bude taky, Jožko, pro tebe.
1: Dobře, díky moc, měj se krásně, Šakvická směs je připravená a věřím, že se všem bude líbit. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Dopad Řimu a teď zdravím paní Marie, která má také hudební přání pro dnešní den. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Přeji vám a všem posluchačům a prosila bych písničku pro tu naši partu, pro Verču, jejího přítele, pro Pepu Zeleného, pro Pepu do Jihlavy, Mirko, Mirek a Oliviera do Matelova, Věře Linhartovej do Vokova, Lidušce do Kalis, Marušce Klokočkovej a Dederovej do domova důchodců pro Seči Obořišti. A jen tak pro potěšení a pro radost. A i taky pro vás, pane Jozeo, děkuji, že jste mě vzal do vysílání.
0: Já taky děkuji, Moravinku posíláme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Ano, vy taky, děkuji moc, rád, nashledanou.

0: Telefonní linka do Českého rozhlasu Vysočina je opět obsazena, má číslo 22 155 49 99 a já už zdravím Tomáše, kterému přeji hezký podvečer.
1: Dobrý den, ahoj Jožo, rád tě slyším a zdravím nejen tebe, ale i všechny posluchače.
0: Povídej, co máš na srdci.
1: Já bych chtěl dnes gratulovat do Batelova panu Vladimíru Mirkovi Lisému, který má narozeniny. Takže náš drahý tatínku, za celou rozvětvenou rodinu ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, životní pohody, ať ta tvoje oblíbená hokejová Dukla i fotbalová Slavia pořád jen vyhrávají, ať tě stále těší radostný vnoučat smích a ať ti tvoje oblíbená dechovka pořád dává radost. No a protože jednu tvojí oblíbenou píseň včera v Jihlavě na náměstí zahrál pan Pepík Nauš, za což moc děkujeme, dovolím si vybrat jinou, myslím, stejně pěknou, tím spíše, že jsi poslednou část mládí prožil takové podobně malebné vesničce. Takže ještě jednou, hlavně to zdraví tatínku. Jožo, já tobě moc děkuju a mějte se všichni hezky, naslyšenou.
0: Já se přidávám ke gratulantům, no a posíláme žadovějáky a vesničky malebné. Díky za telefonát, ahoj.

0: Míla Vasek z Vilémovic mi řekl, že už má požních a že může volat do písniček tady do Dechovek pro Vysočinu. Je to tak. Zdravím tě, ahoj Mílo.
1: Je to tak, ahoj Joško. Pozdrav z Vilémovic, posílám tobě i všem příznivcům tohoto pořadu. Dnešní přání a písničku bychom poslali všem ženám a dívkám, které mají jméno Lada, protože dneska mají svátek, a posílám to i do Vilémovic pro Ladu Nulíčkovou. A 7. srpna je významný den, protože je Mezinárodní den piva, takže já nám všem, kteří máme pivo rádi, přeju, ať je ho vždycky dostatek a v dobrý kvalitě. A zdravím i pivaře do hospod, taky pivaře do garáží, do stvořidel, taky ke Karlovi Horajzovi do Leče. A písničku bych ještě poslal do nebíčka jako vzpomínku na heligonkáře Karla Císaře. Karel byl celý léta součástí kapely Horaři a právě dneska by mu bylo 95, a Karel se dožil krásných 90,5 roku. Vybrali jsme s Joškou písničku, která se jmenuje Lidičky, já mám rád pivo, a zahraje nám to kapela Šlapeto. A ještě bych měl pro vás jednu pozvánku. Zítra bude hrát v Ostrově uliče nad Sázavou country kapela Sešlos. Začátek je v 16 hodin a od 18 hodin nás určitě pobaví Ivoš Jahelka. Pořádají to ženy, takže organizátorky nás zvou. Je to na kamenném stádě, vstupně lidový, nemusíte se bát. Joško, díky a zase někdy naslyšenou.
0: Ahoj. Já taky děkuji, mě se krásně a posíláme písničku, ať se všem líbí. A díky i za pozvánku. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Lidičky, já mám rád pivo a za pivo ženskou bych dal.
3: Třeba za dvě.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: Ale hlavně s vámi, našimi posluchači, a můžeme splnit další přání telefonické. Dobrý den.
2: Dobrý večer, tady Mařenka z Hybrálce a chtěla bych vyhod zahrát Ivance Svobodový, že jí děkuju, že mi nechala zahrát narozeninám a byla by to holuběnka od mistřiňanky.
1: Dobře, tak já vám gratuluji tedy ještě osobně takhle, přes telefonní linku. Užijte si narozeniny a písničku posíláme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Pojďme se podívat také na písemné přání. Zahrajte krásnou večerku od Stříbrňanky pro moji milovanou holčičku, pro Andílka s ďáblem v těle. Posílám jí pusinky a těším se na ní. Podepsán Béďa. Tak písničku hrajeme a zahrajeme i vaši. Stačí si napsat nebo zavolat. 22 155 49 99.
1: Čas. Nekonečně dlouhá plynoucí řeka, proplouvající našimi dny, roky, staletími. Řeka času a život lidský, malé pozornosti.

jako čas k ničemu. Čas pohody a odpočinku. Čas všední a sváteční. Čas veselý i čas vážnosti. Postojme chvíli na břehu řeky času.

se a přibírá pramenky bolesti a štěstí. Dýchání času mísí se v ní s úlevným oddechem génia lidu. Píseň je takovým zrcadlem, v němž se odráží tok času, celý náš život, naše výhry i prohry, naše odvěká touha vyplnit svůj čas něčím novým a hodnotným.

Píseň nás spojuje s jinými lidmi, nám blízkými, kteří jsou naladěni na stejnou strunu a společně s námi

se rozezvučí v krásnou harmonii. Všichni se z něčeho radujeme. Všechny nás občas něco zarmoutí. Však také radost a smutek, vyspívané v písních, mají tisíce podob. Jako má louka tisíce barev a vůní. A to je život. To je řeka času, která se nezastaví a pořád se žene.

A pojďme splnit další přání. Mimochodem můžete posílat přes naše webové stránky svoje žádosti o písničky, o dechovky přes formulář Dechovek pro Vysočinu na adrese vysočina.rozhlas.cz. Dobrý podvečer, prosíme o zahrání písničky Vězeňský pláč pro pana inženýra Vladimíra Lysého z Batelova, který se dnes 7. srpna dožívá 73 let. Mirku, tvým dnešním narozeninám ti přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost rodinou, dechovkovou a dukláckou pohodu. Marie a Petr Vackovi z Batelova.

0: Další, kdo bude vybírat z našeho bohatého dechovkového archivu, je Bohoušek z Poděšína, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, já tě taky zdravím a všechny posluchače. A dneska má Bohoušek z Poděšína narozeniny, tak si má nechat zahrát.
0: No výborně, tak ti gratuluju.
1: Sedíme tady s bráchou, jo, tak, uhum. Tak by to byla písnička pro mě a pro bráchu a pro tebe. A pro Alojza ještě, on mě taky volal odpoledne, tak zahráli bychom Ty jsi moje sluníčko od Láca Ranky, jo?
0: Dobře, tak Bohoušku, přeju ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať se ti dobře daří v životě. Měj se krásně, díky a ahoj.
1: Taky se mě hezky a děkuji ti za zahrání. Ahoj.

Za 4 minuty už tady bude 19. hodina a to znamená, že je čas na poslední přání a já vybírám SMSku, i to je varianta, jak si můžete objednávat písničky přes SMSky, napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru Píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků, jako to udělala Jarka. Prosím, zahrajte bratrovi Edovi, Petrovický hasiči, děkuji, Jarka. Tak to je přání, kterým končíme dnešní dechovky pro Vysočinu. Já děkuji za vaši milou společnost, no a těším se, že se uslyšíme třeba zase zítra po 12. hodině. Přeji vám hezký večer s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Sucho snižuje hladinu Výjirské nádrže. Poslanec Foldyna podal stížnost na rozhodnutí soudu, který ho vykázal na měsíc z domu. Fotbalisté FC Vysočina na domácím hřišti bojují s Příbramí. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Hezký večer vám přeje Karel Pěška. Hladina vodní nádrže Výjr na Žďársku je hluboko pod normálem. Důvodem je sucho a vysoké teploty, které v posledních dnech vystoupaly na 40 stupňů. Podle zprávy přehrady je v současnosti hladina asi o 8 metrů níže, než je běžný stav. Z vody se vynořily také části původní zatopené cesty. Nádrž přesto dál bez omezení zásobuje vodárny i řeku Svratku.
2: Od jara hladina klesla o více než 11 metrů. Bez deště se navíc každý den snižuje zhruba o 12 cm. Ani současné bouřky zatím nestačí na výraznější zvýšení hladiny. Pokud nepřijdou delší vytrvalé deště, může se nádrž podle správců dostat do třetího regulačního stupně. Ten by znamenal omezení odtoku vody do řeky. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny, soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Podání stížnosti potvrdil.
3: Je to podáno. Ano, potvrdím to, ale vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Prostě já k tomu nic nechci říkat v této chvíli a v této fázi.
0: Ruský útok na ukrajinský Izium na severovýchodě země zabil nejméně 2 lidi, další 4 jsou zranění, informují o tom ukrajinští záchranáři. Ruská armáda podle nich ostřelovala město kazetovou municí, která ze vzduchu zasype okolí velkým množstvím menších náloží. Raněné hlásí také město Bilopilia. Náčelník správy sumské oblasti Oleh Hryhorov na Telegramu napsal, že tam dron zaútočil na trh a zranil 10 lidí.
1: Sport.
0: Fotbalisté FC Vysočina na domácím stadionu v Jihlavě hrají další druholigový zápas. Ve třetím kole soutěže přivítali Příbram. Probíhá druhý poločas a stav je teď 1-1.
1: Počasí.
0: Ve Velkém Meziříčí nebo Dukovanech je právě 26 stupňů, v Humpolci 24. Noční teploty se stoupí na 15 až 12 stupňů, v údolích lokálně až na 10. Zítra očekávejte po ránu jasno, dopoledne a odpoledne polojasno, večer se opět vyjasní. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku buďte opatrní na hlavní silnici číslo 34 v úseku Velký rybník Komorovice. Přibližně v oblasti, kde je odbočka na Mladé Bříště, havarovalo nákladní auto a dodávka. Na místě jsou policisté, projíždí se pouze jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je krásně po 19. hodině a já vám přeji příjemný a pohodový páteční večer s dalšími programy Českého rozhlasu Vysočina.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme nakousnuli téma spřežky. Řekli jsme si, že většinou to slovo přejde časem od psaní zvlášť po psaní dohromady. Po desítky let se to vyvíjí. A pak, že je fáze, že se to může psát tak i tak, třeba například, nebo například, zvlášť nebo dohromady, ale děláme chyby, třeba od nepaměti a na rozdíl. Obě slova nejsou zatím kodifikována jako spřežky, ani nejsou samostatnými hesly v internetové jazykové příručce, takže co tam je pro nás tedy vhodné vodítko a jak je to správně?
2: Myslím si, že uživatelé češtiny, lidově řečeno my, kteří mluvíme česky, se často řídíme intuicí. A tam zkrátka si nemůžeme být jisti, zvlášť u těch spřežek. Takže já považuji za nejjednodušší, pokud má člověk přístup k internetu, používat právě tu internetovou jazykovou příručku, o kterou se starají kodifikátoři jazyka. Takže tam je to závazné, co se tam píše. Na druhou stranu, pokud máme kruce tištěná pravidla, tam ten proces nezachytíme, takže tam žádné slovo od nepaměti najít nemůžeme.
1: Takže píšeme zvlášť od nepaměti.
2: Píšeme zvlášť a mezi ty chyby, které se uvádějí, co se týče spřežek, patří zase podle jazykovědců z Ústavu pro jazyk český například psaní slov naschledanou, naviděnou, nauváženou a podobně dohromady. Stále ještě je máme psát zvlášť, což myslím, že například u výrazu naschledanou mnohé zarazí. Proto mluvím o tom, že je vhodné se dívat do těch příruček. Těžko najít jiné vodítko, protože je to ten proces.
1: Mění se to prostě a nedá se to často odhadnout, takže podívat se na internet nebo do pravidel českého pravopisu. No a jak to tak odhadujete? Myslíte, že to naschledanou za 10-15 let bude možné psát dohromady a zároveň tedy to psát správně, tak to, že to bude kodifikováno?
2: Tohle spojení odolává opravdu dlouho. Ale máme příklad z praxe jedinečný a to je výraz nebo spojení na rozdíl, které se neuvěřitelně často objevuje i například v tisku, v knihách a podobně psáno dohromady. A to je, myslím, jasný signál, jak se říká pro jazykovědce, že uživatelé to zkrátka jako spřežku chápou. A předpokládám, že tedy i za těch 10 let už by bylo možné to kodifikovat.
1: Na rozdíl i naschledanou. Tak naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou Pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adržpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Erst vor einer Woche wurde in Aussig an der Elbe an das 81. Jubiläum des Massakers von Aussig erinnert. Am 31. Juli 1945 kam es in einem Munitionslager im nahegelegenen Schönbriesen zu einer Explosion. In der Stadt verbreitete sich daraufhin sofort das Gerücht, dass Deutsche hinter der Explosion steckten. Es kam zu Gewalttaten, bei denen die einheimischen Deutschen angegriffen und geschlagen wurden. Zeitzeugen zufolge waren die Angreifer allerdings keine Aussiger Tschechen, sondern Menschen aus dem tschechischen Landesinneren, insbesondere Angehörige der sogenannten Revolutionsgarden sowie Soldaten der Svoboda-Armee. Wie viele Deutsche damals ums Leben kamen, ist bis heute nicht genau geklärt. Historiker gehen davon aus, dass es etwa 100 Menschen gewesen sein könnten. An der Gedenkveranstaltung nahm auch der Prager Erzbischof Stanislav Přibyl teil. Im Bistum Leitmeritz steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Versöhnung.
2: Právě před týdnem si v Ústí nad Labem připomínali 81 let od Ústeckého masakru. 31. července 1945 došlo k výbuchu v muničním skladu v nedalekém Krásném Březně. Ve městě se okamžitě rozšířila fáma, že za výbuchem stojí Němci a rozpoutalo se násilím, při kterém byli napadáni a biti místní němečtí obyvatelé. Podle vzpomínek pamětníků útočníky nebyli ústečtí Češi, ale lidé z vnitrozemí, zejména příslušníci tzv. Revolučních gard a také vojáci Svobodovy armády. O život tehdy přišel dodnes přesně nezjištěný počet Němců. Podle historiků mohlo jít asi o 100 lidí. Pietní akce k připomínce této události se účastnil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. V litoměřické diecézi je letošní rok rokem smíření. Arcibiskup nám vysvětlil,

0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslast.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Kraje letos nezískají od státu na údržbu silnic druhých a třetích tříd žádné finance. Zemědělci na Svitavsku mají letos u obilovin nižší výnosy než loni. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
4: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
5: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
4: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medalský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
6: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
4: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Zemědělci ze Svitavska nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než loni. Výjimkou je pouze řepka. Podepsalo se na tom hlavně suché letošní léto, říká ředitel společnosti Agro Kunčina Marek Šejnoha.
7: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
3: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků právě od dneška až do konce září vystavuje Galerie města Přerov. Představuje tvorbu celkem 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Upřesní vedoucí galerie Lada Galová.
8: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cenná díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále. Sport.
3: Německý tenista Alexander Zverev je po Janiku Sinnerovi druhým jistým účastníkem prestižního turnaje mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů aktuální sezony se bude konat v listopadu v italském Turíně. Asociace ATP o tom informuje na svém webu.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. A zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 pozor za plzeňskou dálnicí. Na kilometru 21 se v levém pruhu srazila dvě osobní vozidla a je tam krátká kolona. A silnice 17 z Šáslavy do Chrudimi je za Vrdy stále neprůjezdná. Použijte objížďku, tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
2: Vesele a zdravě.
9: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
10: A doktorka Kateřina Zeithamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. Jo? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
9: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě podle neslyšela. Tvaru.
0: Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale je takový to lehce zlomý. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Jistě. Já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak. Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano, víme, Barbru známe. Ano, takže orlí za mě. Jestřáb nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos.
1: Aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: No, no.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo od jak živa pršák.
0: Žáček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy? V čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. Ne. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. To je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
3: Človeče, vy ma už dávno, čo to
2: mohlo? Neviem, čo to mohlo byť.
3: Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom. No. Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia. Ale
2: nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte 100.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú 100, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
3: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
3: Nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
3: Nostalgia.
2: No
3: tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
3: Dajte ešte 100.
2: Bohužiaľ už nemám.
3: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa, mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol, no. Tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
3: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
4: Vesele a zdravie. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a
0: ano,
1: jejich,
0: ano.
1: Vy to máte stejně. Aha,
0: a pozor,
1: ano.
0: Při úklidu, čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností a ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou. A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
6: Rád bych si koupil cukrovou.

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmiček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala, takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit k doktorovi. Prostě
2: já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka nebo nějaká kašel nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to,
1: to
2: objednání
1: no, té doby.
2: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
1: Další dotaz, který máte?
2: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A to je co?
2: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu.
2: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné potom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: To tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
2: Tak, paní Svatava nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Hmm. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano. Máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té je to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty. A nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: práce. Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
1: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
0: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
1: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
0: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
1: Ušní, nosní, krční?
0: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No. Samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyšší vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání

na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. Vcelku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná hitparáda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano.
1: Feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Neziskové organizace v Česku varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví bytový dům celkem se 17 nájemními byty. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Některé neziskové organizace v České republice varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že je klienti utratí dříve, než stihnou zaplatit nájem.
2: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
3: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
3: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví nový bytový dům, vyroste vedle obchodní zóny v Budějovické ulici. Další dvě bytovky ve stejné lokalitě do několika let postaví soukromí investoři. Město aktuálně vlastní asi 350 nájemních bytů a fond rozšíří minimálně o 17 nových jednotek, pokračuje nezávislý starosta Vít Rada.
5: Byli jsme úspěšní v získání dotace na dostupné bydlení. V tuhle chvíli bychom měli zahájit někdy výběrové řízení na zhotovitele toho bytového domu. A řádově za 2-3 roky by mělo být vše postaveno a mělo by tady vzniknout minimálně teda 17 nových bytů.
0: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Praze Strašnicích dnes rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil jako symbol svobody a intelektuálního rebelství.
6: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
7: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
8: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
6: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech může být až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. Zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni, na severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 Praha Strakonice je kolona za Prahou u Jíloviště. Na 9. kilometru je omezení. Kolona má 4 km zdržení. Od sjezdu na Lipence je zhruba na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
9: Láska, o které vám budeme vyprávět, je posledním z letošních příběhů.
10: Zrodila se první den nového roku, v jedné chvíli, v jedné minutě a rozhodl jeden krátký pohled, kvůli kterému se 22-letému mladíkovi zastavil dech.
9: Jak řekl jeden holandský mistr, voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena, ale vítězí jediným pohledem.
10: Mladík se zamiloval do 20-leté krásky. Vzdal se kvůli ní sportovní kariéry i maturity. Láska zmůže všechno.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Díky zlaté lásce poznáváme všechny formy milování. Inspirujeme se u těch, kteří v manželství prožili už více než 50 let.
1: Z mnoha zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který patří manželům Ursule a Jiřímu Dvořákovým. Svou zlatou svatbu oslavili už před rokem. Jemu je 75 let, ona letos oslavila 73. narozeniny.
0: V životě sází na souznění, toleranci, klid a něhu. Jejich manželství je jak román z Červené knihovny.
1: Přesvědčil se o tom i Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Lanškrouna, kde bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vítáme vás.
4: Dobrý den, vy budete Dvořákovi.
3: Ano, Ursula Dvořáková.
4: Já jsem Patrik Rozehnal, dobrý den. Tak i pejska. Ursula, to je pro vás, kytička.
3: Děkuji.
4: Vám to sluší. Krásně děkuji. Ladíte brioš, ty nádhera. Já ty vlasy všechno.
3: Já to mám ráda, tak.
4: To je dobře. A tohle bude váš manžel Jiří. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Dobrý
5: pojďte
4: den.
5: Dál, vítám
4: dobrý
5: vás.
4: Takže my si jdeme poslechnout ten váš příběh. Kolik let jste spolu?
5: 51.
4: A koho tady máte ještě jako člena rodiny?
5: To je Pejsek, Sisi, taková jako Španělka, už je 16,5 roku, ale pořád se drží, je dobrá, zdravá.
3: Pojďte dál.
4: Ještě dál. Dobře, jdeme za vámi. Je to teplo od kamen, ne? Že jo? Je, no tak to je nádhera. Je. Tady už se slaví.
3: Kávu, čaj.
4: A chlebíčky.
3: Pivo, chlebíčky.
4: Kávu si dám rád. Štrůdl. Ne, vy to máte nádherný.
3: Nevěsta sama pekla.
4: Máte toto krásné. Takže to je, ale i starý dům, musíme říct. Vy jste ho v takovém... 1913. A v tom starém duchu jste ho asi opravili i dokonce sporáková kamna. Opravdu na nich i vaříte, nebo jenom se v nich topí?
3: Vaříme.
4: To je krása.
5: To je teďka nový představený, měli jsme tady starší sporák. No, ale to jsme představili nový kamna úplně komplet, jako jsme to zgenerálkovali, protože manželka se to vždycky líbilo, tenhle ten styl. No. Takže jsme docela u kamen, klasicky.
4: To bychom si s manželkou rozuměli. Krásný teplo je to a opravdu vkusně hezky zařízeno.
1: Ještě 31. prosince roku 1971 se Ursula s Jiřím neznali. Možná by to tak i zůstalo, kdyby se Jiří nevypravil se svými kamarády na silvestrovské oslavy.
0: Netušil, že odbije půlnoc, do sálu vstoupí překrásná dívka a jemu začne bít srdce rychleji.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: V tu ránu jsem měl pocit, že to je prostě ona, že to je to, co jsem chtěl. A dokonce v tom zaváněla taková nějaká reinkarnace, že jsem si myslel, měl jsem pocit, že jsme se viděli, že jsme něco spolu zažili, prostě bylo to něco úžasného. A ona se rozhlížela po sále a její oči spočinuly na našem stole a dokonce vyrazila k našemu stolu. Tak jsem z toho byl úplně vyděšený, toto, a ona se znala s těma našima kamarádkama, co tam u toho seděli, tak si popovídali, začala hrát hudba a nějaký z těch kamarádů šel pro ní tancovat. No já jsem tam chvilku seděl a přišla si pro mě jiná dívka na tanec a během tance mě sdělila, jestli bych ji chtěl mít rád jako. A já jsem říkal, no vás ne, ale tamhle ta se mě strašně líbí. A ona mě vzala za ruku, dotáhla mě k páru manželky, no a říkala, tomuhle se líbíš, tak si ho vem, já si vem u toho tvýho.
4: Jak Ursula vypadala, že vás zaujala? Popište to. Jak si ji pamatujete, ten vstup do toho sálu, kdo se tam objevil?
5: No, byla hrozně hezká, štíhlá a mě se už tenkrát sobě něco vyzařovala, bylo to úžasné. To byl nádherný pocit, že jsem viděl. Do dneška si na to prostě vzpomínám a bylo to úžasné.
3: Ten začátek roku, takhle jak to Jirka líčí, si moc nepamatuju. Ani jsem mu tak nějak moc nevnímala. Šla jsem za tou partou svých kamarádů a kamarádek, kde jsem s nimi chtěla strávit ten nový rok. Až potom, když jsme stáli před sebou, hudba přestala hrát, v životě jsem ho neviděla, jak když spadne z nebe, tak jsem mu řekla, asi si půjdeme sednout, hrát už nebudou.
4: Jak ten já nechci říct už večer, spíš jak to ráno vlastně končilo. Rozešli jste se s tím, že se ještě uvidíte, někdo někoho pozval, mrknul na něj, dal mu pusu. Co následovalo? Čím to skončilo, to první seznámení?
5: Vůbec to nekončilo ničím, normálně jsme se rozešli, já jsem ji prostě jenom měl v hlavě, ale protože jsem byl nesmělej kluk, tak jsem se nějak neodvážil, takže my jsme se rozešli a vůbec nic nebylo. Ale pořád jsem ji měl v hlavě a asi za měsíc a půl byla v Lančkru nějaká taneční zábava, na kterou jsem já šel se svýma kamarádkama a ty vzali i Urzulu sebou. Jako. A teďka já jsem tam měl z toho 4 děvčata, sám kluk a musel jsem je furt točit, jo, takže když jsme už se pak trošku do sebe zakoukali, tak jsem vždycky sehnal nějakého tanečníka, který mě zaskočil za tu, kterou jsem měl tancovat, jako, a chodil jsem podat z toho svojí a o půlnoci jsme si dali pusu a domluvili jsme se, že teda jo, že by to mohlo být.
3: Tak to tam pak cinklo.
5: Já si myslím, že to právě bouchlo ten večer, toho 12. na 13. února v roce 72. A pak už se to rozvinulo do klasického stavu, že už druhý den jsme si domluvili rande a pak už to pokračovalo úplně normálně, jak to v těch vztazích chodí.
4: Kde bylo to rande?
3: Sešli jsme se na náměstí.
5: Já jsem přijel z Brna z návštěvy, maminka byla nemocná v nemocnici a domluvili jsme si starost na autobusovém nádraží.
3: Ano, tak to bylo.
4: A kam jste šli?
5: To je tak, jsme se procházeli po městě, po večerním městě jako a povídali jsme si, seznamovali jsme se. Myslím, že na to neměli moc času ještě.
4: No a to mě zajímá, ten rozdíl oproti dnešku, jak tehdy to seznamování vypadalo, o čem si tak mladí povídali, jak to seznamování tehdy mezi mladými vypadalo, Ursula?
3: No dřív to nebylo tak rychlý, jako je to teď, já nevím, jak vám to mám říct. Chodili jsme za ruce, chodili jsme do kina, políbili jsme se tam, kde byla největší tma. Já nevím, jak mám to mám.
4: No takhle.
3: Takhle? No,
5: povídali jsme se o sobě, co kdo dělal a to, aby jsme se tak trošku seznámili.
4: Čím vám Jirka imponoval?
3: Jirka je zvláštní člověk. Je... Vůbec nevím, jak bych to popsala, ale u něho mě zaujalo ten vnitřek, jeho cítění, pak ten sportovní duch, jaký ho má do dneška.
4: On vypadá, že je to takový kus chlapa, ale mám pocit z toho zatím krátkého setkání, že to bude takový jako uvnitř i něžný a romantický chlap.
3: Přesně tak, je velmi citlivý. Má rád všechny, celou svoji rodinu, svý přátelé. Je to skvělý chlap.
4: Líbil se vám i fyzicky?
3: Určitě, byl sportovec, byl cyklista, štíhlej krásný kluk, modrookej.
4: Bral vás na kolo?
3: No, s tím kolem to je horší. Já spíš na ten tanec, než na to kolo. To moc ne.
4: Našli jste nějaké společné záliby tehdy? Něco, co vás třeba spojovalo a u čeho jste rádi trávili ten čas v dobách, kdy jste spolu chodili?
3: Tak my jsme to měli, každý byl orientovaný za tím svým sportem. Já jsem v mládí dělala gymnastiku, balet, lidový tance, a Jirka dělal tu cyklistiku, takže my jsme měli ty sporty trošku každý jiný. Ale vždycky jsme se na sebe těšili a užívali jsme si to tak po svým.
4: Nenahrál vám tak nějak osud? Nepokládáte to za nějaké znamení?
5: Určitě ho, protože pak ten následný život celých 50 let to byla bomba. Jako, takže určitě tak bylo.
6: Ty spíš. Ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Ursule a Jiřímu Dvořákovým z východních Čech.
2: Ursulina maminka se narodila v Čechách, ale protože byla Němka, odsunuli ji po válce do západního Německa. Tam se provdala a narodili se jí tři dcery, mezi nimi i Ursula.
1: Když bylo malé Ursule 5 let, vrátili se do Československa.
2: Bylo to těžké období, kdy jí děti nadávali, ale s maminkou a babičkou jí bylo dobře. Když potkala Jiřího, její život se rozzářil štěstím. Jak to prožívala?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak jak to prožívají všichni. Když se zamilujete, tak se těšíte na každý okamžik, kdy se spolu setkáte, a pak už je to na tom, jak si sednete a domluvíte se, kam půjdete, jestli půjdete do kina, jestli půjdete tančit, jestli půjdete na čaje, nebo jestli se pojede na kolo.
4: To byl tak mohutný vztah, jako, protože já jsem se těšil snad vždycky od rána, až se spolu potkáme. A já jsem ještě v té době hodně trénoval na kole, takže mi to bralo trochu víc času. Takže záhy, co jsme se potom setkali, tak jsem to ještě vydržel asi nějaký 3-4 měsíce a pak už jsem to kolo odložil a už jenom, abych měl čas pro ní.
5: To je hezký.
4: A to kolo, to, přitom to byla velká síla, protože v té době jsem už 12. rok závodil, takže veškerý volný čas jsem strávil na kole a se svými kamarády po závodech. Jo. Užíval jsem si nádherný let a přesto, když přišel ten vztah, tak to všechno přehlušilo a jenom jsme si užívali.
5: Jako to málo kdo dokáže tohle udělat kvůli ženě.
4: No.
5: Kdy jste začali uvažovat tedy o svatbě?
4: Tak my jsme se rozhodli po zámostí po roce, jakože, že se odebereme ke svatbnímu obřadu. A vymysleli jsme si takovou jednoduchou svatbu, že se vezmeme jenom my dva, budeme mít u toho svědky.
5: Ale na základě čeho jste se rozhodli?
4: No tak asi to přišlo ode mě, protože říkám, hrozně se mi líbila, trávil jsem s ní veškerý volný čas, jako, takže jsme dospěli k tomu, že bychom se mohli vzít. A jak jsem říkal, svatba měla být jednoduchá, měli jsme být spolu na radnici se svědkama v Šumperku, pak že si zajedeme na oběd na Červenohorské sedlo, to byl takový plán, jenomže jsme přišli na úřad do Šumperka, tam se psali se mnou žádost, pak si vzali manželku, místo narození, Wolmezheim, kde to je, v Německu, ve východním, ne, v západním. Paní vytrhla papír ze stroje, máte tohle, nemáme nic, tak říkáš, to budete mít, tak někdy příště nashledanou.
3: Já jsem měla občanství německý, že jo, tak oni k tomu potřebovali, já nevím.
4: Nějaký souhlas.
3: Bys
4: takový vysvědčení, že se může vdát v Česku, z Německa.
3: Tak.
4: Velvyslanectví v Německé spolkové republiky tehdy ještě nebylo, takže veškeré žádosti jsme museli nechat soudní tlumočníkem přetlumočit do němčiny a přes obchodní zastupitelství v Mnichově nebo přes vojenské ataše v Berlíně se ta žádost vyřizovala.
5: Jak se vám to tedy protáhlo? Svatební dění.
4: Bylo to přesně 3/4 roku, takže z původního termínu 12. února jsme měli termín 21. října.
5: A Šumperk to nebyl?
4: Bylo to Lanškron, pokud jsme to trošku pozměnili, protože rodiče s náma tak nějak v tom souznění nebyli, takže jsme si udělali svatbu úplně tady doma, v tomhle tom domě. Měli jsme tady svoje babičky, měli jsme tady rodiče, sourozence se svými protějškama a svědky. To bylo všechno.
1: V té době za Jiřím přišli soudruzi z podniku, aby si svatbu s Ursulou raději rozmyslel a nekazil si celý život. Měl být kandidátem na vstup do strany.
2: Zároveň byl také vyloučen z večerního studia. Vedení školy vadilo, že udržuje vztah s občankou Spolkové republiky Německo.
4: No, bylo mi to úplně jedno, jestli půjdu do školy, nebo nepůjdu v tom moment. Bylo mi jedno, jestli budu kandidát nebo nekandidát. Já jsem byl strašně zamilovaný a prostě jsem měl hlavu a oči jenom pro ní a tyhle ty věci jsem vůbec neřešil. Prostě v tom chvíli mi to bylo úplně jedno. Na rozdíl od těch soudruhů, kteří z toho byli vyděšený, že tak k tomu přistupuju.
5: Kdo nejvíc brečel na svatbě?
3: No, asi rodiče.
5: Doufám, že štěstím.
3: Doufám. Ne, my jsme měli úplně skvělý rodiče, jak z Jirkovy strany, tak z mojí strany. Jeho maminka byla úžasná, strašně hodná žena. Moje maminka byla zase energická, ale taky malý člověk s velkým srdcem. Takže my opravdu ty rodiče ctíme a vážili jsme si jich. Vždycky nám pomohli a snažili jsme se tak vychovávat potom i naše děti. No.
5: Teď dnes. Vzpomenete si třeba na ty rodiče v souvislosti s tím, co by asi tomu řekli, když stáli u zrodu toho vašeho vztahu a té lásky a toho vstupu do manželství?
3: Já to mám každý den, když procházím tímhle domem, tak si říkám, kdyby tady byla ta babička Věra, to by koukala, jak jsem ti to tady všechno předělala. Ale ona měla ráda moderní věci, strašně jsme si spolu rozuměli, tak si myslím, že by byla šťastná.
4: No, já jsem taky o tom přesvědčený, protože já jsem hrozně rád navštěvoval se maminku, manželky. Byla to jako energická žena, ale s dobrým srdcem a ta byla žena, která se dokázala bavit s kdekým, jako kdyby se bavila s ministrem, tak se s ním pobaví, kdyby se bavila s někým nějaký nouzi, prostě byla to úžasná žena.
3: A víte, co bylo krásný, že nikdy Jirka neřekl moje tchyně, vždycky to byla babička a já jsem jeho mamince taky říkala babičko, nikdy to nebyly tchyně, byly to skvělý ženy obě dvě.
5: Máte v hlavě ten první polibek, ten svatební?
4: No určitě, ale to byl takový, už takový normální, takový jakoby pro formu. Ty polibky, ty úžasné polibky, ty byly mnohem dřív předtím fantastický, kdy jsem dokázal ženu líbat několik hodin, že nakonec skončila u kožního lékaře, protože jsem asi byl trošku špatně oholený a trošku se mi vylepšil bradičku. Takže tak to byly ty pěkné chvilky, no. Ale přímo ten svatební polibek před těma svatebníma hostama, to byla taková formalita.
3: Ten byl letmý.
5: My bychom vlastně měli prozradit, že byla i v docela netradičním čase denní doby. Kdy vy jste měli, v kolik hodin svatbu?
4: My jsme se vzali až večer o 6:30, my jsme měli obřád, protože předtím jsme byli několika na rande na tom našem náměstí Alojza Jiráska před zámkem, kde se svatba měla odehrát. No a v té době tam instalovali nové osvětlení zámku venkovní a nám se líbila ta atmosféra toho zámku v těch večerních hodinách, tak nás napadlo, že by tam byla hezká svatba. Takže jsme se rozhodli pro ten čas na radnici nám šli vstříc, takže svatba proběhla až v pozdních večerních hodinách.
5: Neukrátili jste si trochu ten svatební den, pak když nastává ta hostina, vy jste tedy měli co, svatební večeři, nebo jak to bylo?
3: No, svatební večeři, tady jsme měli řízky, bramborový salát, tady jak sedíte, a svatba klasická,
4: jako, a veselá,
3: až do rána.
5: Fakt. No a patří to k tomu, zeptám se, svatební noc byla?
3: Já nevím.
4: No, tak zase musí se říct, že z těch svatebních nocí bylo předtím několik, že jo, takže ta vlastně už byla zase taková normální, no.
5: Jaké to bylo probudit se, tedy jako paní Dvořáková?
3: Krásné. Když víte, co vedle sebe máte, co jste si vybral, s čím budete tím životem kráčet, tak pro mě to bylo krásné.
5: Změnil se Jirka jako manžel, byl jiný než ten hoch, jinoch, ten mladík, který si teprve plánuje, že si Ursulu veme?
3: Vůbec ne, ta jeho povaha zůstala stejná. Je to, jak jsem říkala, že ctí svoje rodiče, svoji rodinu, svoje děti, všecko tohle je na prvním místě, má rád ten svůj koníček, tu cyklistiku. Takže já si myslím, tak jak jsem si ho vysnila, takovej je.
4: Vždycky jsme se na sebe moc samotěšili, když jsme trávili den někde mimo sebe. No a vždycky to bylo jako jen to souznění, že fakt jsme si vyhovovali maximálně. A takže to naše setkání zpětný, já tomu fakt vždycky říkal, že jsem takový ten taky ten návratový typ, že se hrozně rád vítám, ale tak musí být loučení, no a tak to vítání potom vždycky bylo nádherný.
3: Přizpůsobíte se tomu druhému, protože ho máte rád, chcete s ním žít, tak je to taková vzájemná láska.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Recept na šťastné manželství dnes ve Zlaté lásce hledáme u Ursuly a Jiřího Dvořákových.
2: Kdo si Hloubavý kdysi napsal, milovat a dát život dovedou jen dva. Dát lásku nejbližším dokáže jen rodina.
1: Ursula s Jiřím mají celkem tři děti, které milují. Jmenují se Ursula, Radek a nejmladší je Jiří. Určitě se o ně někdy i strachovali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Tak samozřejmě vždycky, jako, když onemocněli, tak to je takový špatný chvilky v rodině. Byly třeba momenty, kdy jsme museli dítě odvést do nemocnice, tak to jsme prožívali hodně těžce. Dokonce, když jsme jeli na zpáteční cestě, tak jsme zastavili. No, oba jsme si pobrčeli u toho.
4: Bylo to nějaké vážné onemocnění, že jste měli takový strach?
5: On to byl Radek, ten druhej, a on měl takovou snůšku nemocí. Začal chodit do jeslí a jak si ty nemoce a ty rýmy si předávají, tak nám jakoby kolabovala, tak jsme ho odvezli do nemocnice a bylo to takový, báli jsme se o něj strašně moc, ale všechno to dobře dopadlo.
4: Je dobré v tu chvíli mít vedle sebe toho partnera? Je to lehčí, snažší unést potom takovéhle věci?
5: Je to určitě strašně velká opora, nedovedu si představit, že bych měla vedle sebe někoho jiného, který by mi nebyl nakloněný a nepomáhal mi. Ve dvou se to vždycky líp táhne.
4: Měli vy jste někdy strach o toho druhého? Že šlo o něco vážného, ať už to bylo zdraví, nějaká událost nebo třeba ohrožení vztahu? Nevím, netuším, ptám se.
5: Tak o Jirku jsem měla strach, když byl před dvouma rokama na operaci a bylo to v té době covidové, takže tam to bylo hrozně náročný. A tam teprve jako zjistíte, co k tomu člověku cítíte a jak je to těžký, když vedle vás není.
4: Přemýšlí člověk, co by se mohlo stát, kdyby pak třeba nebyl právě?
5: No právě, že pak vám jdou hlavou i takový černý myšlenky a člověk to prostě musí ze sebe nějak vypudit a já jsem spíš taková optimistická, tak si vždycky říkám, že to musí dobře dopadnout. Ale je to velký strach.
4: A je to snaha i tomu druhému třeba nedat najevu, že ten strach máte, abyste mu sílu dodala, nebo naopak, aby věděl, že i ten strach o něj v té vaší hlavě je?
5: On to vycítil, že se bojím. To pozná. To za ty roky, co spolu jsme, tak vidíte, jak fungujete. Takže určitě to vycítil ze mě, že se bojím.
4: Vy sám jste měl strach?
3: No tak to určitě, ale manželka prakticky je takový držák, takže nějaký velký problém neměla, akorát v mladším věku musela taky na operaci, ale já jsem to chápal, takže se nemůže nic stát, že to je mladá holka, která určitě to všechno dá, a takže jsem se věnoval dětem, které jsem měl v té době na starosti úplně, že jo, no a samozřejmě jsme byli neustále v kontaktu a měli jsme zprávy od lékařů, že všechno dobře dopadne, takže jsem byl takový trošku klidnější jako pořád.
4: A když vy jste na tom se zdravím tedy nebyl špatně v té době, jak říkala Ursula, covidové, a viděl jste, že žena u vás má strach, co jste prožíval vy?
3: No tak pro mě vůbec to bylo v té době těžké, protože vypadněl ledinový kámen do močových cest a v té nemocnici nedokázali ten kámen odstranit. Takže už jsem byl na morfiu. A nakonec jsem měl štěstí, že přijel lékař z Hradce Králového, který přišel na službu mimořádně, našel mě tam v tom stavu a dá se říct, že mi doslova zachránil život. V té době v nemocnici umírali kamarádi na covid, takže jsem měl šanci, že skončím v tom pytli s nima. Jako.
4: I tohle běhá člověku hlavou?
3: No, to bylo hodně těžké. No. Já jsem je tam doslova žádal, aby se mnou něco udělali, že jsem ještě pořád činný, že nejsem nějaký důchodce, tady 75 letý, jo, že ještě pořád mám firmu a že lidi prostě mě mají rádi, chodí za mnou a mám furt moc a moc práce, takže ať něco udělají, aby prostě ty ruce a to srdce pro ty zákazníky ještě dál fungovaly. Až takhle, v takovém stavu jsem byl. Jako.
4: Já mám takový pocit, že v okamžiku, kdy přišla nějaká zlomová zpráva o tom, že vám bude dobře a že už se uzdravíte, tak to už se možná ptám i Ursuly. Mám pocit, že jsi řekl o to, kdy pojedeme na kolo nebo přivezme kolo do nemocnice, ne?
5: No, to je přesně ono. To je to, co jeho drží pořád při životě a pořád má v sobě toho kluka. Ale nedovedu si představit, že by to nedělal, protože toho naplňuje a všichni mu fandíme a prostě už jsme s tím tak souzněný, že pan naopak nás tu těší a drží to jeho i nás. My jsme taková akční rodina.
4: A to je ale hezké a jenom důkaz podle mě té lásky mezi vámi dvěma, že tohle svému muži nevyčítáte, že jste to vzala, že to k němu patří a že ho v tom vlastně svým způsobem v některých okamžicích podporujete.
5: Pořád mu pomáhám, co se začaly dělat cyklistické závody, tak my jsme měli štěstí na dobrou partu lidí, takže chlapi se starali o technické věci a my jsme se starali o tu kuchyň a tu společenskou část a bylo to takové souznění a do dneška se stýkáme na ukončení cyklistické sezóny a pořád to funguje.
4: Vy máte svého koníčka, velkého koně. Co vaše žena? Taky podporujete v něčem, co má ráda třeba jenom ona?
3: Manželka v této době, už jí tak je, přes 70, jo, tak dvakrát týdně posilovna, pak nějaké ty tance, solo latinské tance, kdy chodí jako solo, protože já na to tancování jsem nikdy nebyl, tak prostě má taky svoje koníčky a jsem rád, že se tomu věnuje, že se pořád drží šlank, že je furt pěkná, čiperná ženská. No, ale na druhé straně, když pak jako já odcházím od ní času z domu za těma svými koníčkama a pak tak nějak zejtím, když ona si jde za svým, tak s tím je tady nějak smutno a těším se, až se brzo vrátí. Jo.
6: Je to tak.
4: To je ale hezké si i v tomhle věku udržet to lásky plné těšení se.
5: No určitě. To naplňuje život. Co tady jenom sedět a koukat do zdi? To by nebylo ono.
3: A já jsem taky romantik a citlivý, takže prostě nám to hrálo.
5: V něm je pořád ten kluk. Pořád má v sobě nějaký náboj a tím prostě ten vztah obohacujeme.
3: No, už od začátku říkám, že to byla vlastně bomba, že jsem takovou ženu potkal, protože ty roky s ním byly nádherné a jsou do dneška jako a opravdu každý den si užíváme v té lásce spolu a je nám v tom moc dobře.

0: O své lásce tak hezky vypráví a přitom se drží za ruce Ursula a Jiří Dvořákovi.
1: Je hezké slyšet, jak se dva mají rádi. Bylo to cítit už z jejich dopisu. A tak jsme jim za něj poslali po Patriku Rozehnalovi dárek.
0: Tajně, když to neviděli, jim doma zapojil nový automatický kávovar a přidal i kilogram pražené kávy. Teď je zve do jejich vlastní kuchyně.
2: Já jsem takový jako poslíček, řekněme, dobrých zpráv, možná skutků a dárků. Něco jsem pro vás nachystal.
3: Máte hezký povolání.
2: Já si nestěžuju. Tak jestli se můžeme přesunout, nachystal jsem to v kuchyni.
4: Ježišmarja. A ten se nám rozbil.
2: Takže máte nový.
4: To je nádhera. Moc děkujeme.
3: Tak to je úplně opravdu super, protože já jsem se natrápil s tím starým a opraváři už z toho byli nešťastný, tak nám doporučuje, jestli pořídíme se novýho, takže tak to nemá chybu teda.
4: Nádhera, moc děkujeme.
2: Kávovár, můžeme rovnou vyzkoušet udělat si kávu, tu jsme přivezli samozřejmě taky, ať víme, jestli to funguje.
4: Je to na vás.
2: To je pravda, já jsem takový instruktor trošku, abych každého seznámil s tím, jak to funguje v případě, že tady předáváme tenhle kávovar.
3: To je takový pravidelný rituál, káva musí být.
2: A kdo jakou pije?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh plný lásky nám dnes vyprávějí Ursula a Jiří Dvořákovi, kteří jsou manželé už více než 51 let.
2: Jak se tolik let odrazí na jejich vnímání světa? Jak se znají a co si pamatují ze společně prožitých chvil? To zjišťoval Patrik Rozehnal.
1: Položil jim stejné otázky, každému samostatně, aby se neslyšeli.
2: Jak to dopadlo? Uslyšíme teď, když jejich odpovědi v manželském testu dáme za sebe.
3: Které rande bylo to nejhezčí?
4: To první.
5: Asi úplně to první, když jsem přijížděl autobusem z Brna večer a viděl jsem, jak utíká, jak spěchá na to autobusové nádraží, protože měl malinko zpoždění, a viděl jsem, jak je taky šťastná, že se uvidíme, tak asi tenhle ten moment, když jsem viděl z toho autobuse, jak běží na to rande.
3: Kde jste spolu strávili první noc?
5: První noc bylo v jejím pokoji.
4: Asi u mě v podkroví.
5: No, bylo to hrozně příjemný. Samozřejmě.
3: Kolik má náušnic?
5: Strašně moc, Ježíši, to se vůbec nedá spočítat. To je prostě, každý příležitosti má něco jiného. A tak samozřejmě to jsou takové vděční dárky.
3: Kolik máte náušnic?
4: Ježíš Maria, desítky. Moc, já to nevím na číslo.
3: Kolik kery od muže?
4: Skoro všechny.
3: S čím pomáhá v domácnosti?
4: Když to je nějaká těžší práce, kterou nezvládnu, tak pomůže.
5: Tak spíš takovýma technickýma záležitostma. Jako, když jsem byl nemocný, tak jsem i vařil 3 neděle. Takže jsem se naučil něco uvařit.
3: Jak říkáte své ženě jinak než jménem?
5: Já ji pořád říkám Urzulko. A Lasečko.
3: Jak vám říká váš muž jinak než křestním jménem?
4: Říká mě Urzulko. Když se stykám, tak Urzuli. Lásečko mi říká.
3: No vida.
4: Co jsi vzpomněla?
3: Kdo u vás opravuje kapající kohoutky?
5: Tak to je vyloženě na mě.
4: Manžel.
3: Jak často se holí? A kdy?
4: Jak ho to napadne. Když je nějaká událost, tak určitě. Moc často ne.

0: Jak často se holíte?
1: No, tak já musím tak nejpozději do 3 dnů, jako, a to už jsem sám jsou trošku nervózní, takže radši ty 2 dny. Samozřejmě vždycky večer.
0: Kolik vám dá žena na cestu do hospody?
1: Ne, tak to u nás nefunguje. Já mám svoje peníze, takže ne, to ne, tohleto.
2: Já mu nic nedávám, on má svý peníze.
0: Kdo doma luxuje?
2: Já.
1: Manželka. A jí seče trávu.
0: Fakt?
1: Mhm. Pořídil jsem jí novou sekačku bateriovou, aby nemusela tahat kabel.
0: Koho byste vzal na cestu kolem světa?
1: No jedině jí, to s nikým jiným bych nejel.
0: Koho byste si vzala na cestu kolem světa?
2: Jiřího.
0: V jakém oblečení vypadá vaše žena pro vás sexy?
1: Sexy? No, tak právě když jdeme spát a veme si takový to sexy oblečení, o kterém mě dává najevo, že by něco mohlo být.
2: Určitě to musí být krásná noční košilka.
0: Jakým způsobem dával nebo dává pusu?
2: Klasicky, normálně.
1: Já myslím, že úplně klasicky, že to nemáme nějaký to prostě, je to hezký vždycky.
0: A teď co? Myslíte si, že váš muž je dolňák nebo horňák?
2: Já myslím, že obojí.
1: No, asi horňák. Já mám ten obchod na náměstí a mám velkou výlohu, takže mám přehled, co tam chodí kolem. A můžu říct, že čím je teplejc, tím ty holky jsou hezčí.
0: Jakým stylem objímáte svoji ženu?
1: No, já myslím, že asi klasicky, a když k tomu má dojít, tak vždycky to je jako vroucný a upřímný.
0: Jakým stylem vás objímá, když na to přijde, jak to udělá?
2: Určitě něžně.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Zatímco Jiří stále ještě pracuje ve svém vlastním cyklistickém obchodě, pořádá závody na kolech a chodí v 75 na hokej, Ursula miluje tanec, pohyb a kulturu.
5: Zajímá nás, jak vypadají jejich obyčejné dny, čím si je zpříjemňují a v čem je podle nich ukryté tajemství lidské lásky.
1: Tak určitě to je v takovém tom souzení, že jsme se opravdu našli, že si maximálně vyhovujeme celý ten život. Samozřejmě o těch povahách to je, když pak taky o tom, když se trošku zazlobí, a což tak často nebejvalo, takže že vám ten partner odpustí nějaké ty prohřešky, to je samozřejmě žádný vážný, ale prostě ten každodenní život, to, co děláte, jaký máte i takový to postavení ve společnosti, že když někam přijdete, že vás ty lidi rádi vidějí jako pár náš, jako když jsme teda spolu. Všechno tohle to do sebe zapadá. Jako.
0: Co myslíte vy, Ursulo? V čem je ukryté tajemství lásky?
2: Je to velká dávka tolerance k tomu druhému. Jinak by to bez toho nešlo. Jsme prostě na stejné vlně. Jsme si souzení a přijali jsme ten život takový, jaký je. Jeden druhý mu dopřáváme ty svoje koníčky třeba, o kterých tady hovoříme. A v tom si myslím, že je to tajemství.
0: I v tomhle věku patří k tomu obětí, dát si pusu.
2: Samozřejmě, bez toho by to nešlo.
1: Když odcházím ráno, nebo takhle já chodím z práce už ráno 4 hodiny, protože ty práce máme hrozně moc, jako, a potom, když odevřeme obchod, tak prostě zákazníci chtějí se mnou konzultovat spoustu věcí, problémů s jejich kolem a podobně, takže já už pak neudělám vůbec nic, já to vždycky říkám, že mě nedají ani 2 minuty na šrubovák, ty zákazníci, takže když musím mít práci hotovou, tak musím takhle brzo ráno, takže ráno brzo vypadnu ve 4 hodiny, pak o 8:30 přijdu na snídaní. Manželka má všechno připravené, půl hodinky si popovídáme, no v 9 hodin jdu na firmu a potom v poledne přijedu domů na oběd, no a zase spolu strávíme hodinku prostě po obědě, že si sedneme ven pod pergolu, už je počasí, nebo tak popovídáme si o tom dnešním, o tom dnu a tak, jako, a co máme v plánu na večer a podobně.
0: To je ale hezké. O čem si ještě takhle pár po těch víc jak 50 letech povídá? Jsou tam stále témata k řešení, k hovoru, nebo si tak jako probíráte vzpomínkami. Mně se to líbí, to, že si ti lidé takhle můžou ještě popovídat a mají tu chuť.
2: Je to spíš takové řešení i tím, že manžel ještě pracuje, tak je to hodně řešení takové pracovní. Potom máte děti, máte vnoučata. To, když se podíváte do kalendáře, tak tam půjdu, dneska mám cvičení, zítra hlídám Kristiána, potom mám tohle, takže se probírají už takovýhle rodinný jakoby věci.
0: Jak ten den končí, jak to vypadá v tomhle věku? Když jdou lidé spát, jdete spolu, chytnete se za ruce, řeknete si tak a jdeme spát, nebo každý do té postele zamíří sám.
1: Tak ta únava rozhoduje potom, kdo usne dřív u té televize, tak indy-vindy do té postele odejdeme jako, no ale samozřejmě, když je nějaký takový to souznění v očích, tak tam jdeme společně.
0: Takže i ty romantické chvíle jsou ano, v tomhle věku.
1: Ano, samozřejmě ty romantické chvíle ještě nevyprchaly v žádný případě. Jako.
0: Máte ještě nějaké sny společné, co byste chtěli prožít? Nebo víte jeden o druhém, co by tak jako ještě chtěl, aby po boku toho druhého prožil, zažil?
2: Ježišmarja, to snad jenom, aby jsme byli zdraví, aby jsme mohli sportovat, aby celá rodina byla zdravá a aby jsme tady ten zbytek prožili ve zdraví, štěstí a lásce.
1: Určitě je o tom, protože léta běží a opravdu už jsme tak nějak na sklonku našeho života, nevím, kolik nám to vlastně zbývá, takže si užíváme každou chvilku spolu.
0: Jaká je ta láska teď, po těch letech? Srovnatelná s tou na začátku? Proměňuje se to? Je to jiné?
1: Já myslím, že ještě silnější, protože v té době, když jsme sami, už děti jsou mimo domov a podobně, jo, tak jsme si zbyli jako by sami dva a je to úžasné, jako normálně, my jsme furt jak zamilovaný pár, jak když jsme se viděli poprvé, tak to je prostě každý den.
0: Je něco, za co byste svojí ženě za ten život poděkoval?
1: Tak já myslím, že poděkování doslova za každý den, který byl s ní nádherný, neměli jsme vůbec žádný manželský krize. Prostě ten vztah byl úplně úžasný a přesně tak, jak já jsem to viděl v ten moment, když jsem ji viděl poprvé, když jsem prostě viděl, že to je ona a už jsem si nechtěl připouštět vůbec nic jiného, tak prostě ten moment se projevoval, ten se promítal celý ten život a prostě byl to den jako den nádherný a takový souvněnej.
0: Jaká je ta vaše láska?
2: Ta láska má tolik podnětů, tam je štěstí. V té lásce se objevuje spousta věcí a je na tom, jak se k tomu postavíme a jak to všechno překonáme. A já si myslím, že jsme to spolu souzněli a překonali to dobrý i to těžký. A proto se máme rádi. Já třeba, když jsme chystali těch 50 let spolu a seděla jsem v té obřadní síni a četli to jeho vyznání, tak jsem to pečlivě poslouchala a tam jsem si teprve uvědomila, v jakých očích on mě vidí a jak mě má pořád rád a za to mu strašně děkuju.
0: Milujete svoji ženu?
1: No, bezmezně. Mně to si vůbec nemůžu představit, jako, že by bylo něco jiného, prostě to je láska každý den. A když si vzpomenu na ty soudruhy, co mě tenkrát jako zdrazovali a jak si zkazím život, tak to přijde úplně k smíchu. A kde jsou ty soudruzy a kde je náš vztah, že jo?
0: Jste šťastný?
1: No, jsem moc a moc.
0: Milujete ho?
2: Ano. No.
0: Kdyby byla ta příležitost, osud to umožnil nebo svět, šla byste do toho znovu?
2: Určitě. Nikoho jiného bych si vedle sebe nedovedla představit.

0: Ursula a Jiří Dvořákovi už vědí, že láska je jako lék na všechny bolesti. Je to štěstí, které si hýčkáte společně, ale také mír a klid schovaný ve vašem srdci.
1: Bruce Lee kdysi řekl, láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořícím a neuhasitelným.
0: Proto nedusme lásku v sobě, rozdmíchávejme ji. Bude se kolem nás šířit a zůstane tu, i když tu jednou nebudeme. V našich dětech a rodině.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic. Je mezi nimi také bývalý ředitel Svoboda. Řidiči o víkendu neprojedou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů. Na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Dnes o tom informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými také bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Stavební firmy nesouhlasí s výpovědí smlouvy na výstavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Kontrakt za více než 3 miliardy korun zrušila letos v červenci Fakultní nemocnice Brno. A to kvůli chybám v projektu, podle kterého údajně nejde budova postavit. Stavební firmy namítají, že jim nikdo nedostatky nedokázal. Vedení nemocnice to odmítá.
4: Nám objednatel doposud neposkytl podrobné technické podklady, kterými své rozhodnutí zdůvodňuje.
5: Říká mluvčí stavební firmy Hochtief.cz Michal Talián. Společnost podle něj chystá další právní kroky proti postupu nemocnice. Její mluvčí Lucie Jungwirtová tvrzení firmy rozporuje.
6: U zakázky této hodnoty není překvapivé, že se zhotovitel bude snažit ukončení smlouvy zvrátit a hledat cesty, jak smlouvu udržet v platnosti. Charakter zjištěných vad nám ale jiný postup neumožňoval.
5: Nemocnice chyby v projektu řeší reklamací. Novou soutěž na stavitele porodnice chce vypsat příští rok. Firmy, které projekt připravovaly, se nám k vadám nevyjádřily. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Silničáři o tomto víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejšího poledne až do nedělní 12. hodiny. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dál po jižní spojce. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Sport.
2: Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve třetím kole první ligy Severočeši vyhráli dnes večer na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. V neúplné tabulce jsou na čtvrté pozici.
0: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až 8, naopak na jihu Moravy až kolem 17. Zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Sadskou na kilometru 26 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má zhruba 1 km a zdržení je kolem 10 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. Víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich jsem mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

0: Počkej na mě, Klobrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmahlou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval o pozdělce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bursk, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti. Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? Radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili kloverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klobrc. Já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta a ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskusi Lebrak. Co si o to myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně vohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc, a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou duši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. Přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl zrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ. Lhostejný k vyučovací látce. Ti vlraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků. Pak se ujistili, že nestratili křídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsy kus křídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.
1: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

Po pamětihodném vítězství následovali klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovernské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic. Vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáků naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho, jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka. Janku, pro boha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hale. Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil. Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Je jich 2x tolik, co nás,
poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat. Oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale. Ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama. Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čiříkání, nad nímž zajásali radostí. To je Souška! Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal. Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle. Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez.

Na okraji lesa se v skutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal. Zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tu mu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velaraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košily. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim dovolů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a sprškou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hale okamžitě napodobil koroptví čeřikání, svolávací signál lovernských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerním soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla, prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu,
a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sně si polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde se sflákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své zkázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sichrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo? Není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenské armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně! Jau! Mizero! Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe odtrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
4: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
5: Určitě vyved Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánní.

0: se Janek rázně postavil před pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
1: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
0: A pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o hejla, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdyby ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
2: Ten se má, nemusí do školy.
1: Nech ho bejt, cinkale.
2: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
0: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen ušklevoval. Bez tak tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
1: Neviděl nás nikdo?
2: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
0: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
2: Jak to ti syčáci mohli najít? To není možný.
3: Někdo jim to musel říct.
1: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
0: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na pajdu.
4: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
1: A co ve čtvrtek?
2: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
4: Ne, ne!
1: Přiznej se mi, Zero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
4: Ne, tak to nebylo, tak ne.
1: Tak jak to tedy bylo, mluv?
4: Ty darebáku!
1: Ten dostane, bude náhle.
2: Ten to schytá.
0: A potom pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
1: Heleď, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
2: Jo, dobře jsi věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
3: Co se mnou uděláte?
1: Budeme tě soudit.
0: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
1: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
3: Vyrvat mu jazyk!
4: To je on!
3: Pověsit ho za nohy!
4: Jasně!
0: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
1: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
4: Jasně!
2: Uřežeme mu knoflíky!

0: nedělní šaty, já nechci, já to řeknu.
1: Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
2: A taky ho zbičujeme. Začněte.
3: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma, doklopítal do vsi.
4: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
3: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
5: Ty lumpové, ty grázly, takový usmrkanci, co si to dovolujou.
0: Jakoby to ani děti nebyly.
6: Však já mu to spočítám.
4: Toho našeho táta taky vyplatí.
7: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
3: Loverňáci však nijak domů nepospíchali. A byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
0: Už jsou tady.
7: Koukejme za domů.
4: Ty taky, Janku. A ty, Hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
3: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů, zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
7: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku!
0: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
7: Však ty rozvážeš, počkej!
8: Jau, Vajs! Nechte ho! Pro boha, nechte ho!
7: Ty se do toho nepleť!
0: Jo! A jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
3: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
2: Cinkale!
9: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
2: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
9: Jo, ségra jim to vyřídí.
3: Odpoledne ani další dny se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
9: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
2: Fakt?
9: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že si máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
2: Tak budeme mít smůlu.
9: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
2: Cože?
9: No, přeber si to sám.
3: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
4: Vy jste jim?
1: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
4: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
1: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
4: To jste udělali skvěle, kluci.
3: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim hrdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
1: A co vy? Dostali jste nářez?
4: Člověče, ti nám dali.
9: Hrůza. Radši ani nemluvit.
10: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
4: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
3: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
4: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky tak hloupí jako oni.

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si ji tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A když se to dá všechno dohromady, pak je z toho noční linka. Tentokrát z historické karlínské budovy v Praze a ze studia zdraví osamocený Honza Macoun. A doufám, že tady nebudu nadlouho sám, protože se určitě někdo z vás bude chtít připojit, třeba si na to už brousí zuby, na naše dnešní noční povídání, dosti uvolněné oproti poslednímu tématu, které jsme probrali v rámci tohoto týdne naposled. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. Tak vítejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Když čáp přestane stačit. No řekněme si na rovinu, i takové písničky na tohle téma jsou.

0: Zatracenej čáp.
1: O ne.
0: Zatracenej čáp.
1: To bude chlap.
0: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Kdy vám došlo, odkud se berou děti, kdy přestal fungovat čáp? Co vám o početí dítěte řekli rodiče, nebo kdo vám řekl přibližnou a později i skutečnou pravdu o narození dítěti? Řekli vám to rodiče, řekl vám to sourozenec, řekli vám to spolužáci, vysvětlila vám to škola, došlo vám to z knížky? Dokážete se vůbec zavrtat do těch myšlenek, kdy to bylo a vůbec čemu jste věřili tenkrát, co bylo takovou normou? Čekali jste toho čápa, chodili jste se dívat, kdeže pak je a jak vypadá a jak se takové dítě třeba předává? Dneska se vás ptám na takovou menší dospěláckou lež. Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlili, když jste čekali do rodiny, přírůstek a vy už jste byli na pomezí chytrosti, puberty a bylo jasné, že to ještě není úplně tak možná na 100% v rámci toho, kdy rodiče asi usoudili, že to asi ještě nepochopí, tak čáp. No jo, ale s čápem se nevystačíte dlouho.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Jak se rodí děti podle vás? Jestli jste dostávali nějaké odpovědi, které vás aspoň na čas uspokojily a zůstaly vám v paměti, budu moc rád, když vám tuhletu takovou rodičovskou milosrdnou lež nějak představíte do vysílání. Telefon znáte 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když ta pohádka na téma čáp přestane stačit, to musí být velký guláš v hlavě. Budu rád, když se zapojíte do dnešního vysílání.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, ta právě začíná, otevíráme ji. A kdo ji otevírá? Já už to vím, je to Jana z Frenštátu. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Když čáp přestane stačit, tak prozraďte, co pak vám říkali a vůbec, jestli vám někdo říkal, kdo tak jako do té rodiny přináší děti.
1: No to o těch čapech je, ale prostě my jsme byli 4 děti a tak nějak, já nevím, no my jsme byli u tetě na Vinkově a tam třeba teta mi řekla, já jsem byla malá, ale teta mi třeba řekla, no musíš tam, jim se hrála Fenka a ona říká, no musíš jí hlídat, protože tam byl jako taková uvolněná panika v plotě a tam většinou obcházel pes. A ona nechtěla štěňata. Ona říká, musíš jí hlídat, aby tam ten pes nešel. A já jsem hlídala špatně a teď přijdu a pejsti, že?
0: Ano.
1: Jako to, tak já hned letěla za tou tetou. Říkám, teto, pojď se podívat, co oni to dělají. Podívej se, teta, já, teta, já, ježišmarja. Teď vzala jakýsi smeták a teď tam psa rubala, jenomže jak se oni spojí, tak to už nešlo, že? Pes chodil tam, se na tam. No, nakonec, tak jsem na to koukala tak divně. Potom jako se rozešli, že? A za nějakou dobu byly štěňata. No, já chytrá holka hned jsem věděla, proč to bylo. Hned jsem byla chytřejší. Říkám, jo, tak to je kvůli štěňatům. Potom zase krava měla mitele, tak já už vždycky hlídkovala, jak se to bude, co se bude dít. Ne, vždycky v tom chlídě jsem to dělala. ale co vám byla za sranda, když jsem potom byla těhotná a my jsme potom měli 3 děti.
0: Ano.
1: A jednou takhle nad, my jsme bydleli na Sokolovně a teďka prostě najednou letí čáp, jo, on si to mířil přímo k nám a já říkám, Pepčo, letí čáp zrovna k nám, co budeme dělat? A já normálně mávám rukou, říkám, ty pitonče, leď pryč, my tě tady nechcem. Ne?
0: No jo.
1: To bavila tou rukou, tak to byste nevěřil, ten čáp se normálně otočil v tom vzduchu a odletěl.
0: Já by vás slyšel.
1: To jsme se museli tak smát. Já říkám, leď pryč, my tě nechcem, my máme dost dětí.
0: No.
1: A on se otočil a odletěl pryč.
0: No tak to teda,
1: ale to vám bylo fakt pěkný.
0: Takže vy to máte vlastně od malička spojené teda, že už jste teda jako tušila, věděla, to vám to seplo, že pejskem to začíná.
1: No, oni prostě ty děcka přepilnou na tom venkově, vidí jsem tam nějaký ty kohouty s těma slepicema, nějaký si, co si tam jakože tak je na té vesnici, tak si myslím, že tam ty děti nejsou až tak jako naivní, třeba jak můj vnuk, ten byl ještě donedávna. Ale jak má internet, tak najednou na internet hledat se přijde s něčím. Já říkám, co, já koukala otevřenou pusu. Říkám, no to není možné, kde jsi k tomu přišel. To bylo takové nevinátko, najednou vám s něčím přijde. Já koukám, říkám, to snad není pravda, kde jsi to pochytil zase.
0: No, kde se to naučil? Je teda pravda, že čím víc sprostá slova, čím víc prosté příběhy, tak to se člověk naučil s příchodem prý v mateřské školce, do mateřské školky.
1: Ano, z mateřské školky, to máme s tím zkušenosti, protože Matýsek byl takový andílek, on se jenom vždycky usmíval, takové sluníčko, my jsme ho žádným sprostým slovům nevedli a najednou dítě přijde a něco vám řekne, tak to je prostě...
0: Jo.
1: Koukáte jak lotová žena, co to je?
0: No to je fakt a obzvláště já si pamatuju na situaci, když jsem se jednou jako velmi malý chlapec koupal v panelákovém bytě s takovým tím umakartovým jádrem a u nás doma jsme si nehráli na to, že bychom se styděli před sebou, takže všichni nás a nepřišlo nám to jako vůbec divné samozřejmě. No a já byl ve vodě, ve vaně, tam jsem se cachtal, maminka byla vedle mě, dělala si něco, foukala vlasy nebo něco podobného a nahá byla. A pamatuju si do dneška, když jsem říkal, mami, můžu se tě na něco zeptat? A mi říká, povídej. Já bych se chtěl zeptat, co je to ta p... A ona se otočila, přesně to, na co jsem se ptal, tak tím se na mě otočila. A říká, no, to já ti ale úplně přesně nevím, ale můžeš se zeptat táty, ten by to mohl vědět poměrně přesně. Tak, ten byl v obýváku a do dneška si pamatuju, co se tý mámě muselo odehrávat v hlavě a jak se tomu musela jako smát, duševně smát. Jestli vyprskla potom, to nevím, netuším, ale to je můj záblesk z poznání těla jako takového a řeknu vám, že do dneška mě to přijde tak usměvné, že doufám, že v tom nejsem sám a že mi posluchači dneska taky sdělí, jestli tu dětskou hlavu měli zavařenou slovy ze školky, ze školy, anebo jestli si udělali vlastní úsudek jako vy.
1: No, na mě to přišlo tak jako úplně prostý, jo, že vidím, jak prostě mě to hned bylo divný, proč to ty tak chtěla tu feňku hlídat, jako jo. Pes se má hlídat sám, je to pes. A ona říká, hlídej, já kdyby tu šel nějaký pes, hned mi to přijít říct. A já jsem mohla přijít hned, ale já jsem byla zvědavá, co bude.
0: Tak jo? Já si tady píšu, Jana Frenštát, první poznání, pejsek a pejsková. Já vám děkuju, dobrou noc.
1: Teď jsem chtěla říct jednu věc, že to byl takový vtip. No, teď už to můžu říct. Že tetička ležela v posteli a rodila miminko a přišel tam za ní ten Pepíček a říká, tetíko, jako tebe bolí něco? A ona říká, no, budu víc, miminko, hrozně mě to bolí. No a teď furt se držela za to břicho a on, potom, jak se to rodilo, tak on tam koukal a říká, teti, co se ti stalo? No víš, Pepičku, mě štipnul čáp. A on říká, no, teti, to je divný, že ti to píchlo zrovna tam a řekl mi to slovo, no.
0: Ach, ovej, dobrou noc, děkuji, zdravím vás.
1: Dobrou noc, až vždycky se vyspíte.
0: A tomu všemu se taky přidávají manželé, tady jsou čápovi. Takhle to zní, když se smějí. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. A neb, podíváme se do mozkovny vás nebo vašich blízkých, jak se jim vysvětlovalo, že se děti dostanou do rodiny takhle, jaká je skutečnost, případně jestli ten čáp vydržel na věky, to se samozřejmě budu rád zajímat až do jedné hodiny.

0: Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlovali, když jste byli ještě dítkem? A jak jste na to přišli, co je vlastně pravdou? Už se ptám dalšího z vás, kdo volá do studia. Halo, halo, Honza.
1: Zdravím, tady Lenka.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem, vám to řekl takhle, když klukovi bylo 3/4 roku, přišel za mnou a pověděl mě, mami, je to 10 čáp. Já říkám, ne, maminka tě porodila. A byla jsem celý den na kapačkách a už se viděl, že to dělá císařem, protože on se narodil, on měl 5 kilo.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A doktoři mě říkají, budete mít dvojčata. Já říkám, pane staré, mám to dvojče. To právě je jenom jedno děcko. A byl uzlobený, s každým by šel. Lehl si za zem, protože se bude kopila plné koší koky nebo takový. A dneska je mu 38, jezdí o právník a má tu školu, tu stavební, že navrhuje ty výkresy, takže studoval 11 let, jsem zaplatila školu.
0: No, ale náhodou děcka se vás, myslím, pokud jsou vnuci, vnučky, neptali se vás případně, jak se dostali na svět?
1: Zatím vnučky nemám, mm-hmm, ani vnučata, protože on se ženit nechce, že radši bude dělat tu svou školu a potom teprve holku má a potom teprve, že se ožení.
0: Dává si na čas. Dává si na čas. No dobře, dobře, stane se. No, děkuju pěkně, takže načápá to teda, to bylo jenom na chviličku teda v tom případě.
1: No, na chviličku.
0: Děkuju moc. Lidi.
1: Ale kdyby přinačal ráda, bylo by to lepší.
0: Věřím, věřím.
1: A já jsem teď sama, protože mi zemřel před po roku, jo, před 3/4 rokem manžel, takže jsem sama. Spadl z hobě si páteř jako o atlas. A přestalo fungovat srdce a mozek u 63 lety.
0: Leni, držte se, hodně síly posílám a díky za vzpomínku na mládí vašeho dítka. Dobrou noc.
1: No, tak to bylo.
0: Jak se rodí děti? Jak se to vysvětluje těm nejmenším? Zkusíme i dalšího z vás. On či ona. Halo, halo, Honza.
2: Tady paní Věrka.
0: Ano, paní Věrko. Zdravím vás.
2: Dneska se mi... Já jsem teda měla, mám, klukovi bude 30 let, 14. prosince,
0: ano.
2: A manžel byl zlej, no, mlátil mě, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, já jsem se radši odstěhovala k mamce,
0: ano.
2: Nakonec jsem porodila teda, jak mám zúženou dělovu, tak jsem měla svou inkubátoru,
0: mm-hmm,
2: a řekl mi doktor, že budu mít sportovce, a nakonec to vyšlo. Hraje bowling závodně, letáky roznáší, takže takový jako sportovec,
0: mm-hmm,
2: jo, jo. A, no a dneska se mi stal, jsem tady seděla ve Vodňanech, tady jak tady kle u baráku, jsem přinesla přítele, který ho znám 10 dní, ale jezdí se mnou, protože mám dovolenou, tak jezdí se mnou po vejletech. A tady jsem pozorila čápy, byly tam první dva, to vypadalo jako samička se samcem a nakonec jich bylo tady 10 najednou.
0: Jo, a kolik tam měli dětí?
2: No to nevím, tam bylo 10 čápů najednou, takže nevím, kolik jich bylo tak, ale to bylo tak hezky a ten jeden přilíknul a 2 metry nad hlavou mi letěl.
0: A to vám byla taková party tenkrát.
2: A říkali mi, no to se mi stalo dneska. A ještě prý čápy mají prý na náměstí, takže nevím.
0: No a vy jste věřila na čápy, nebo nevěřila?
2: No já jsem věřila, že mi přines čáp, no.
0: Fakt. A kdy vás to pustilo, teda jestli vás to pustilo?
2: No, když jsem byla už trochu starší, no.
0: Takže ta puberta.
2: Ale tohle, tolika čápů najednou jsem nikdy neviděla.
0: No,
2: to
0: tak...
2: jsem říkal, to by to stačilo natočit. Jako do zpráv.
0: Myslím, že Pavlína Filipovská taky k tomu tématu má co říct, tak
2: no,
0: pojďme
2: no,
0: se podívat i za tím jejím čápem. Děkuju vám moc a zdravím vás. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Pavlína Filipovská, kam letí ten čáp? Tak jeden čáp třeba přes Kolín, píše Marie. U nás doma se samozřejmě říkalo, že děti nosí čáp, jenže mě to jako malé vůbec nepřipadalo hezké. Naopak jsem se čápů bála. Představovala jsem si obrovského ptáka, který letí nad domem s miminkem v zobáku a říkala jsem si, co když mu spadne. Maminka mi tvrdila, že čáp ví přesně, kam má letět, ale já jsem se stejně pořád dívala na komín, jestli tam náhodou nesedí. Nejhorší bylo, když jsem měla narodit sestřenice. Já jsem byla přesvědčená, že čáp přiletí v noci a já ho musím hlídat. Pravdu jsem se dozvěděla později ve škole a upřímně se mi ulevilo. Čáp mi připadal mnohem riskantnější. Maruško, děkuju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jak vám vysvětlovali, že se rodí děti, že se najednou objeví bratříček nebo sestřička? Máte takové nějaké milé příběhy z vašeho mládí nebo z vašeho těhotenství? Budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Máme na to času tak nějakou ještě hodinu a půl. Budu rád, když se připojíte, osmělíte, i kdyby to mělo být třeba úplně poprvé. Nebojte, já vás provedu, Praha nekouše. 731 800 900, volejte právě teď. Teď je to úplně to nejvhodnější. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Dobrý večer.
0: Ano, zdravím vás, moc prosím, vypnout rádio a pak budeme svoji.
2: Jo.
0: Tak jsme svoji tak na 5 minut, to dáme dohromady. Povězte, jak vám vysvětlovali, že se narodí bratříček nebo sestřička, nebo že jste se narodila?
2: No, mě jako tak nějak babička vždycky říkala, že se musím mít dva rádi a to. Ale to nejde, já mám starší sourozence všechny.
0: Ano.
2: A už měli všechny děti a já jsem jako poslední, protože já jsem byla nejmladší, že jo, takže já jsem čekala miminko, když se mi narodil syn, tak jsem přišla k nejstarší sestře. Tam byly všechny děcka venku a my jsme se tam všechny sestry opalovali, ne? Děcka si tam hráli a malý byl v kočárku a teď ta je jedna od té nejstarší dcery, ta sestry, ta dcera přišla za mnou. Napřed se tam děcka něco hádali, já jsem slyšela něco o čápově, že tam dohadujou, ne? A teď ta barunka přišla za mnou a úplně jako tak na mě, teto. Ona ještě neměla pořádně mluvit, teto. Na, prostě to roj ještě nešlo, ona měla tak 6 let, jo. A doběhla za mnou, teto. Kde jsi to miminko ukradla? Říkám, barunko, ale já jsem ho neukradla.
0: Zlodějka.
2: A ona mě říká, ale teto, kluci říkám čáp, čáp miminko nenosí. Mamka říkala, že pan doktor musí rozříznout břicho a ty nemáš žádnou jizvu. Ty jsi ho ukladla. Musíš ho blátit a furt na mě, ne? Tak já jsem vletěla do kuchyně, mezi tím se střišli do kuchyně, já jsem vletěla do kuchyně a říkám, Božko, vysvětli své dceři, jak se rodí děti, nebo na mě zavolá policii, ne?
0: Jo, jo, to je hezké, to je milé. Tak mi to připomíná neteře, ano, povídejte.
2: No. A potom, když to bylo asi, já nevím, za 3 týdny, jsem přišla k mojí mamce a oni tam byli na návštěvě a já jsem byla v zadním pokoji a kojila jsem, ne? A teď z kuchyně takový smích, já tam přijdu a jim tekly slzy, prostě všichni vysmátí, ne? Říkám, co je? A ona říká, prosím tě, barunka, jsem doběhla oči na vrch hlavy a mami, mami, víš, teď tě pomoct, on už se směze začal prsem.
0: No. Když pán Bůh dá, jako, tak je to zábavné na to tata a vzpomíná si na to i dlouhá léta. Já jsem si jenom teď uvědomil, když jsem hlídával neteře vyrůstající, opravdu ještě, když byly velmi malé, tak ta mladší, tak ty už to tak jako napůl spínalo, jestli je Ježíšek, není Ježíšek. Tam jsme došli k názoru, že Ježíšek neexistuje, ale teda Mikuláš neexistuje, ale Ježíšek ano. Takže to bylo všechno takové napůl. A jednoho dne se mi zdála taková celá jako zasmutnělá a až po několika hodinách se osmělila a bylo to zrovna v prostředku hromadné dopravy v tramvaji na takové 4 sedačce, takže jsem seděl já, naproti seděli oni a vedle mě nějaká cizí paní a já říkám, Kajdo, co se děje? Co ti lítá v hlavě? Ty se tváříš dneska celý den tak, jako kdyby ti uletěly včely. A ona mi říká, Strejdo, já mám velké dilema. Já jako vím, jak jsem se narodila, což se mi teda jako hned jsem se jako oddych, protože to bych nezvládl. Já jako vím, jak jsem se narodila, ale nevím, nechápu, jak jsem se dostala do toho břicha. což bylo pro mě poněkud jako problematičtější, takže opět srabácky jsem jako se zamyslel na to odpovědi a říkám, podívej se, já jsem tvůj co? A ona, no stejda. Říkám, no tak vidíš, nejsem tvoje maminka, tak jsem si zeptal maminky, protože ta nejlíp ví, jak ses dostal do toho bříška. A ta paní do mě dloubla loktem a říká, dobře jste to řekl, dobře. Takže to mě zase potěšilo.
2: No a můj syn, on má Aspergerův syndrom, on prostě všechno bere doslova, jako je takový to, a jednou přišel ze školy a vykládal, že kluci vykládali vtip, ale že prostě jako nechápe, co na tom vtipným, a říkám, prosím tě, tak něho řekni, ne, to vysvětlím. A on říká, no, že paní učitelka ve druhé třídě dala dětem za domácí úkol napsat zvláštnosti naší rodiny. No a Pepíček přišel za babičkou a ptal se babičky, jak se znarodila babička, říká, přinesl mě čáp. A maminka, přinesl jí čáp. No a já, přinesl tě čáp. A Pepíček do domácího úkolu napíše, už po tři generace u nás nebyl zaznamená normální porod. A já říkám, a teď se nevěděl, co mám říct, on říká, no, mamko, já na to nechápu, ve druhé třídě on nemůže vědět, že jsou normální porody.
0: Chápu. Moc děkuju i vám za zapojení se. Dobrou noc a hezké sny.
2: Dobrou noc. Naschledanou.
1: Noční linka.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: S vámi vysílání Českého rozhlasu, regionální stanice, stanice Pohoda. Dnes na téma, jak se rodí děti, ale prosím vás, myslím tím ty odpovědi dospěláků směřované k dětem. Koráb volá jako další a je někde na nějaké veselici nebo dovolené, nebo kde to je? Tak, slyšíme se. Já slyším sebe i vás. Tak, kdo s námi chce hovořit? Někdo další, někdo jiný, prosím pěkně, můžete volat právě teď ještě jednou, dáváme prostor. Kdo s námi hovořit chce? 731 800 900, volejte. Třeba vy. Halo, halo, tady Honza.
2: Já vás srdečně zdravím, Honziku, tady z Bohumína.
1: Ano, zdravím, asi podle hlasu bude to Staňka.
2: Ano, určitě.
1: Tak povězte, tak v Bohumíně taky čáp?
2: No tak u nás čápy opravdu nelítaly, poněvadž jsem měla rodiče, kteří mě měli trošku v pozdějším věku. A ta úcta k těm rodičům a ten odstup asi byl tak velký, že jsem nikdy neměla ani na mysli se na něco takového ptát. Ale měla jsem takovou kamarádku ve svém dětství.
1: Ano, znalejší byla kamarádku.
2: Byla hodně znalejší, byla svobodná, starší dáma a byla to, říkali jí takhle z okolí paní Hrabinka, ona měla modrou krev, ale doopravdy byla to bývalá šlechtična. A já jsem k ní velice ráda chodila, jo, i když třeba sama a ona mi vyprávila různé příhody s formou pohádek. Jo, takže něco jsem se dověděla o lásce jako a pak, že se narodí děti, ale zbytek opravdu až ve škole. Ale bylo to velice, velice pěkné a ráda na to dětství vzpomínám, poněvadž byla moc hodná.
1: Kde nepomohou rodiče, nebo kde si možná, protože to taková byla norma, člověk prostě musel poradit sám, a nebo na to přišla řeč vlastně třeba i náhodou, já si pamatuju, že u nás o tom vůbec nemluvilo. Když jsme byli malí,
2: ani mě to nenapadlo, ta úcta přece byla velká k těm rodičům.
1: To já nevím, jestli to bylo úctou, ale rozhodně jsem se na to asi ani neptal, protože nějak jsem nepotřeboval znát odpověď a pak mi asi spolužáci ze školy řekli vše podstatné a bylo hotovo, no. Čemu jsem ale samozřejmě nevěřil, že jo, protože to jsme, nebo věřil, ale...
2: Ano, když jste zmiňoval toho Ježíška, víte, tak se mně líbí moje vnučka, poněvadž já mám vnučku 11letou a vnuka 2letýho. Babičko, nic neříkej, víš, jak to je výhoda, když rodiče lžou. A já říkám, a to se ti líbí koukat se jako u svátečního stolu, jeden druhýmu do očí a když lžou. Ale je to výhoda. Já si můžu napsat, co chci, víš, a oni mě to splní.
1: Jo, to je bezelstné, tohle, to je prostě, děcka jsou v tomhle s tom originální, jedinečný a zaplať pámbu za to, že člověk má potom na co vzpomínat, samozřejmě. Ale blbé nebo hloupé je potom to, když se mu to, tomu děcku, i když v pozdějším věku připomíná, tak to je to poslední, co by určitě chtěl slyšet, přesně vzpomínky na své mládí.
2: Ještě jednu příhodu, přijela jsem do Polska, a malý Krištof, jo? Nebo Křišek a to. Co tě, muž pro mě českou čekoláde? Jo, pravím, mám, ale bydě Jezus, chodí dní, tak budeš mít chvojinky jako stromeček a budeš mě za duše překulat. A on mi na to právě čočá. Iď k nám do předškola, tam nás učím zákony Pany a oni ti to všecko opovějí. A i do kostela, Jezus je ukřižovaný, jak může chodit. U nás chodí dva razy do roka Mikolaj a pačke nám přinese. Ale Jezus nechodí, ten je ukřižovaný. Hmm. Tak takové je vysvětlení.
1: Staňko, děkuju. Jo? Děkuju moc. Přeju
2: za
1: dobrou
2: málo.
1: Noc.
2: Děkuji a dobrou noc.
1: Tady nevím, co dělají čápy. A vlastně něco mě napadá, ale nechci to říkat. Jak se rodí děti? Dospělí na tuhle otázku často nejdřív stichnou, potom se třeba zakuckají a nakonec začnou mluvit o čápech, vranách nebo zelí, jenže děti se samozřejmě nerodí ani z kapusty, ani z obálky, ani z tajné objednávky přes internet. Jak jste jim to vysvětlovali a jak dlouho vám to věřili?

0: proč.
1: Tady je noční linka, vysílá Praha, Honza Macou na téma, když čáp přestane stačit a volá nám jako další, a to jsem si poznamenal, Jarka, krásný večer vám.
2: Dobrý večer, všechny zdravím.
1: Taky, taky.
2: Já mám takové, bylo mi tak kolem 9 roku.
1: Ano.
2: A měl se narodit brácha můj, ale to bylo před 70 rokama.
1: Ano.
2: A tatínek to vyřešil postem. My jsme byli, nebo jsme teda věřící rodina, a on prostě to znal v náboženství a to všecko. A on mě vysvětloval, že mámku osvítil Duch Svatý jak panu Marii. Takže u nás žádný čápí. Ale já jsem se na to ani neptala, jo? A on prostě tak, no tak to vysvětlil.
1: Dostala jste zdravou minutku sexuální výchovy.
2: Ano.
1: Jo.
2: A to bylo všecko až později, protože to byla taková doba, že o ten se doma vůbec nemluvilo. My až, myslím, tak sedmičce nebo tak nás měla učitelka, která tady toto všecko, a ona nám to všecko povykládala prostě kolem toho, a to my jsme byli dokonce vzdělaní až v té škole, že byla, tak se na to, a to nebyla žádná výchova sexuální.
1: No a Jarko, řekněte mi, když jste byla těhotná a šla jste to oznámit rodičům, tak vás taky osvítil Duch Svatý?
2: No to už asi věděli.
1: No já, jenom jestli jste to taky použila, aby to bylo 50-50.
2: Aha, ne, ne, ne. Ale já

0: Nikde na trhu se nekupují, ale Duch Svatý za to může.
1: Tak.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou nocem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nový člověk vzniká v těle maminky, nejdřív je úplně maličký, potom roste, vyvíjí se a několik měsíců je schovaný v břiše. Maminka ho nosí, cítí jeho pohyby a tělo se na porod postupně připravuje. Když přijde správný čas, miminko se narodí, někdy přirozeně, někde lékaři pomohou císařským řezem. No, pro malé děti je to možná jako velká záhada, pro rodiče velká změna a pro doktory každodenní zázrak. Ať už se o tom doma mluví vážně, opatrně nebo s úsměvem, určitě jedno je jisté. Otázka, jak se rodí děti, jednou přijde skoro v každé rodině. A já se ptám, když to přišlo, jaké to bylo a co se tak jako říkalo. Fakt mě to zajímá, protože jak sami slyšíte v rámci dnešního vysílání, můžeme být všichni překvapeni i tím, že osvítí Duch Svatý. Tak pojďme ještě dál. Honza u telefonu, kdo volá teď?
3: A, dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zvětková.
0: Zdravím.
3: Já taky.
0: Taky vás to pobavilo?
3: Ano.
0: No jo, mě velmi. U vás čáp nebo taky něco nadpozemského ještě?
3: Že to byly samé perličky, ty příběhy, no, tak u mě dá se říct, že možná, že jo, protože já jsem 90. ročník a za mě frčely už barbíny.
0: Ano.
3: A já jsem měla zrovna takovou barbínu, jestli víte možná, jak měla takové to otvírací bříško, a u mě bylo takové to malé miminko. A já jsem podle toho právě si myslela, že takhle se rodí děti, že prostě po určitých měsících to miminko zaklepe nožičkama nebo ručičkou na to bříško se otevře, pak nějak zmizí a aha, to miminko vyleze ven.
0: A tak myslela jste si, že tam je klička třeba zevnitř teda, nebo tak nějak klika?
3: No, to ani tak nevím, já myslím prostě nějak, že no jak, najednou...
0: Tu barbínu jste otevírala jak? Tak, jako, tak tam musela být...
3: Ta barbína tam měla takový jakoby naříznutý otvor a jo, v tom bříško byla drážka, takhle jsem tam sunula. No.
0: Tak to už bylo po chirurgickém zákroku nebo připraveno s chirurgickým zákrokem. Já už jsem to tady vyprávěl mockrát, jako když byla doba barbín, tak sestra dostala barbínu a já jsem se v té době cítil být vlastně dítětem, které chtělo dělat, až později jsem zjistil, chirurga, ortopeda. A to byla móda kloubové barbíny, takže když dostala kloubovou barbínu, tak já jsem samozřejmě hned šup klouby tam, až kam to šlo, jo? A na druhou stranu samozřejmě. Tak si umíte představit, jak to dopadlo? No, bohužel, chirurg ze mě nebyl už tenkrát, jsem si říkal, se na to vybodnu. Sestra mě zavrhla na mnoho, mnoho měsíců, protože jsem jí zničil dárek pravou od matela. No, bylo to tak. Každopádně i je docela pozoruhodné z toho, co jsem tak nějak sosal za informace ze svého okolí, že se fakt většina lidí stejně uchyluje k tomu čápu. Nebo k čápům, jako kde to vzniklo?
3: Je zajímavý, no. Já ještě teda bych vzpomenula, že jsem kdysi dávno viděla část takového zvláštního dokumentu a tam byl asi takovej 8letý kluk s tatínkem, bylo to nějaký americký show, myslím, nebo tak někde, to už nevím, a on tam vyprávěl ten chlapec přesnou cestu, jak se narodil, že prý si to pamatuje, což teda přišlo takový ujetý, jako no, nevím, teda si to může být pravda, ale opravdu to popisoval, jak ta hlavička mu procházela těma rodidlama, tak no.
0: Třeba se dozvíme ještě další varianty, nebo taky i to, já to jdu schválně vyhledat, proč právě čáp je ten, který může za to, že se rodí tolik dětí, nebo ne tolik, ale že se rodí děti do rodin. Jsem taky zvědav, ještě máme na to hodinu 10.
3: A já bych ještě na závěr řekla rychle vtip takový, předpokládám, že to nespletu, tak rozmlouvá synek s tatínkem a ptá se o tatí to, jak jsem se dostal na svět. A tatínek říká, no jak by přinesl tě čáp? A kluk říká, no a ségru taky přinesl čáp? A tatínek říká, no jasně, taky ségru přinesl čáp. No a klučina se tak jako zamyslí a řekne, hele, tati, neměl bys ty navštívit psychologa? A tatínek mu říká, prosím tě, proč? No já jenom proto, že naše mamka je taková pěkná ženská a ty spíš s čápem.
0: Dobrou noc, děkuju.
3: Tak děkuji, dobrou noc.

A ptáme se na to, jak se rodí děti, jak se to vysvětluje těm nejmenším dětem, kterou pohádku jste slyšeli vy, kterou jste říkali vy vlastním dětem, anebo jak se na to reaguje třeba ve školách, ve školkách. Samozřejmě, že největší rozumbradové chodí, až když začnou navštěvovat mateřinu, tak zkuste vzpomínat na tu dobu, jestli to byla otázka pro vás třeba taky zásadní do života, že jo? Protože třeba najednou se objevila sestřička, že? Nebo bratříček, a kde se to vzalo? Neříkejte, že všude jenom čáp, už víme, že taky Duch Svatý. To mě fakt pobavilo. Velmi 731 800 900 můžete volat, psát na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Taky prosím pěkně, omlouvám se, jestli máte někdo vysílání noční linky na sluchátkách nebo hodně na hlas a možná uslyšíte nějaký křik, tak to prosím vás, tady se nerodí děti, ale tady se omladina zase v Kajzlových sadech, v Praze, v Karlíně dělá páteční večerní párty. No a já u toho mám otevřené okno, abych taky trochu nasosal toho chladnějšího vzduchu konečně po dlouhé době. Tak koukám se dál, taky i do vašich příspěvků, které jste odeslali, ano. Hned tady třeba Blanka napsala: dobrý večer, všichni, jsem ročník 53. A tehdy bylo všechno, myslím tím o intimnostech, pochopitelně tabu. Od rodičů ani od dvou starších sestrách jsem se nedozvěděla nic, všechno jsem se dozvěděla až ve svých 12-13 letech od kamarádek. Kamarádka Věra mi řekla, že milování se říká soulož. Tak se mějte, zdraví Blanka z Přeloučska. Bedřich napsal: dobrý večer, škola vám nic pořádného nevysvětlí, to je chyba. Pavel: snad nebude vadit malý vtípek. Paní učitelka se ptá dětí, jestli ještě někdo věří tomu, že děti přináší čap. Karolínka se hlásí a paní učitelka se ptá: Karolíno, ty ještě stále věříš tomu, že děti přináší čap? A ona odpoví, že ano. Asi o tom přesvědčená. A Karolínka odpoví: ano. Taky paní učitelka řekne, ať jí zavolá zítra do školy maminku, a druhý den do učebny vstoupí paní a říká: dobrý den, já jsem Čápova a prý se mnou chcete mluvit, děje se něco, přeji všem dobrou noc, Pavel.

0: Tak se mi to podařilo najít. Proč děti nosí většinou čáp? No, protože čáp měl vždycky prý dobrou pověst. Je velký, nápadný, důstojný, vrací se na jaře, staví hnízdo vysoko na komíně nebo na střeše a lidé ho měli spojeného s domovem, štěstím a novým životem. Když se čáp usadil na střeše, bralo se to jako dobré znamení pro celou rodinu. Navíc se čápy vracejí na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí, rodí se mláďata a všechno začíná znovu. Pro dospělé to byla kdysi pohodlná odpověď na dětskou otázku, odkud se berou miminka. Místo složitého vysvětlování stačilo říct, přineste čáp.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den. Je tu sobota 8.8.2026. Podle kalendáře koukám ostřím slaví svátek Soběslav. Podle příjmenáře Červený. Tak všem jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, posílám úsměv a miminko.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proč děti nosí většinou čáp? Měli jste v tom guláš, když jste byli malí, když vám řekli tuhle tu odpověď na to, když jste se ptali, jak to, že se tady zjevila sestřička nebo bratříček, nebo jak se oni dostali vlastně na svět? Myslím, že Jiří Schellinger má tu nejtrefnější písničku k tomu dnešnímu nočnímu povídání ve vysílání Českého rozhlasu.

0: Skupina Františka, Ringo Čecha, Jiří Schellinger a Miminko. Je tady noční linka dnes z Prahy s Honzou Macounem a ptám se, když čáp přestane stačit. Ptali jste se jako malí doma napřímo, jaké zvláštní odpovědi bylo možné slyšet ve škole, nebo jak moc vás zaskočila samotná pravda? No, obecná pravda je jednoduchá, když dospělí mlží příliš dlouho, děti si odpověď stejně najdou jinde a ne vždycky přesně, citlivě nebo ve správnou chvíli. Proto zůstávají v rodinách historky, kterým se po letech smějeme, i když tehdy bylo všem u stolu trochu horko, že?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Božena.
0: Dobrý večer, Božena. Tak povídejte, u vás to bylo jak? Čáp? A nebo?
2: No, u nás čáp nosil jenom chlapce.
0: Ano.
2: A v ránu přinesl děvče.
0: Jo, tak.
2: No, u nás v rány nosili děvčata.
0: No to teda.
2: No ano, tak se to u nás říkalo.
0: Kolikrát se u vás vrána otočila?
2: Vrána byla u nás dvakrát. Čáp u nás nebyl.
0: Nebyl. Nějak nenašel správnou cestu, evidentně.
2: No ale ta starší dcera, ta právě byla šťastná, protože říkala, maminko, až pojedeš do Kolína, tak tam počkej, až budou mít jenom holčičky. Já nechci bratříčka. A já jsem říkala, no jo, ale to prostě se nedá takhle to. Jo, holky říkali ve školce, že tam děti mají v sudu a musíš počkat, až tam budou holčičky, tak si vemeš holčičku. A já bratřička nechci, no náhodou měla štěstí, že teda byla sestřička.
0: A to mi řekněte, to jí vlastně nedošlo, třeba i z toho, že jste měla bříško.
2: No tak já jsem se vždycky spravila tak po 6 kilo.
0: Jo, že to jako splynulo s tělem.
2: Takže u mě to bylo jako, když jsem se trošku spravila.
0: Teda, že se tomu usmívám, to samozřejmě ne na téma váhy, protože každá žena přibere při porodu, teda myslím.
2: No, někdo přibere hodně,
0: no. A já pak měla dávat štěstí, to dolů, Vycvičila jste to?
2: No, tak nějak, měla jsem asi dost práce, no.
0: Ne, no, to potom přišla ta druhá vrána, ne?
2: No.
0: Vlastně, to je jasné. No a teď ještě předpokládám, že i vaše děti to museli taky vysvětlovat třeba svým dětem. Už na to došlo?
2: No určitě. To už těmhletěm dcera, jedný už je přes 67, jedný 63.
0: Aha, tak
2: to jsou babičky.
0: Tak to chápu, takže v tom případě tady už je to úplně jiný. Jak to může probíhat třeba v dnešních rodinách v roce 2026? Jako, a babi, dej pokoj, já se kouknu na internet, já to vím. Nebo
2: to oni všechno vědí, oni vědí jsou tak chytrý.
0: Jo, no tak předtím byli taky chytrý, že jo?
2: No jo, byli, no.
0: Ale stačilo jim málo.
2: Asi měli jiný, nebyli tak zvídaví, nebo jo. Já nevím, no. Tak se to tak nějak bralo.
0: Tak fajn, já si tady píšu k vám v rána dvakrát. Moc děkuju, Boženko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Když se děti ptají, odkud se berou miminka, rodiče po celém světě často sáhnou po pohádce. U nás a v části Evropy vede čáp. Přiletí, přinese uzlíček a dospělí mají na chvíli vyřešeno. Podobnou roli má čáp i v Německu, ve Francii nebo v anglicky mluvících zemích. Jinde se dětem říká, že se miminko našlo v zelí, v růži, v zahradě, v košíku a nebo ho přinesl anděl. No, to zelí, to prý souvisí hlavně s venkovem a zahradou. Dítě se našlo v zelí, protože zelí roste v hlávkách, je schované mezi listy a působí něco jako odkud se dá něco vytáhnout nebo objevit. Byla to lidová venkovská odpověď, jednoduchá, neškodná a trochu komická. Růže, ta je jemnější a romantičtější verze. Růže znamená krásu, lásku, něhu a nový život. Říct, že se miminko našlo v růži, zní něžněji než vysvětlení biologii. Košík, ten funguje prý proto, že košík je obraz bezpečného přinesení. Miminko v košíku připomíná dárek, něco opatrně uloženého a doneseného domů. No a anděl, tam ten se používá, kde je dítě vnímáno jako dar z hůry. Nábožensky nebo poeticky, miminko nepřišlo jen tak, ale bylo rodině posláno. Anděl tomu dodá čistotu, ochranu a zázrak a pak jaký parchan z toho vyroste. Všechny tyhle verze mají společné jedno. Dospělí se snažili odpovědět bez trapnosti a děti dostali příběh, který byl hezký, srozumitelný, no a na chvíli stačil. ...731-800-900 můžete psát na linka@rozhlas.cz anebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, kdo nám volá teď? Halo, halo.
1: Dobrý večer, pardon, tady je Melanie.
0: Melanie, zdravím vás, prosím stlumit rádio nebo vypnout, ať nás neruší.
1: Ano, pardon.
0: Nic se neděje. Melanie, u vás je to jak?
1: No já vám to hned povím.
0: No pojď, já jsem jedno velké ucho.
1: Ano, zvětšte je. Tak já jsem byla jedináček. Strašně jsem toužila po sourozencích.
0: Ano.
1: No a dostala jsem radu v rány nosí holčičky spad za okno cukr. Čápy nosí chlapečky sypat za okno mák. Pytala jsem střídavě obojí a jednou ono to padalo i na zem a tak si vzpomínám, že jsem jednou dostala jednoduše od maminky na zadek a nějak mě to teda si přešlo a tak jsem se s tím musela smířit, prostě sourozen nepřišel. Ale pak jsem se vdala a narodil se mě chlapeček. Chlapeček začal chodit do školy a začal si dozvídat tajna a začal filozofovat.
0: Ano.
1: A jednou přišel za mnou do koupelny a ptal se, jak se narodil. No tak já jsem mu řekla, že všecko, co je maličký, se narodí z vajíčka. Ptáček, děti, zvířátka, všechno. Ale že je to velmi složitý, a že se to bude postupně učit a já mu to budu vysvětlovat. A on poroste a bude vědět. A on mě řekl, a když jsem se já narodil, byla po mně velká skořápka. A já jsem mu řekla, určitě, po tobě ano. A to s ní udělala. No i pan doktor jí, to se vyhodilo. A proč mě ho neschovala? No tak jsem to nechala tak, jak si jsem to zahrála. No, ale dneska je z něho úspěšný gynekolog a porodník.
0: Tak si myslím, že teda on poměrně přesně i bez pohádky ví, jak se to jako děje.
1: Teď už to bezpečně to ví. Ale jednou jsem to dala k dobrýmu mezi jeho kolegy a oni se jako se ťukli do čela a řekli, no jo, proto on je tak bohatý, že prodává ty skořápky.
0: Já mám takový pocit, že kdybych tohle to slyšel já, tak samozřejmě, než vyrostu do toho gynekologa, že, tak bych se obával jakékoliv smaženice, kterou byste mi udělala, nebo vařeného vajíčka.
1: To, jestli to, to mě nenapadlo. No,
0: chápete to spojení, že jo? Kolik dětí jste zavraždila, kolik jsme jí snědli, že jo?
1: Jo.
0: Melanie, děkuju.
1: Teda,
0: ano.
1: No, tak kořápky jsme teda ne. Potom jako ne. Při jídle se do toho dostalo novou dimenzi, to jídlo. Tak to se jako to neschovává. Ale to jsem choval v paměti a jak říkám teď kolegové, při jedné příležitosti, já jsem u ní taky byla, byla to nějaká večeře ve sklípku. Mu říkali, no jo, proto on je tak bohatý, protože on prodává ty skořápky.
0: No jo, tak no. Třeba se budou hodit do dalších rodin, jsme zvědaví, do jedné hodiny ještě času dost, co nám ještě kdo povypráví, tak vám, Melanie, poděkuju. Pěknou skořápkovou dobrou noc.
1: Pěknou skořápkovou dobrou noc. Mějte se hezky.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku a dnes na téma, jak se rodí děti. Jo? Já myslím, že těch příběhů, příspěvků ještě pár zažijeme. Kdo se budete chtít připojit do našeho povídání, tak směle do toho, těším se na vás. Samozřejmě, čím neuvěřitelnější, tím lepší, ale zatím jako osvícený... Byla jsem osvícena Duchem Svatým, to myslím, že zatím vede. Eva napsala třeba, zdravím vás, Honzo, i noční linku. Když mi bylo 6 let, tak že budu mít sourozence a že kluky nosí čáp, holky vrána, že v ráně se dává cukr za okno, tam byla ta miska s cukrem a v květnu přilétl čáp a přines bráchu a já ho nechtěla a že ho hodím na hnoj. A když jsem ho vozila venku v kočárku, tak jsem s tím kočárkem drncala, že ho z kopce pustím na silnici. No, viděla to sousedka od silnice a zažalovala to mámě. Já dostala világoš, zdravím, z Krkonošova Eva. Mám tady další příspěvek. Zdravím noční linkaře u nás, co si pamatuji, nikdy se nemluvilo o tom, že děti nosí čáp. Tak jsme tak nějak vždy věděli, že se rodí maminkám, téma předtuchy. Měla jsem předtuchu, která se vyplnila. Ano, poznamenám si. Daniela, dobrý večer, ještě dnes se rodím, když si na ten trapný příběh vzpomenu. A po generaci mých vnoučat je naprosto nepochopitelný. U nás byla taková prudérní výchova, že když jsem se asi v 10 letech osmělila matky zeptat, řekla, milující se lidé si musí dát takový speciálně hluboký polibek a z toho se narodí děti. Asi takový? Byl to on, ne? Nebyl, ten nebyl tak hluboký, už jenom z toho důvodu, že vy tady pokračujete, že o sexu a těchto věcech se doma nemluvilo. Chodila jsem do prvního ročníku gymnázia, když za mnou přijel kamarád až z Bratislavy, s kterým jsme si psali. Od tehdy vlastně 22letého kluka jsem dostala první francouzský polibek. Tak to už má hloubku, to je jasné. Zatmělo se mi před očima, zatočil se svět a večer jsem utíkala za kamarádkou a říká mi, že jsem asi těhotná. Pověděla jsem, co se stalo, moc se rozesmála a nevěřila, že v tomto směru jsem naprosto nevzdělaná. Byla jsem šťastná, že v 15 polibek přežiju a nebudu mít doma průšvih. Začala jsem pak trochu studovat odbornou literaturu. Dnes jsou mladí, mnohem informovanější, to je asi lepší. Daniela. Danielo, jestli to nebude úplně blbé, tak já vám taky posílám polibek, ale nic z toho nebude. Ta byla štípaná, teda aspoň myslím. A další volající už za chvíli pro vás téma, když čáp přestane stačit. Těším se na vás, na vaše zavolání, tak teď je ta vhodná chvíle.

0: Chvilku před půl jednou z vysílání taky Petr Spálený. Dojde i na hudební bránu, na to si ale počkejte. Aničko, pěknou noc přeji i vám.
1: Dobrý večer, ještě jednou zdravím vás i všechny posluchače. A zažila jsem taky to, že se mě moje malá v první třídě zrovna se vyskytující Pavlínka přišla zeptat, jestli je to pravda, že jí vyndali mě z bříška a takhle byla velká a ukázala ručička má asi 10-15 cm. Tak já jsem říkala, no, byla si velká a ukázala jsem těch půl metru asi takhle a je pravda, že tě vyndali mě z bříška. A ona mi říká, a jak mě vyndali? A já jsem říkala, no v nemocnici pan doktor a já to zaspala. A ona zase říká, a ty si teda nepamatuješ, jak mě vyndali? A já říkám, nepamatuju, Pavlínko. A ona se zamyslela a říkala, no a taťka si nepamatuje, jak mu vyndali Vítka.
0: Ježišmarja.
1: Domnívala, že klukci asi se vyndavají tatínkům z bříška. Tak jsem jí zase řekla, že i Vítek byl takhle velký a že i Vítka vyndali mě z bříška.
0: Ježiš, tak aspoň něco jste uvedla na pravou míru.
1: No,
0: jako.
1: A tak jako zase se říkala, a jak? A já říkám, Pavlínko, já to zase zaspala. Pan doktor v nemocnici ho vyndal a já jsem to zase zaspala.
0: Z vás neberte ty prášky na spaní. Podívejte, to dítě jo. Z toho nemá rozum do dneška.
1: Takže zažili jsme příhod s dětma moc, velice krásných a já spíš bych vám řekla vtip, který jsem všechno, co říkají ostatní posluchačky, že se o tom nemluvilo, že ta doba byla taková, že opravdu jsme byli dlouho i v nevědomosti. A já jsem nastoupila po škole do zaměstnání a tam jsme měli vedoucího, byl to zahraniční obchod a ten i v němčině vyprávěl vždycky, když už pak byla zábava, vtip. A já ho řeknu, a je to právě něco podobného. Děti ve škole mají zjistit, jak se narodili. Tak Pepíček přišel za tatínkem a zeptal se a tatínek mu řekl, že ho přines čáp. Tak to napsal do úlohy a ve škole paní učitelka si ho zavolala a říkala, Pepíčku, kdo ti to řekl? A no tatínek, víš Pepíčku, jdi a zeptej se maminky, tati to vysvětlí líp. Tak Pepíček šel za maminkou a ptal se, jak se teda narodil, nebo kde se teda vzal. A maminka mu říkala, víš Pepíčku, já byla mladá, tatínek byl mladý, mezi náma byla velká láska. A z té lásky si se narodil ty, nebo si vzniknul si. A pak jsem tě 9 měsíců nosila pod srdíčkem, no a pak mám dole 2 dírky a tou přední dírkou si po těch 9 měsících vypad. A Pepíček se zamyslel a říká, no to je báječný, maminko, představ si, kdybych vypadl tou zadní, tak jste měli hovnované Pepíčka.
0: Ježišmarja. Děkuju.
1: Takže to byl vtip, který byl říkaný i v jiných jazycích.
0: Moc děkuju, ať se daří.
1: Na mě byl teda tenkrát, mě bylo, já nevím, 20, když jsem tohle slyšela. Nic. Všem přeju hezký večer.
0: Ano, i vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Prodloužila jste nám život, to se zase musí ocenit.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Kdo mi píše? Ema z Olomouce. Dobrý večer všem. Když jsem na mamku vyrukovala s otázkou, jak jsem se narodila, tak mi odpověděla, že táta praštil dveřmi a já jsem se vyskytla v květináči. No byl to šok. Tak jak já jsem se bála praštit dveřmi. Hezkou dobrou noc přeje Ema. Tady už dlouho nepromazali dveře, ale jak když se na ně podívám dobře a za ně, to máme taky nějakou květinu, ale nikdo v ní není. Nikdo. Ani Petr Kubala tam není. Ne. Tak tady je to v pořádku. Poprosíme případně namazat. No a ještě jeden příběh jsem tady zaznamenal. Kdo mi to napsal? Nemám podpis. Jo, mám v mailové adrese, takže Majka. Zdravím vás i posluchače. No asi v 6 letech, kdy se mě měl narodit sourozenec, tak jsem mamince objevila brožurku, jak se přichází na svět od začátku až do konce. No a tak jsme to s kámoškou proštudovali a došli jsme k závěru, že to my nikdy dělat nebudeme. Žádná děcka nechceme. Ale pak se mi narodili ségry, dvojčata, to víte, že přiletěla vrána hned dvakrát a to už jsem nechápala vůbec. 7 let, nic a naráz 2. V knížce nebylo ani zmínky, jak vzniknou dvojčata. Tak dobrou.

Ani vám nevím, jestli zpívající Radek Pastrňák má sestřičky, ale jestli jo, tak ta písnička k tomu sedne, jak sedinka na hrnec.

0: 731 800 900, taky dost píšete jako Veronika, dobrý večer, ve školce, kde jsem pracovala jako provozní, jsme s dětmi zažili mnohé veselé situace. Jednou přišla návštěva, žena, která byla půvabná, chlapeček se na ní zadíval a paní učitelky se potom ptá, proč ta paní nosí pod tričkem melouny. No, když se potom v prosinci chystaly mikulášské masky, chlapec jménem Jirka si vystřihl poměrně hodně dlouhý jazyk, který vložil do mikulášské masky. Obratem ho ale vyňal a zasunul si ho za tepláčky. Všichni jsme se smáli. Chvilku to byla legrace pro učitelky i děti. Doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu. Protože může říct, jak to chodí, bude autoritou, děti k němu budou chodit pro radu. Pokud nevysvětlíte, stane se terčem vtipu a posměchu. Krásný večer, Veronika. Veroniko, je pravdou jest, co jste určitě napsala, obzvlášť když je pravdou také to, že vaše obecně rady musí mít zákonitě váhu, protože každá z těch učitelek mi zcela jistě a včetně vás potvrdí, že nejvíc informovaný o rodině jste právě vy. Takže proč si budeme lhát, že? A další volající, kdo je na druhé straně, tady Honza.
1: Dobrý den, tady Eva z Krkonoš.
0: Zdravím, Evi. Povídejte, jak jste se dostala na svět, víte?
1: No tak já jsem se to dověděla docela brzy, už ve školce, a tak trochu podle, no vlastně úplně podle pravdy, protože moje mamka měla dva mladší bratry a oni oba si pořídili rodinu. Takže já jsem vzala tetičky s příškem, tak jsem se samozřejmě ptala, co v tom břišku je.
0: No 3+1.
1: že tam je miminko, takže já jsem už ve školce byla za hvězdu, ostatní věřili, že je přines čáp nebo vrána a já jsem vehementně hlásila všem, že miminka jsou z bříška. No, když jsem pak měla já syna a byly mu 3 roky, tak se to trošku opakovalo. Moje sestra čekala miminko, zase břízko, takže syn se ptal, co tam bude, že jo, miminko. Jenomže pak na to nějak trošku pozapomněl a na Vánoce k nám přijali s tím malým miminkem sestra na návštěvu a můj 3letý syn si myslel, že mu miminko přines Ježíšek pod stromeček. Tak jako dobrý, on to nejdřív neříkal, že to, ale když odjížděli, tak se tak divně tvářil, proč mu to miminko berou. Protože si myslel, že mu tam zůstane.
0: Jo, takhle, takovýhle dárek.
1: Jo, takovýhle dárek. A on se mě teda potom taky ptal, jako kde se to miminko vzalo, že jo? Tak říkám, no teta ho měla v tom bříšku. A tím jsem myslela, že to skončí, ovšem ono to tím neskončilo. Tím se mě ptal, jak jsem dostala ta malá kačenka, ta jeho sestřenička, do toho bříška. No, jenže to bylo necelý 4letý dítě, že jo, tak teď já taky, jak mu to vysvětlit, jsem nevěděla. No ale pak mě napadlo, říkám, tak já se, teta, sestra jdou se měli moc rádi, no a z toho je kačenka, jo. No, tak naštěstí mu to stačilo, nemuseli jsme to moc rozvádět. Takže ty podrobnosti se samozřejmě dověděla, že byl trošku větší. Ale někdy nás opravdu ty děti dostanou docela do úzkých.
0: Věřím, ale jsem rád, že jste vlastně povídání začala tím, co píše Veronika, o které jsem vlastně mluvil, vlastně před vámi do vysílání, že doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu, protože může všem říct, jak to chodí a bude tou autoritou. Takže to jste teďka potvrdila. Takže vám za to děkuju moc.
1: Přeju vám hezký večer.
0: Děkujeme, nashledanou.

0: A další čapí okénko tady máme, anebo vraní. Mám tady příspěvek od koho? Koukám. Dobrý večer. Já jsem celkem brzy přišel na to, že děti nepřináší čáp. Přišel jsem na to, že děti přináší paní Vaníčková z Bedrnic. Bylo to asi 26. dubna 45. Mě byly 3 roky, když k nám přijela babka. Jako malý kluk jsem nakoukl do pokoje, kde mamka ležela, ale oni mě vyhodili. Po nějaké době jsem si to dal do souvislosti, že ta babka nám dovezla bratra Vladimíra. Asi se s ním moc netahala, protože vážil jen necelé kilo. Podle naší mamky byl bratříček udržovaný v krabici od bot a v troubě u kamen. Byl to první inkubátor. Nakonec bratr dorostl až do metráku v dospělosti. Zažil jsem ještě 2 porody bratrů, to už mi bylo 10. Mamka si pro ně vždycky jela do porodnice do Moravského Krumlova. František.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající, halo, kdo nás poslouchá?
2: Červená, tady Eva.
0: Ano, Adi, povídejte.
2: Já mám takovou legrační příhodu, já jsem se narodila v Praze. Žiju teda v Českých Budějovicích a už jsem stará, hodně stará baba.
0: Ano.
2: A když jsem se asi v 6 letech ptala mého otce, s kterým jsem chodívala po Praze, po památkách, kde jsem se narodila, tak on mi řekl, v Londýnské ulici,
0: já taky.
2: Pojď, já ti to tam ukážu. No, tak jsme tam šli, to byla tenkrát na tu dobu jako dobrá adresa na porodnici a on, já jsem se hrnula dovnitř, no tam dovnitř nesmíme, nejdeme nikoho kupovat. Oni mi tě prodali. Tam byly regály a řekli mi, když si vezmete tady tu holčičku, tak mám dáme ještě 300 kila.
0: Ježišmarja.
2: A já to, mě to vůbec jako nevadilo, mě to naopak, to byl otec strašný srandista. A mě to hrozně bavilo, všem jsem to vyprávila. Asi do 10 let jsem to tak pořádně nevěděla. A pak mi to matka jako vysvětlila.
0: No to je, s tou dětskou hlavou, já bych hned tatínkovi...
2: Ale tohle to, že mě jako koupil ve vnoc.
0: No, já bych ale položil hned doplňující otázku a byla jsem ve slevě třeba, nebo tak?
2: Prosím.
0: Jenom jestli jste nebyla ve slevě třeba, nebo jestli jste byla na bodíky.
2: No ve slevě ne, ještě mu dali 300.
0: Jo, 300, tak to bylo ještě takhle. No jo, no.
2: Aby mě opravdu odnes. No a já jsem mu to věřila, jako všichni příbuzní se tomu hrozně smáli. No ale jako neměla jsem z toho žádný trauma prostě. Já to vyprávím ještě teď a bude mi 80.
0: 5 rohlíků, 1 červené mlíko a 1 holčičku.
2: Než to vemete, a jaká paní furt mě tam odháněla, no tak jsem vydržela. Tak jsem ráda.
0: No
2: ráda vás poslouchám. A tohle mi napadlo, že tenhle ten jako příběh se tam hodí.
0: No, sedlo to nejenom příhodou. Děkuju, zdravím do Budějovic a jinak máme adresu.
2: Ať se vám daří a je ano. To moc hezký pořad.
0: Děkujeme.
2: Hezky,
0: dobrou noc. Mě těší, že jsme teda jako oba dva

0: No, tak nevím, kdo je lepší, jestli Čáp nebo Bocian, ale slyšeli jste zpěváka, který se jmenuje Pavol Hamel. Pěknou noc přeji komu a kam?
1: Dobrý den, tady je dobrá, přejeme dobrou noc, hezkou noc, Petra. Já občas vyučuji děti, čtvrtou, pátou, šestou třídu. A vím, že ty děti jsou zvídavé a oni to chtějí vědět, oni jsou zvědavé, oni na to čekají. Ale hlavně totiž můžete to pojmout jako lekci, jako hodinu vědy, hodinu výuky, prostě můžete to vzít v noci, pod stan, kamkoliv jinam, to je úžasná příležitost se těm dětem v tomhle věnovat. A můžete to vzít prostě na studiu, si biologii, jak to funguje, a v podstatě až dojde na tu skutečnou věc, tak můžete říct a proto, aby se dvě bynky spojily, jsou rodiče vybavení tak a tak, to je jenom návrh, ale můžete to opravdu vzít technicky a vyhnete se takovým těm nepříjemným otázkám a pak už to půjde samo.
0: Jo,
1: funguje to.
0: Děkujeme, zdravíme, ať se daří, děkujeme moc.
1: Naschledanou,
0: dobrou noc, no je to pravda, člověk by měl říct asi tu pravdu hned, nebo čím dřív, tím líp a teď vlastně otázkou je, a to myslím, že budeme probírat i v některé z dalších nočních linek právě ta rodičovská lež, ale tak jako obecně, když se rodiče třeba rozvádějí a teď zalžou tomu dítěti ten správný důvod toho proč, ale o tom příště, teď ještě musíme doprobrat téma, když Čáp přestane stačit. Tak kdo nám to uzavře, to dnešní povídání? Haló, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Tady je čtenářka z Valašska, posluchačka.
0: Ano, zdravím vás, povídejte, jak to bylo u vás?
2: No, já jsem měla dvě dcery, jsou po roku od sebe a byli jsme někde na vyšetření ve vojenské nemocnici v Olomouci, to si pamatuju, v čekárně nebyl nikdo a oni měli 3-4 roky. A ve školce se něco doslechli, tak přišli, že mami, jak jsem se narodila. Tak já jsem nevěděla, co říct, tak jak ta paní, říkám, tak tam dole tou malou dírkou si vylezla, byla si bříško. No mami, ale to jsem nemohla vylez. No vylezla si, to tě vytáhli ven. No a tím to skončilo, se zamysleli, přišli domů, byli zavřeny v pokojíku. Já říkám, holky, co se děje? A oni brečeli. A měli v ruce, dřív byly takové ty mimina. Bylo jak dítě velké. A my dívej se, jakou to má hlavu. A ta dílka je tak malá, to nevylez.

0: Pak jsme něco vysvětlovali, samozřejmě.
1: Tak to už jste potom museli říct pravdu ven. No. Chudák, hlavička zavařená. Tak děkuju i vám, moc vás zdravím a díky.
0: Dobrou noc.
1: Tak tohle bylo rychle, tak víte co, ještě dáme jeden telefon, tak to bude na vás. No a taky poslední příspěvek čtený, takže než se nikdo dovolá, tady to mám. Ivana mi napsala, to je stručná zpráva. Našich známých farářů v synek prohlásil, že až budu velký, tak budu mít dvě děti. Známý na to. Pán Bůh rozhodne, kolik dětí budeš mít. Jo, ale já to vím, budou dvě. Ohmatal jsem se a mám dvě vajíčka. Všem klidnou, dobrou noc, Ivana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tučník i Michal Tučný si na nás udělal čas v rámci nočního vysílání Českého rozhlasu, v rámci noční linky na téma, když čáp přestane stačit. Tady mám ještě taky reakci od Martina, který napsal vlastně reakci na to, když jsem tak jako do plezíru hodil, jestli Radek Pastrňák, který naspíval písničku Vrána, nebo Vrány, tak jsem vzal to jako takovou úvahu, jestli to znamená proto, že se narodili jemu sestry, nebo jestli má dcery, tak tady vidím reakci. Zdravím tě, Honzo, jen chci potvrdit, že Radek Pastrňák má dvě starší sestry. No, prosím. A pak, že to nejde, jde to. Tak kdo bude poslední, kdo nám zavolá do noční linky? Kdo bude přepojen a kdo to celé uzavře? A doufám nějakou milou než plačtivou vzpomínkou. 731 800 900. Vám se to podařilo? Halo, halo, kdo jste?
1: Dobrý večer, pozdní večer, tady Zita. Já mám jednu takovou kretičkou příhodu. Jela jsem autobusem, babička tam cestovala se dvěma dětma, takový, řekla bych, chlapeček, první třída, holčička, menší. No a babička by je zabavila, tak jim říkala zvěrokruh a tak. No a najednou chlapeček se zamyslel a říká, já jsem blížené. No to se tatínek s maminkou blízali a tak jsem vzniklá. Takže tohle to bylo prostě rezime dětský úvahy.
0: Moc děkuju i za to, i za tu stručnost, protože fakt musíme končit. Ať se vám daří.
1: Já bych, to jsem to zkrátila.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Já taky. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Ať se daří, samozřejmě děkuju všem, kteří jste přispívali do dnešního vysílání, do noční linky. Vážím si toho, že jste si udělali čas, chtěli jste zavolat a podělit se i o to, co třeba pobavilo vaši rodinu, nebo čím vás zaměstnala hlava, když jste dostali odpověď na to, proč do vaší rodiny zavítá čáp a přinese toho či onoho, nebo ta vrána, případně osvícený Duchem Svatým. Všechno se počítalo, tak ještě jednou děkuji všem vám, kdo jste se dovolali a kdo jste napsali, ať už Zita Růžena, Eva, další Eva, Anna, Melánie, Božena, Jana, Jarka, Staňka, Petra, Věra, Lenka a Jana. Děkuju, děkuju, děkuju, děkuju. Takže teď už víme, jak se rodí děti, to je zásadní informace. Samozřejmě zaznamenal jsem i na internetových stránkách, tam, kam děláte své příspěvky k tématům, tak ty, které byly pro dnešní vysílání, tam budou až do páté raní, to znamená rozhlas.cz/linka. A v pět ráno se to překlopí do nového tématu, do nové noční linky, která bude začínat už dneska hodinu před půlnocí, v sobotu 8.8.2026. Tetelím se blahem, to vám teda řeknu už teď, protože to téma, to jste vlastně tak nějak vymysleli vy a tak nějak já jsem se poměrně rychle ujistil v tom, že proč ne, Honzo, protože tohle tě bude bavit a posluchače snad taky, protože železnici tu můžete milovat anebo nenávidět. Ale když je někdo posedlý železnicí, určitě o někom takovým víte, jak se to projevuje, co všechno je člověk schopen udělat pro železnici, jak moc vy máte rádi železnici, jste jí posedlí, jste šotoušem, víte, kdo je to šotouš? Budu moc rád, když se zapojíte do noční linky i vy. Ano, i vy, kteří jste dneska pasivně poslouchali a jenom tak jste přemýšleli, že byste mohli zavolat, ale ta železnice, to je váš revír, tak se na to těším, až přijede Žehlička, Hurvínek, anebo až budeme muset vyskakovat za jízdy, protože vlak nezastavuje, protože máme zpoždění. Nemáme zpoždění v rámci konce noční linky. Je tu závěr. Z Prahy se loučí Honza Macon, přeju vám pěkné sny. Samozřejmě klid, pohodu, úsměv. Loučím se do regionu, sítě Českého rozhlasu, taky do stanice Pohoda. Jsou pro vás připravené další pořady. No a já se na vás těším, už dneska jdu to vyspat pořádně. Doufám, že se mi nebude zdát o žádném zvířectvu. Ta moje bára mi stačí. No ale když to tak vezmu, k báře by se hodil taky přírůstek. Asi bude úplně jedno, kdo by ho přivedl nebo jak by přiletěl. Ale já myslím, že jako čáp by byl fajn, ale nevím, jestli tomu porozumí. Nic, to je jenom moje úvaha. Moje posedlost železnicí. Téma další noční linky. Loučí se z Prahy Honza Macon, z Karlína, z karlínského studia Českého rozhlasu. Uklízet, ať nikdo tady nenadává, že jsem tady ponechal nepořádek, nešknuli bordel. A plný páry zítra naslyšenou. Zítra. Do uvozovek.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
2: Posaďte se.
1: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
2: Nepovídejte.
1: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
2: Ano, sundejte brýle.
1: Proč?
2: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
1: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
2: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
1: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
2: No podívejte se, tak co pak je vám?
1: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
2: Já už to mám.
1: No sláva.
2: Vy nejste vy.
1: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
2: Všecko znáte?
1: Všechno ne.
2: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
1: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

0: kašlu a že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste asi nezvali. Já si to pamatuju, když jste to točili. Totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu. A že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to
2: ano.
5: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
4: To prostě. Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vzniklo.
4: Ale no tak.
2: Pár člověk a nějaký synáček z toho vzniklo. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latrny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslíš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisér, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskaviny. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. No prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Takový, ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Ne.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: Ta sakra, musí se snažit.
8: No ale znáš ho, ne?
9: Tady něco nekvapím. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
7: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
7: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
7: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studený.
8: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér. Poč, klidnej na mě, spolehne.
7: No jo, fajn. A fantoma máme lepší.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
10: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
11: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
12: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
11: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
12: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
11: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
7: Něco takového.
12: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
13: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl: co si račte přát, pane?
2: Jasu, nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt spěje jako lund. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás poděž pámbu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježík, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal. Proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Vy mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvali, tady to musím být. No,
4: zastaví. Lojzo. A kde jsi tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kde jsi to
3: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej. Na jedno jsi zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrd myslivce hajnýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: Pardon, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte. Co to znamená tohle? Co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlobil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl moudrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomouce, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Enem nech být. Každý cigán podle své planety hádá. Hmm.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Enem, aby jsme neušpinili.
4: Rožo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A já.
4: Ale stavíš jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Maře.
5: Pane Luši,
4: to je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
4: Kusí, co? Jedu.
6: Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Maře.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
5: Já, babi. Toj. Ta vidí, milý synku, přes 3 dní.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To roba.
5: Správná roba. Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
4: Čil se, Robečky, napijeme. Lučíme se svobodu.
5: Vejdi do života a neškoď. Jdeš na svobodu ní, ale otravíš chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlopi, já to schovám.
5: Tak, a máš to. To jsme se s tu svobodu rozlučili. Taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
7: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa, já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela, on je prostě takový nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, no, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svatební pár a prostě celá ta společnost vychází ven, počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpolední představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kraský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kraský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkám, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík? Já žádného Menšíka neznám. Říká, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říká, nejseš, se tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem si dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že si se tam nedostavil, úplná katastrofa. A říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha, protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil jeho bratranec a povídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal jsem zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii. A před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často

0: přiznání otcovství a žádá přitom o částku 300 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
1: Ano, souhlasí.
0: Prosím.
1: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
2: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
1: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
0: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
1: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
0: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
1: Ano.
0: Rodiče žijí?
1: Protože chodí do biografu.
0: No ano, to jste mi říkala.
1: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
0: Proč na gauči?
1: Já se tak vždycky hraju.
0: A vás si odvíkali karty na gauči?
1: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
2: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
0: Proč jste nevolala o pomoc?
1: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
0: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
1: Ano.
0: A dál.
1: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
0: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
1: Ano.
2: Ke Karbanu?
0: Ano, ke Karbanu.
1: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
0: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
1: Ano.
0: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
1: Nevyhovovala.
0: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
1: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
0: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
1: No tak, my jsme hráli.
3: Pedra?
1: A já jsem vyhrávala, páč od švindlova.
2: Já že švindlova?
0: To není dohromady, prosím, když někdo švinduje, tak obyčejně vyhrává, on prohrává.
1: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, takže jsem vyhrála jeho srdce.
0: A jak to bylo dál?
1: Já...
0: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
1: Já se stydím.
2: Ona šeptala, Jej.
0: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
2: Ano, byl.
0: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jeňo. Proč jste to udělal?
2: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
0: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
2: Takže já se divit nemusel, protože já jsem Honza.
0: A pane, podívejte se na mě.
2: Prosím.
0: Jak jste se s tímto tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
2: Ano, prosím.
0: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jeňo?
1: On se ke mně přiblížil.
0: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
1: Kadlecková.
0: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
1: Jsem chtěla jít.
0: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
1: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
4: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jen vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji.

0: Так. Oči mé paní zazářily a spočinuli na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky, samčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se samčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
1: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.